Teď už ale pojďme za další desku z minulého týdne od legendy Meskisáka Daniel Sal Jr. Po těch singlech právě Blowing Up či Several Got Away je tady celé album, které před týdnem vyšlo na značce Jack Jaguar. To už ukázka Gone Off.

Tak to byly Dinosaur Junior, ta legenda už z 80. let snad, která nestárne a pořád tuhletu jsou oblíbenou. Tohle byla jejich skala Gone Off a novinka z tentokrát značky Jack Jaguar, která vyšla teďka minulý týden pod názvem There Near. Tohle, co se tam rozeznívá, už je hudebník Mikkel Reff, kterýho můžete znát z různých už i ambientních či elektronických releaseů. Mikkel Herlstadt, tak a Mikkel Reff se objevoval, musím říct, už na znaze Strange Isolated Place dříve. To jeho už třetí album, které vydává teďka po roce a půl od desky Journey Beyond, ale určitě ne jeho první, ne určitě ne jeho, ale jediné album, nebo jediná alba, značky Strange Isolated Place vydávají na značce Translucidit. Každopádně jeho fúze zase takových ambientně dubových vlivů různých field recordings, teď už můžete dívat na desce Evocation, a tohle ukázka Dream Sand, Mikkel Reff.

Michael Raffa, jeho deska Evocation, která nabízí celkově 7 nahrávek na poli právě takového ambient, 8 dokonce, ambient dubového stylu, všechny okolo 7, 8, 10 minut. Je to ukázka Dream Sand. No a my se vydáváme teď už za tím a tím dalším výborným albem z minulého týdne, které vyšlo tentokrát producentovi, který se říká L.A. Priest z Británie. Samuel Eastgate se navrací svou celkově už čtvrtou deskou na značku Domino, kde ostatně už vydává od polovičky minulé dekády, a po singlech jako Ryan či Ever Know už ukázka No Other.

Tolik Ellie Priest a novinka značky Domino Into the Sky, která nabízí moc příjemný takový indie pop elektronický zvuk. Každopádně tohle už je takový country zase ze značky Sub Pop, Sarah Kahune, která tam, ta členka dříve Band of Horses, vydala své nové album I've Missed You All These Years. A tohle už ukázka Supposed to Be, jinak takový folk country dílko na značce Sub Pop, která vydává samozřejmě Nirvanu.

Tak to byla už Sarah Kahune a její nové album I've Missed You All These Years. No a před námi už jsou teďka z Bristolu, ta dívčí trojka, která si říká Grandma's House, kteří už tady zněli Baby You Are Winner singlovce, či právě naposledy Blue Oblivion. Tohle už je jejich track s názvem Taxidermy. A dívčí čtveřice, aby ho přesný tak, Grandma's House na své nové desce Baby You Are Winner. Vyšlo na stace Brace Lace.

Tolik Grandma's House a jejich nové album s názvem Baby You Are Winner, který pojmenuje podle toho vlastně pilotního singlu a vyšlo teďka před pár týdny a značce Brace Yourself. No a to už jsou Get Down Services a jejich album Massive Champion, které vyšlo také v půlce ještě srpna na značce Breakfast. Ohlásili vlastně svůj šňůru v Evropě, měli by se stavět také v březnu, myslím, že v Praze Fuxu. Tohle už je jich skladba No One Likes Me po těch hitovkách jako The Radiator či Cha-Cha Slide.

0: a fool I'm playing, or is it just plain cruel?
1: Tak to byly Get Down Services a jejich, myslím, že druhé album, možná už třetí, teď si nejsem jist, Massive Champion, dostal název a vyšlo opět na zase Breakfast. Tolik ukázka No One Likes Me a nám se rozjíždí talent, který objevila značka Project, ten americký kutovní label Sama Rosenthala. Teďka před měsícem necelým, tam ještě v srpnu vydal tohleto jeho debutové album A Place in Memories, které nabízí příjemný ambientní zvuk, a tohle už ukázka Horizon, Bohdan Stupak.

Tolik Bohdan Stupak, jeho, už koukám, druhé album po tom loňské desce Book of Sorrow, která mi asi unikla. Moc příjemná deska A Place in Memories, Ocasia Horizon. No a před námi je ještě tenhle ten lucemburský projekt s názvem Sun Glitters, který musím říct po těch různých takových hledáních v poslední době mi přijde, že vydal teďka výborné právě album v srpnu, Out of Phase. Vyšlo na značce DXFX WXU Collective a tohle už ukázka Past Self Sun Glitters, nové album, které dostalo název Out of Phase a nabízí celkově 14 nahrávek.

Sun Glitters a ukázka s názvem Past Self z výborného alba, které s to název Out of Phase. No a s tou fází to tady máme ještě v podobě téhle také desky, která vyšla ještě půlce prázdnin, možná začátku prázdnin na značce, no, na bandcampu téhleté projektu Space Echo, projektu Rose Berlin a jeho otce Dean Garcia, člena dříve Curve. Tohle už je z desky Face, ukázka Feed the Hurt, Space Echo.

Spacekou a dneska Faced, která vyšla ještě začátkem prázdnin na jejich bandcampu. No, před námi je poslední už jen kompilace, dneska nejdelší novinky, které jsem kdy provedl. Každopádně trošku to bylo způsobený tím, že on tady hrál chvilku něco jiného, protože jsem byl bohužel zácpě v nehodě, která se stala před Prahou. Já jsem dělal Dal, je název track od původně kapely Turnstile. A remixy obstarali tentokrát opravdu vyhlasný jména. Celkově 22 remixů od třeba Oklu, Dan Deacon, Blood Orange, Floating Points, Porches, Fortet, Elton John dokonce, Panda Bear, A.G. Cook. No tohle už je remix od Channel Beats z New Yorku. Turnstile a jejich kompilace Never Enough Versions. A zase Roadrunner.

Tolik Turnstile a kompilace Never Enough Versions, kde najdete opravdu dva hráce zajímavých remixů, které se moc povedly. Tohle bylo Channel Beats, skladba DAL. Kompletní playlist také už na stránkách Rády Dám, my už míříme za pořadem intro dnes s projektem ze Spojených států Bione.

Příjemný poslech při pravidelném profilovém pořadu Intro vám přednese ze Vsedloň s projektem Bione, který také uvidíme už ve čtvrtek 10. září naživo zde v Praze v Kafé v lese. Tenhle ten sympaťák, hudebník původně z Houstonu, musím říct tak, ale v současnosti už Austinu, skládá kombine muziku už pod svým vlastním jménem Roger Sellers od počátku téhle dekády. Každopádně tohle byla jeho skladba Spectralite z debutové desky s názvem Primitives, která vyšla, musí říct, úplně původně ještě v roce 2000. To bylo tenkrát 14 na americké značce Punctum, ale celosvětově a vůbec v Evropě se pak prosadila na značce jak City Slang, tak i v americkém labelu Mom & Pop, či i v Austrálii na značce Universal. Každopádně to byla skladba Spectralite, no a my si dáváme už z tohohle alba Primitives, z tohohle debutu, který ostatně dal i singlovku poté v roce 2015, když upsala tuhleto teda ten projekt Rodisose aka Bione, značka Mom & Pop, tak vyšla právě v říjnu roku 2015, tohle ta úvodní věc, kterou jste slyšeli, a zápětí i mám pocit před vydáním oficiálně desky také i tenhle ten singlík s názvem Appeals, který se objevil právě na značce Mom & Pop v roce 2016. Společně, kromě skladby Astrolite, se tam i našli skladbu Hammond jako ukázku z této chystané debutové desky Primitives, která sice, jak jsem řekl, vyšla v limitovaně už v roce 2014, ale celosvětově pak v roce 2016.

spoil of spoils hangs to Jupiter.

Posloucháte profily pořad intro dneska s producentem ze Spojených států Bajon a jinak jeho teďka také debutovou desku, konkrétně pořadu intro. Doplním, že to byla ukázka Marim, krásná taková minimalistická věc, určitě inspirovaná třeba Stevem Reichem, která se objevila na tom debutu Primitives už v roce 2014, ale pak už, jak jsem řekl, deska dostala i rozšířenou verzi v roce 2016 o 3 bonusové tracky, ale my si ještě pustíme jednu kásku z toho původního, bude to skladba Steps a pak už i bonusový track Hammond, který se objevil právě v tom releaseu značky Mom & Pop, respektive také toho druhého vydavatelství, které vydalo právě desku Bajon Primitives pro Německou, Evropu, City Slang. Ještě Steps.

now too far.

Jste na hladině stále na profilový pořad intro, dnes s americkým projektem Bayon, psáno B-Y-O-N-N, který ho uvidíte už ve čtvrtek také naživo v kafe v Leseno a my jsme teďka už si hráli jeho rozšířenou verzi desky Primitive z debutu z roku 2014, respektive 16, který vydal značka Mom & Pop, hlavně City Slang pro Evropu. No a to už je z roku 2017 z ledna zcela nový single Falls, který později dostal i remix od Gigamesh.

Tak to byly už dvě singlovky, nejdříve Falls od Bayon z roku 2017 a pak už také tato skladba I Know, která vyšla jako nejdříve EPčko v létě roku 2018, no před létem, dostala kromě této originální verze také akustickou verzi, a to šestiminutovou, a také remix od projektu Salute, který se objevil na tom EP I Know, který slyším, to je pode mnou. Každopádně během toho pak roku 2018 listopadu se objevil už další single a naznačovalo to, že se schyluje možná k další desce, která nakonec vyšla až v tom roce 2019. Teď ale už ten single z toho listopadu 2018 s názvem Uncertainly Deranged a Bayon v dnešním intru. No já doplním, že kompletní playlist info najdete na stránce rádia na právě pod pořadem intro. Teď už ukázka singlu Uncertainly Deranged, který se objevil pak následující rok na desce Drastic Measure.

Posloucháte profilový pořad intro dneska s americkým producentem Bayonne. Každopádně my jsme u jeho desky, tentokrát u alba Drastic Measures, které vyšlo v roce 2019 na značce právě City Slang v únoru. Nabídlo celkově 10 nahrávek a musím říct, že oproti té předchozí desce byla album opět zase více už vycilizované zvukově. My jsme si hráli singlovku Same, která vyšla ještě těsně před vydáním desky po singlu právě titulní skladbě Drastic Measures, kterou si dáme však už v remixu. Tohle je už tě ukázka z desky, tohle je desetiskabové kolekce, skladba Enders. Bayonne dnešní pořad intro. Jsme u jeho druhého alba z roku 2019, Drastic Measures.

Tak to bylo EPčko Drastic Measures Remixes, které vyšlo asi 4 roku po vydání téhleté jeho druhé studiové desky a musím říct, že se skvělými remixy, které obstarali třeba Instupendo, Yumizuma, také Manatee Commune, tenhle ten producent ze Spojených států, kterého jsme se tady také už před rokem a půl proklepli, či hlavně Slow Magic, který zněl v téhleté ukázce, co by remixer, to byla skladba titulní Drastic Measures z téhleté druhé desky a také čtyřskladbového remixového EP Drastic Measures Remixes z roku 2019. No a musím říct, že i sam Bayon, aka právě producent z Austin, už vlastně usídlený Roger Sellers, měl na svém kontě spoustu remixů už do té doby, ať z roku 2016 už remixy třeba pro Small Black kapelu Christine and the Queens, či později z roku 2017 Flock of Dimes hudebnici a také třeba pro změnu remixoval jeho tu singlovku Spectralite třeba Catherine O'Leary Smith, to už bylo také v roce 2016, ale co jsem chtěl říct, že my si pustíme teďka remix z roku 2019 od Manatee Commune, právě skladbu I Can Dream featuring Effie, z téhleté jeho druhé desky, myslím, že amerického producenta Manatee Commune, a remix právě obstaral Bayon. Vy posloucháte intro s tímto americkým talentem na poli takové minimalistické hravé elektroniky.

Další ukázka z tvorby tohle talentovaného producenta původně z Houstonu, v současnosti už z Austinu, který se říká Bion, a jinak s jménem Roger Sellers. Jeho sympatický elektronický pop v začátcích hodně loopoval vlastně elektroniku a různý ty zvuky, ale postupem času vlastně hlavně na této pak už další třetího desce Temporary Time začal spolupracovat i s různými dalšími hudebníky a producenty. Tohle byla právě první pilotní singlová ukázka Is It Time, která vyšla v roce 2022 z tohohle chystaného třetího alba Temporary Times. V prosinci vyšla, myslím, že ne, v říjnu, tak v prosinci se pak objevil single s názvem Solo, ale my si dáme tuhletu hitovku, která dostala i videoklip s názvem Right Thing, která vyšla hned z kraje roku 2023. A to ještě právě před vydáním desky Temporary Time, Bion a jeho třetí single z třetí desky Right Thing.

to byla singlovka s názvem Come Down. Tahle ta singlová věc, která se objevila ještě těsně před vydáním desky v dubnu. V květnu pak vyšlo album, třetí deska Temporary Time od producenta Bion, která dala, jak jsem už řekl, celkově 5 singlů. Jinak 9 nahrávek jste našli na této jeho, myslím, že asi nejvíc takové mainstreamové desce, která samozřejmě přináší takový zásadní zlom v tom, že z velké části jeho vlastně deska byla oproti těm předchozím solo deskám více tentokrát o širší spolupráci s dalšími producenty a hudebníky, jak jsem řekl. A určitě jí do ní zapojil, myslím, že živé bicí, smicové aranže, také i dechy. Každopádně album bylo takové organičtější, ale zároveň, jak jsem řekl, místo závislý na mechanickém opakování smyček, tentokrát více propracované, prostorovější. No, tohleto album Temporary Time přináší melancholickou, chytlavou atmosféru. Tohle už je další ukázka, už ten čtvrtý závěrečný track, který dáváme z této desky z roku 2023. Desky Temporary Time, dočasný čas. Deska Perfect. No a vy posloucháte intro a playlist na stránkách.

Tak se najzat, mám tady bohužel tracky, který jsem myslím, že stáhnul a nejsou to ty správný tracky. Nedá se nic dělat, každopádně my si bohužel dáme teda teďka ukázku z téhleté spolupráce, kterou měl Bion v roce 2024 s Nathanielem Earl, kde předělal vlastně tyhle ty věci z alba Temporary Time a do takové orchestrální podoby. No a my si dáme třeba právě tuhletu věc s názvem Solo, kterou jsme si tady ještě nehráli. Takže teď už Bion na EP s Nathanielem Earl s názvem tentokrát Temporary Time Orchestrated.

Posloucháte pořad intro dnes s producentem ze Spojených států Bion alias tohle rodáka z Houstonu. V současnosti usídlen v Texasu Roger Selesse. A tohle byla ukázka spolupráce s Nathanielem Erlem, skladba Parasite Orchestrated, skladba, která se objevila na tomhletom EP Temporary Time Orchestrated jako exkluzivní nahrávka. Teď už ale také tohleto EP Blank Cloud, které vyšlo v koncem roku 2023 vlastně, také ukázka tentokrát z dvojsklubového EP, které předcházely single Temporary Time, který sice dal název desky, ale vyšel až po vydání toho třetího alba. Tohle je však ukázka Blank Cloud, tohle EP a Bion na dnešním intru.

Tak tolik exkluzivní věc Dark Day, která vyšla na značce Network vlastně poprvé v roce 2024 v létě. A příjemná opět taková baladická věc. Ten následující dopak rok 2025 Roger Sellers vydal takovou kompilační desku Early Recordings 2006-2012. Vyšlo sice pod jménem Bion, ale vlastně jednalo se o nahrávky, které nahrával ještě právě Roger Sellers pod svým vlastním jménem během vlastně té předminulé a začátku té minulé dekády. Celkově tam mohli najít 3 CDčka s neuvěřitelnými asi dohromady více než 40 věcmi. Tohle singlovka In Your Eyes.

Stále posloucháte pořád intro dnes ještě s tím americkým talentem Bion, vlastně jménem Roger Sellers, který zněl tentokrát už v celé té hitovce singlové pilotní z jeho letošního alba. To byla skladba Multiface, která vyšla v únoru. A to po tom loňském, jak jsem řekl, kompilačním dílu Early Recordings, ale úplním, že ještě vyšlo v srpnu loni také ještě takový dodatek k té desce Temporary Time Scores pod titulem opět s Nathanielem Earl spolupráce, ale tu už nestíháme, protože teď se nám rozjíždí už ten druhý single, který vyšel, respektive třetí, který vyšel v dubnu letošního roku pod názvem Oxygen po singlce January Bion. Dnešním intru.

singlu Gamut z roku, z letošního roku z června se objevila i tato skladba s názvem Forget v červenci, těsně teďka měsíc vlastně před vydáním tato jeho poslední čtvrté studiové desky, kterou vydal Bion teďka v pátek na značce opět Network. No, nabídl tentokrát takový svěžejší indie pop elektronický zvuk, který už není poznamenán tou ztrátou otce, kterou nese spíš to předchozí album Temporary Time. Tohle toho nové album Filters tentokrát je ve znamení spíše uzdravení, naděje a celkového smíření. Odkazuje na mechanismy a vlastně ty filtry, které člověk v životě hledá, aby dokázal překonávat těžké období. Každopádně příjemná dýmpopová deska tohodle novodobého písničkáře ze Spojených států Bion uzavře skladba Alone for Now. Jeho novinka Filters naživo zazní už tento čtvrtek 10. září v Kafe v lese. Buďte tam, možná se potkáme. Tak už seance. Dnes s producentem Zaké.

Opět příjemný, ničím nerušený poslech vám přeje Josef Sedlo dnes s tímto americkým ambientně, drone ambientně orientovaným projektem Zaké, za kterým najdeme amerického právě hudebníka, šéfa také značek jako Past Inside the Presence či Zaké Drone, Zak Frizzella, tohodle umělce na poli právě drone ambientní muziky, který se už pohybuje na hudební scéně opravdu už od minulé dekády a na samém kontě od té doby má spoustu zajímavých desek. Its label Past Inside the Present založil už v roce 2018, kde ostatně také v takové kooperaci se svou značkou Zaké Drone vychází jeho vlastní tvorba, ale také i tvorba různých dalších umělců. My dnes se zaměříme na to přímo jeho jak solovou, tak i tvorbu spoluprací. A to hlavně, které vyšly teďka v poslední roce, protože jsme se tady naposledy představovali, myslím, že v loňském podzimu, takže skoro rok zpátky. My jsme na úvod si hráli ukázku s názvem Everthine, která odevírá jeho už předposlední album, které dostalo název Revector a které vyšlo hned z kraje teďka srpna na jeho značce Past Inside the Present, respektive Zaké Drone. Tohle je však už ukázka z jeho úplné novinky, kterou vydal tenhle týden, respektive ten už minulý vlastně, až po půlnoci, pod názvem Tide Requiem for the Low Sea. Tentokrát dvojskladbový ambientní opus, kde je to další dvě kompozice přes 20 minut. No, my si dáme aspoň část ukázky této titulní nahrávky Tide Requiem for the Low Sea. No a poté opět se vrátíme ještě na desku Revector a pak se ještě pustíme tu druhou ukázku z desky Tide Requiem for the Low Sea s názvem Crimson Covenant. No a poté už se vydáme proti proudu času a podíváme se na ty další zajímavé desky Zaké, jak s projektem Copis Halifax, více dubově ambientní dílko Tree Grid, či spolupráci s nádhernou úžasnou ambientní hudebnicí a zpěvačkou Marine Eyes, která také vyšla v letošním roce. Podíváme se také na album HH, HH z letošního roku a také i desku Cantus for Winter in Six Parts. Teď už ale Zaké na jeho novince Tide Requiem for the Low Sea. No a kompletní playlist za chvíličku už také najdete na stránce Rádia na včetně info. A přeju krásný poslech dnešní seancí s producentem Zaké.

0: Tolik je dnešní putování s americkým producentem Zake, za nímž najdeme právě šéfa labelu Zake Drone či Past Inside the Presence Zach Frizzella. To byla ukázka z jeho různých týká spoluprací a také i solových nových desek, hlavně za ten letošní rok. My jsme však skončili touhletou jeho deskou, kterou jsme tady si pouštili, myslím, že také v loňském roce naposledy Silentium, která nabídla mimo jiné také spolupráci s různými hudebníky, třeba Benoit Pilardem, Lucy Gooch, ale tohle byla spolupráce s Iskrev, ukázce Tranquilas. Každopádně tolik dnešní seance. Od mikrofonu se s vámi loučí Josef Sedlem, přeju krásný poslech. Pozvu vás už dnes na pořad CD Nonstop v 19 hodin s Lizou Gerard a deskou The Silver Tree. No a naslyšenou pak v úterý po 15. hodině. Dobrou noc.
1: Výbar získáme jedině z rybých hlav, jo, a z nějakého kousku nebo odřezku jiné.
2: Ale pozor, mi pane, nejlepší vejvar získáme jedině na rádiu jedna.
1: Tam není to nic proti žádným bontónu. Zrovna tak tam můžeme...

0: baráku blbec, pitomec,
1: zámoří
0: na dědovu.
1: Inhaluje.
2: Doufám, že ne rům.
1: Ne, inhaluje.
3: Inhaluje Rádio 1.

0: Reklama Rádia 1.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová šery rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A Excellent 11 kupu litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Do Brna, do Prahy.
3: Jeďte, jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte, jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem, už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
4: Zdar? Tak co včera?
5: Ale chtěli jsme si se ženou odpočinout u televize, ale zase nic nedávali.
4: A přes co máš televizi?
5: No normálně, přes anténu.
4: Tak to bude tím. Já mám sledování TV. Je to telka přes internet. Má spoustu kanálů, které jdou sledovat i zpětně.
5: Sledování TV? A co k tomu potřebuju?
4: Jednoduše jdi na webovou stránku sledovanitv.cz, zaregistruješ se a sleduješ. Sledovanitv.cz. Vaše vstupenka do světa zábavy.
6: Kde najdu pomoc pro svou rodinu?
7: Necítím se psychicky dobře.
8: Já už to nezvládám. Potřebuju poradit.
9: Nejste na to sami.
10: Dny pražské pomoci a péče.
9: Veletrh sociálních služeb.
10: Duševní zdraví.
9: Rodinné poradenství.
10: Služby pro seniory i pečující.
9: Nebo pomoc v náročných životních situacích.
10: Přijďte se bezplatně poradit s odborníky a najděte řešení pro sebe i své blízké.
9: 10. a 11. září od 10 do 19 hodin na Mariánském náměstí a v Klamgalasově paláci.
10: Více na praha.eu.
11: Reklama na Radio 1.

0: jedno.
1: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
2: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když na své dovolené získáte něco navíc. Lenka pro vás má zajímavou pozvánku.
3: Je to tak, opět pro vás máme něco navíc. V rámci exkluzivního konceptu Blue Vibes se můžete znovu setkat s herečkou Ivanou Jirešovou, tentokrát na krásné Krétě. Protáhněte se při lekcích inspirovaných jogou přímo v zahradě pětihvězdičkového hotelu Minos Imperial Luxury Beach na řeckém ostrově Kréta. Od 13. do 20. září si můžete zacvičit hned ve čtyřech různých termínech. Lekce jsou vhodné pro každého, ale kapacita je omezená. Proto se registrujte co nejdříve po potvrzení vašeho zájezdu. Cvičení je zdarma a o příjemnou atmosféru, která ještě umocní vaše zážitky z dovolené, bude postaráno.
4: Ahoj, tady Ivana Jirešová a já se moc těším, jak se společně protáhneme na Krétě.
2: Blue Vibe dovolená plná zážitků začíná na bluestyle.cz.
5: Fenomenální hudba Zuzany Navarové opět ožívá. Oslavou jejího života a díla budou 14. a 15. listopadu koncerty v Nové spirále na výstavišti. V podání zpěvačky Ivy Marešové, Filharmonie Hradec Králové a skupiny Razam zazní skladby jako Andělská, Námořnická nebo Naruby v nových aranžích. Vstupenky na tento výjimečný zážitek síti Go Out.
6: Vše, co potřebuje za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová šery rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A Excellent 11 kupu litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Usnula?
8: Asi jo.
7: Stejně zvláštní, co člověk začne řešit jinak.
8: Když vezete to nejdůležitější vzadu, chcete mít jistotu.
7: Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy.
9: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
10: Slyšíš to, co to je?
11: To je PVC Manie v Brenu. Mají tam neskutečné slevy na PVC podlahy.
10: Tak to je pecka.
11: Vyber si podlahu, na které si s radostí zatancuješ.
10: Tak nečekej a zastav se ještě dnes na Breno.cz nebo v nejbližší prodejně Breno.
11: Podmínky akce u obchodníka.
10: Breno. Podlaha dělá domov.
12: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G 37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
13: Už je zase září.
14: Škola volá.
13: A Pražský literární dům pořádá literaturu pod širým nebem.
14: A jo, vždyť je to letos už po 7.
13: Přesně tak.
14: A kdy to letos bude?
13: Pondělí, úterý ve středu. 9. září vystoupí Miroslav Laučo, 14. září Anna Bolava, 22. září Marek Šindelka a 30. září Ivana Picháčková.
14: Těšíme se na vás na Podrýmce, na Smíchově.
13: Více
14: na literárnídům.cz.
13: Vstup volný.
15: Reklama na Radio 1.

Tak krásné pondělní ráno vám ze studia Ráda přeje Josef Hradilek. Jsem tu s vámi dnes od 6 do 9 hodin. Začneme klasicky pozvolna v poklidu. Před chvíli nám dohrála etiopská skladatelka a jeptiška Emma Hoitsege, Mariam Gebru, Ethiopia My Motherland. Tohle už je novinka od dvou současných avantgardních skladatelek, dá se říct americké skladatelky Claire Rosey a polské hudebnice skladatelky Martiny Basty a společný single s názvem Cool Girls Go to Heaven. Martina Basta hrála včera v Praze v Letohrádku Hvězda.

Tak to byla novinka z britských ostrovů Space Africa, taký ambientně tripopový projekt a nový single s názvem From the Heart of Knowing s hostující zpěvačkou Alto Aria. A je to z chystaného alba, které vyjde 25. září u Dice Records a bude se jmenovat Quiet Storm. Dáme skladbu Achibaba od dívčí kytarové skupiny Le Feed Illegadat, tuarecká kapela z Nigeru.

0: jedno.
1: Švandovo divadlo na Smíchově uvádí
2: kultovní román George Orwella
1: 1984.
2: Mluvili jsme spolu dnes?
1: Nikdy jsme spolu nemluvili. Ale rozumím ti, jsem na tvojí straně. Jednou se jistě shledáme. Shledáme se tam, kde není tma.
2: 1984
1: ve Švandově divadle.
3: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
4: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
3: Jedu ale jen na čerpačku.
4: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop & Shop natankuješ auto i ledničku.
5: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell.
6: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
7: Stavebniny Dek přináší mega akci. Vybrané asfaltové pásy Elastek a Glastek nyní za skvělou cenu a navíc v každé ucelené paletě jedna role zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 18. září. Tak si přijďte pro roli asfaltového pásu Elastek a Glastek zdarma. Více na Dek.cz.
8: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
9: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
10: Reklama na Radio 1.

Hitparáda Rádia 1. Poslechněte si novinky v Hitparádě Rádia 1 pro tento týden. Vrací se nám brooklynská kapela Dive. Ti si chystají vydat nové album na konci října a tady je úvodní single The Fountain. V novinkách se také objevuje skladba A Display of Emotion od kanadského producenta a DJ Ryana Hemswortha. Nový materiál v podobě singlu, a to 7. srpna, vydala na vlastním labelu Young Art Records Toki Monsta, neboli Jennifer Lee, americká DJka a producentka. Jmenuje se Memory on the Run.

Další novinkou je spolupráce Denzla Curryho a Kennyho Beatse Difference featuring Yeba. Nová věc s názvem Tom Will Smack Your Ass navazuje na loňské album Cosplay od londýnské kapely Soar.

0: Tři vylosovaní hlasující tentokrát obdrží lístky na koncert Blockhead and Proletar, ke kterým se přidá Arms and Sleepers. Vše se koná v úterý 29. září v Cargo Gallery.
1: Hitparáda Rádia 1 s Jiřím Žákem. Naše rodinné zlato.

nám dohráli Irena a Vojtěch Havlovi, Piano and Violoncello 1. Berte to jako takovou pozvánku na memoriál Ireny a Vojtěcha Havlových, který se odehraje 10. září v Dobré čajovně v Praze o 4 hodin odpoledne.

0: jedno.
1: Respekt Festival uvádí Snarky Papy. Pětinásobní držitelé Grammy se svou směsí funku, jazzu, R&B, rocku a latinskoamerických rytmů. Snarky Papy, superskupina vzdorující žánrovému zařazení. 14. září Velká Lucerna. Více na racho.cz.
2: A raz, dva, tři, 4,21. S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
3: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
4: Tak vem máslo a křupavé pečivo, jo a ještě jogurty.
3: Jedu ale jen na čerpačku.
4: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Billa Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
5: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Billa Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová sherry rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A Excellent 11 kupu litru za 9,90. Lidl. To se vyplatí.
7: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
8: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
9: Reklama na Radio 1.

0: Rádio 1, Světlo v lese.
1: Tak předpokládám, že tuhle píseň jste poznali. To byla Voda živá původně od Anety Langerové, tentokrát ale v podání mladé pražské hudebnice, zpěvačky GG333. Ten track najdete na jejím Soundcloudu. Tohle už je starší věc, Patty Whip, It's Gone. Jsou 2 minuty po 7 hodině raní, přeju všem posluchačkám, posluchačům Rádia 1 krásné pondělní ráno. A krásný start do nového týdne.

they haven't made a net, that's fine.

0: Jedna reklama.
1: Zveme vás do výpražní síně Coffee Source na výstavu French presionismu a aromatismu. K vidění budou díla Toulouse Filtreka, Picafa, Cremoira a Alphonse Mocky z jejich Hario období, nádherné Decafovy baletky, Café Mede Tahiti Paula Logréna a jako vrchol latte artu Whistlerova matka v papučínách. Kávoučry na výstavu zakoupíte na coffeesource.eu.
2: coffeesource.eu.
0: Jedna reklama.

byla krásná skladba Sargasso Sea od The Dirty Column, kteří se vrátili po dlouhé odmlce s novým albem Renaissance. Skladba, na které hostuje zpěvačka Kyle Fionn Rose. A tohle už je Jana Pavlova a Pavel Miljakov, Rise of Music. Jana Pavlova, mladá hudebnice, zpěvačka z Ukrajiny, která bohužel loni, myslím, zemřela. Tohle vyšlo posmrtně.

Tohle byl newyorský rapper K, Lord Have Mercy. A teď už novinka od haitsko-amerického hudebníka Samba Jean-Baptiste, single s názvem Cars.

0: Reklama Rádia 1.
1: Ahoj, tady tvůj hacker. Chtěl jsem ti poděkovat za heslo, raz, dva, tři. Za to, že sklikl na tu fakturu. A hlavně za to, že o mě nic nevíš. Takže tě prosím, nechoď 8. října na Hackerfest do kina na Černým mostě. 8 přednášek o tom, jak se mě zbavit. Hackerfest.cz.
2: Noha míří 10. září na Smíchovskou náplavku. Akustický set na palubě a večer full show v podpalubí. 10. září. Noha na lodi Cargo. Vstupenky na cargogallery.cz.
3: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
4: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
5: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
6: Slyším, Datart nákupy?
5: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Vylaďte si domácnost malými šikovnými pomocníky ETA a využijte jedinečnou slevu až 30%.
6: To je mazec.
5: Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Stavebniny DEK přináší mega akci. Nejprodávanější karisíť KH20 do základové desky nyní za skvělých 430 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 18. září. Tak si přijďte pro karisíť za super cenu. Více na DEK.cz.
8: Elektroničtí pionýři se vracejí zpět do Prahy. Nová intenzivní show, drtivý zvuk, nekompromisní energie. The Prodigy. 23. listopadu O2 Arena Praha. Nový materiál, staré dobré hity. 35 let The Prodigy. Vstupenky na www.lifenation.cz.
9: Reklama na Radio 1.
10: Nadechnu se a vykročím do propasti tvých očí. Zaberu a protrhnu

No a teď tu máme novinku z Londýna, DJ Escrow alias James Messiah, Rhinestone Rockstar Doll featuring Dean Blunt. Posloucháte Rádio 1, dnes ráno se Josefem Hradilkem do 9 hodin, před chvílí bylo 7:30. Krásné ráno všem.

Teď si dáme poněkud starší věc, možná nečekanou trošku Dido, Let's Do The Things We Normally Do. Donedávna jsem tu písničku neznal, tak pak jsem ji objevil a teď jsem si řekl, že ji pustím i vám.

0: Potkáváš je na ulicích a překvapí tě, jaká spousta jich je.
1: To se stává, Amando. Tady jsme na venkově, uprostřed polí. Každou chvíli někdo odpadne. I když se zachrání, stejně je potom divný.
0: Samantha Schweblin, Mimo dosah. Divadlo Meet Factory.
2: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
3: Motocrossová show přímo u obchoďáku? Jo, slyšíte správně. Už 13. září ovládne OC Letňany světová hvězda freestyle motocrossu Petr Pilát. Těšte se na show plnou extrémních skoků, salt a triků. Na programu nebude chybět ani minirampa, XP Boost parkour zóna a Hot Wheels a Barbie herní zóny pro nejmenší návštěvníky. Extreme Day v OC Letňany. Už 13. září od 11 do 18 hodin. A nejlepší zpráva? Vstup je zdarma.
4: Někdy je byk prostě byk. Byk může znamenat obrovský, jindy zase gigantický. Někdy je byk přesně to, co potřebujete. Dacia Bigster. Velký kufr, velké střešní okno, velký hybridní motor a za malou cenu. Navštivte do konce září firemní dny Dacia a využijte výhodné podmínky pro podnikatele. Dacia Bigster nově i s pohonem hybrid 150 4x4.
5: Běháte rádi a chcete pomoct rodinám v nouzi? Přijďte 8. září do obory Hvězda na 8. ročník běhu dobré vůle nadace Olgy Havlové. Závodit můžete na 5 nebo 10 kilometrů ve štafetě s kamarády či kolegy, nebo si můžete jen užít doprovodný program. Připojte se k závodu, kde nejde o čas, ale o chuť pomáhat. Více informací na www.cz. Mediálním partnerem závodu je Rádio 1.
6: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Persil prací prášek 45 dávek za novou běžnou cenu 249,90. Nebo tvoje Lidl značka Formel prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.
7: A za dny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
8: Reklama na Radio 1.

Doznívají nám Kisses od Slow Dive, tentokrát v remixu od americké hudebnice Liz Harris alias Grouper, která vystoupí solově v Praze 30. října v kostele Šimona, svatého Šimona a Judy. A teď už novinka od dánské hudebnice Fine, Everything in the Shade, z chystaného nového alba.

Tohle už je Case Slang Verse, Atomic Number. Case Slang Verse je kanadsko-americká dívčí superkapela, která se skládá ze tří hudebnic Neko Case, KD Lang a Laura Verse. Před 10 lety vydali toto společné album, které se letos dostalo znovu vydání po 10 letech.

celou novinka od berlínského divčího Dua Groupie. Our First Song Ever se to jmenuje, to je jejich první vydaná píseň z nového EPčka.

0: Reklama Rádia 1.
1: Koukni kolem. Ty tupý pohledy do nikam, na cestě tam, kde kdo si určil cíl. Šedí všedi, hlavně zapadnout. Čas, aby vaše mládí znovu vyšlo do ulic a trochu jinak oblečený.
2: Naplň si šatník nezdolnou klasikou Carhartt, japonským denimem Edwin a nespoutanou berlínskou kolekcí Airy Daily. Vše na hlavu od tradičního Stetson. Plná polní proti ospalosti města. Obchod Panská 7, Praha 1, www.panská7.cz.
3: Nekoukejte jen na internet a přijďte si prohlédnout novinky do Panské 7.
4: Přijeďte stanovat pod hrad. Iva Bitová, Síček, Ida de Jong, Severní nástupiště, Petr Linhardt, Midi lidi a další.
5: Atmosféra jakési, až řekl bych, spiklenecké pospolitosti.
4: Folková Lipnice se vrací skoro po 40 letech. 11. až 13. září v amfiteátru v Lipnici nad Sázavou. Více info na folkovalipnice.cz.
6: Vybrat si střechu není těžký. Betonové střešní tašky Betonpress jsou opravdu lehkýkriký. Máme rychle vyřízený objednávky, krátký dodací lhůty. Na výběr jsou různý barvičky krytí. A k tomu všemu nabízíme i 30 let záruky krytí. Lehká a spolehlivá střešní krytina z betonu. To je Betonpress, patron lehkých betonových střech. S Kohoutem v logu.
7: První auto pro dítě. Tam nechceš nic podcenit. Prověřený původ, ověřené kilometry, jasná historie. Kup auto bez rizika. Auto ESA. Ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
8: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
9: Už žádný, mami, restartuj to.
10: Už se mi nesekne při penalti.
11: Už nespane, když páříme s klukama.
8: Nová Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
12: Slyšíš to, co to je?
13: To je PVC Mánie v Brenu. Mají tam neskutečné slevy na PVC podlahy.
12: Tak to je pecka.
13: Vyber si podlahu, na které si s radostí zatancuješ.
12: Tak nečekej a zastav se ještě dnes na Breno.cz nebo v nejbližší prodejně Breno.
13: Podmínky akce u obchodníka.
12: Breno. Podlaha dělá domov.
14: Před 70 lety se v Ďáblicích poprvé otevřela cesta ke hvězdám.
15: Od té doby se tady pod hvězdnou oblohou vystřídaly generace zvědavých očí.
14: A teď je čas to 70. výročí společně oslavit.
15: Hlavní město Praha a Hvězdárna Ďáblice vás zvou na 3 dny plné vesmíru,
14: pozorování
15: a vzdělávacích aktivit v kulisách svítících planet.
14: Mezi planetami jako doma. Rodinný festival u Hvězdárny Ďáblice.
15: Od 11. do 13. září.
14: A vstup je zdarma.
15: Více informací na praha.eu.
16: Reklama na Radio 1.

Právě nám dohrál libanonsko-australský producent DJ Plead a novinka s názvem PA700. A tohle už jsou Turnstile Light Design, tentokrát ale verze od Blood Orange. Turnstile oni vydali skvělý album hardkorový Never Enough a letos vydali vlastně album nebo kompilaci předělávek těch písní od různých umělců, od právě Blood Orange až po třeba Eltona Johna. Takže tohle je původně hardkorová píseň, ale tentokrát se pustíme tu verzi od Blood Orange.

Tak tohle je skladba s názvem I Wanna Rock od hudebníka, který se říká Seko. Právě nám běží 7:07 ranní. Přeju všem krásný ráno. Posloucháte Rádio 1. Zbývá nám poslední společná hodinka. To znamená, že spousta skvělé hudby ještě.

0: This is Lou Reed on 91.9 Radio 1. Rock out.
1: Teď si dáme Kurta Weila Every Time I Look At You z nového alba Philadelphia Has Been Good To Me, se kterým zavítal i do Prahy minulý týden. Byl to skvělý koncert. Krásný album, doporučuji si poslechnout celý.

0: Kulturní léto Rádia 1.
1: 17. a poslední týden soutěžního speciálu Kulturní léto končí s festivalem Lunch Meet. Otekr v amfiteátru Veletržního paláce. Tímhle vrcholí 17. ročník Lunch Meet festivalu, který od čtvrtka 24. do neděle 27. září promění Prahu v centrum nezávislé elektronické hudby a nových médií. Funkcionalistický kolos Národní galerie se veřejnosti otevírá exkluzivně u této příležitosti a spolu s klubem Ankali nabídne přes 30 projektů a 5 světových premiér. Vystoupí také Kamaru and Nick Frustand, Zora Jones, Umru, Jovning Portal, Bapary, Miriama Kardošová, Isama Zink a DJ Gap, Natalie Pleváková a spousta dalších. Poslední lístky na lunchmeetfestival.cz. V kulturní tašce kromě dvou vstupů na Lunch Meet najdete podložku pod myš se zápěstní opěrkou z paměťové pěny od Connected. Pečujeme o vaše zdraví, zatímco vy pracujete. Ergonomie.cz. Audioknihu Peter Heller, Psí hvězdy, Vzhlížet ke hvězdám. Vydavatelství One Hot Book, příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět. OneHotBook.cz. Voucher v hodnotě 500 korun na nákup oblečení, šperků a doplňků od českých designérů v obchodě Biorigo. Majzlova 5 a na beorigo.cz. Cykločapka od cykloshopu Atom Bike. Kolo, bike, batoh, helma, tretra. Vše na atombike.cz nebo v kamenné prodejně v Praze Evropská 34. Originální triko od první houbařské speciálky Les Houbeles. Nebuď v lese za váguse. Leshoubeles.cz. Poukaz na 350 korun od kávošů z Kava.cz. Mají pro vás kávu, kávovary, mlínky, čaj, čokoládu a další dobroty. Kava.cz. Jeden web, celý kávový svět. Voucher na 500 korun od Rockspring na outdoor obuv se širokou špičkou a nulovým dropem. Všechny prsty u nohou si zaslouží dost místa. Rockspring.cz.
0: Kulturní léto Rádia 1.
1: Celé léto soutěžíme každý všední den. Rádio 1.cz.

0: shout at me.
1: Tak tohle byl instrumentální věc Riot z alba Some Rap Songs od rapera Earl Sweatshirt. Ještě předtím jamajští The Heptones Party Time z roku 68.

A ty si dáme ještě jednoho Earla Sweatshirta, tentokrát ale na novém albu Eriky Badu Alchemista Before the World Blows, na tracku I Know That Man.

0: Rádio 1. Světlo v lese.
1: Přišel ten moment,

0: nebe a zem na tvém jet. Dobokolo, pokoj 25.
1: Jsem dich one.

0: Jedna reklama.
1: Globus a Europark fandí mámám. Právě teď probíhá sbírka na pomoc maminkám, samoživitelkám. Přidejte se i vy. Nakupte školní potřeby a až do 15. září je odevzdejte v informačním centru Globus. I malá pomoc znamená velký krok k úspěšnému začátku školního roku. Děkujeme.
0: Jedna reklama.

0: za druhou.
1: A tohle už je doprovod bratři Richarda Vladimír Tesaříkovi. Minuty jdou. Počest včera zesnulého Richarda Tesaříka.

0: CD Nonstop.
1: Australská zpěvačka a hudebnice Lisa Gerrard se prosadila už v 80. letech v legendárním projektu Dead Can Dance. Její druhé solové album The Silver Tree vyšlo v roce 2006 pro label Storm Creation. A vy se vychutnejte dnes po 19. hodině v pořadu CD Nonstop.

0: Tak vážené posluchačky, vážení posluchači Rádia 1, ještě jednou všem přeju krásné ráno. Dnes máme pondělí 7. října, svátek má Regina, přejeme všechno nejlepší všem Reginám. Je právě 8 hodin 40 minut, to znamená, že nastal čas na tradiční představení nového čísla týdeníku Respekt, které dnes vychází. Tuším, jestli se nepletu, první zářijové číslo. A jsme proto dnes ve spojení s redaktorem Martinem Uhlířem, aby nám pověděl něco o tom, co se můžeme v novém čísle tentokrát dočíst. Dobré ráno, slyšíme se?
1: Děkuju, ano, slyšíme, zdravím posluchače.
0: Tak předávám slovo, co se můžeme teda dočíst v novém čísle?
1: Já můžu naše dnešní současné číslo určitě doporučit, už protože je v něm hodně strhujících příběhů, které se čtou jako detektivka. A k němu určitě patří i titulní text s titulkem Chci být slavný, někoho zabiju. Je to příběh vlastně brněnského bezdomovce Dušana Gábora a jeho téměř vraha, nezletilého mladíka, který se v podstatě pro zábavu pokusil zavraždit. Naštěstí se mu to nepodařilo, vylákal ho s kamarádem do lesa a tam ho tady téměř ubil, naštěstí on nezemřel, ten bezdomovec byl jenom bezvědomý a podařilo se mu potom vyhledat pomoc. No a je to o tom mladíkovi, proč to udělal, jak se jinak radikalizoval a vlastně pozoruhodné, co tam teda už čtenáři nedočtou, co k tomu můžu jenom dodat, je, že autor Ondřej Kundra se do toho Brna vypravil a vlastně toho člověka bezdomova, toho Gábora, se mu tam podařilo najít tím, že prostě chodil na místa, kde se lidé bezdomova shromažďují a mluvil tam s nimi a vyptával se a přestože on má teď trauma, ten Gábor a skrývá se před světem, tak se ho podařilo vypátrat. Hmm. Další strhující příběh je o Čechovi, který v horách na Tajvanu pátrá po ztracených lidech, jmenuje se Petr Novotný a je to takový běžec, organizátor maratonských běhů v přírodě, který se na ten Tajvan přestěhoval, nebo respektive zůstal tam po studijním pobytu a čtenáři se dočtou o tom, jak se vlastně stalo, že tenhle člověk se tam stal takovou členem v podstatě něčím jako člen horské služby, ale s tím, že hledá i beznadějně ztracené lidi, kteří se v těch horách ztratili a už není žádná naděje, že by ještě mohli být naživu, jak to dělá a jak se k tomu dostal. Opravdu zajímavé čtení od Petra Horkého. Potom máme, je to sice rozhovor, ale také vlastně shrnuje velmi zajímavý příběh zakladatele Junáka Antonína Benjamina Svojsíka, který teď oslavil 150 let, nebo oslavil by 150. narozeniny, už pochopitelně nežije. A o tom, jak vlastně cestoval, je to o tom, jak vlastně cestoval, když byl mladý bez peněz po světě, jak vlastně se inspiroval k založení toho Junáka, jak třeba v Británii hledal skauty v lese, protože se jako špatně zjistil, kde by je mohl najít. Je to rozhovor s historikem Romanem Šantorou, rovněž od Petra Horkého. A potom jako takový příběh by asi byl i reportáž z Bělehradu, kam se kolegyně Magdalena Fajtová vypravila, aby se zúčastnila trizny za válečného zločince generála Mladiče a mluvila tam s lidmi a ptala se, proč ho podporují. Není to teda ten dnešní pohřeb, ale nějaká akce, která byla v Bělehradě minulý týden. Titulek je opět výmluvný, nejsi pravý Srb, když je pro tebe generál zločinec. Tam říká účastník toho pohřbu a samozřejmě my víme, že Mladič odsouzený válečný zločinec je. Ještě máme potom z politiky článek o té pozoruhodné kauze, kdy minister zahraničí Petr Macinka se nechal napálit od spolku detektivní Parta a internetového provokatéra Vojtěcha Pšenáka a o tom, jak vlastně tam šel se nechat zpovídat tím Pšenákem domění, že mluví s dezinformátorem Pauknerem, který tady motoristy podporuje a jaké to má souvislosti, proč je to vlastně problém i z hlediska jako bezpečnosti. Ještě bych určitě mohl doporučit text Jana Vytvara o dokončení vydávání sebraných spisů spisovatele filozofa Ladislava Klímy. Je to vlastně neuvěřitelný projekt, který v české literatuře nemá obdoby, kdy vlastně nakladatelství Tort vydává od 90. let jeho sebrané spisy a teď je ten projekt jako je zakončen. Takže je to prostě zajímavé čtení o tomhle tom pozoruhodném projektu a ještě snad vaše posluchače by mohla zajímat deska týdne, což je deska Trespasser od zpěvačky Grace Potter, zpěvačky, která kombinuje country, roots, rock, folk a soul. Tak o tom je to zpěvačka. Tak to asi je vše, nebo rozhodně to není vše, co si v Respektu můžete přečíst, ale vše, co bych takhle narychlo mohl doporučit.
0: Skvěle, děkujeme mockrát. To zní skutečně jako velmi poutavé až dobrodružné číslo nebo čtení. Přeju, ať se novému číslu daří a přeju vám krásný start do nového týdne i měsíce. A zase někdy naslyšenou.
1: Děkuji, přeji všem hezký den.
0: Mějte se, naslyšenou.

No tohle už je novinka od The Drums a mladé anglické raperky Led By Her, Yes and No. Tímto ještě jedním posledním trackem se s váma pro dnešek rozloučím. Na závěr ještě zazní Yawning Portal, duo, které zahraje na letošním ročníku Lunch Meat Festival, kterému se věnujeme tento týden v letním speciálu Festivalové léto. A track s názvem Video, tím se rozloučím s váma. No ale vy svý přehrávače nevypínejte, protože mě střídá Žovka Helfertová, určitě se skvělým setem zase jako vždy. Mějte se zatím krásně, opatrujte se, naslyšenou nejpozději příští středu v můj obvyklý vysílací čas od 3 do 6 hodin. Ahoj.

0: reklama Rádia 1.
1: Ahoj, tady tvůj hacker. Chtěl jsem ti poděkovat za heslo, raz, dva, tři. Za to, že jsi klikl na tu fakturu. A hlavně za to, že o mě nic nevíš. Takže tě prosím, nechoď 8. října na Hackerfest do kina na Černým mostě. 8 přednášek o tom, jak se mě zbavit. Hackerfest.cz.
2: Pátek 11. v sobotu 12. září proběhne v Jihočeském Písku hudební festival Kůl v plotě. Více než 20 solových vystoupení na 5 scénách v historickém centru města Písku. QR Mekal, Manuluj, Kristina Barta, Jegor Zabelov, Jolly Joker Deluxe a mnoho dalších. Prodlužte si léto a přejte za námi do Písku. 11. a 12. září festival Kůl v plotě. Vstupenky v síti Go Out.
3: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
4: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
5: Slyším, Tatart nákupy?
4: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Dopřejte své kuchyni i koupelně prémiovou pračku, myčku nebo troubu AEG se slevou až 20%.
5: To je mazec.
4: Tatart, opravdový elektrospecialista.
6: Stavebniny Dek přináší mega akci. 7 plus 1. Ke každým 7 tvrzeným akustickým deskám Knauf Diamant tloušťky 12,5 mm od nás dostanete každou 8. desku zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 18. září. Tak si přijďte pro tvrzenou akustickou desku zdarma. Více na Dek.cz.
7: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
8: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na Innogy.cz.
9: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
10: Reklama na Radio 1.

0: Sa.
1: Si HM-ko hudby.
2: Veď na to tak netláč.
1: Druhý deťom.
2: Vibe Karlovy Vary.
1: Popstarší počuli už stokrát.
3: Želám ti, nech sa darí.
1: Gela? Predložené vlasy z ruských panín pod obočím bikín. Perina kačičko, semeno z lososa, bublina, botox, ST.

0: Dobré ráno, i v tuto šílenou hodinu je s vámi Rádio 1.
1: Yeah.

0: vašich uší.
1: Digitální rádio.
0: Rádio 1 na DAB+. Celoplošně.
1: DAB+.

0: Reklama Rádia 1.
1: Nepatří do mikrovlnky. Rychle.
2: Hrnec. Kočka. Tchýně.
1: Vlajka s červenou barvou. Najdeme to v kempu. Špatně se jí lžící. Práce snů. Nechybí na svatbě.
2: Quickstop. Geniální party hra od Piatníka. Quickstop. Hra, kde mozek sprintuje a pusa nestíhá. Snadná pravidla a skvělá zábava. Perfektní volba pro večer s přáteli nebo rodinný víkend. Ke slovu se dostanou jen ti nejrychlejší, ale bavit se budou všichni. www.piatnik.cz
3: Noha míří 10. září na Smíchovskou náplavku. Akustický set na palubě a večer full show v podpalubí. 10. září. Noha na lodi Cargo. Vstupenky na cargogallery.cz.
4: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
5: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Persil prací prášek 45 dávek za novou běžnou cenu 249,90. Nebo tvoje Lidl značka Formel prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.
6: Už je zase září.
7: Škola volá.
6: A Pražský literární dům pořádá literaturu pod širým nebem.
7: A jo, vždyť je to letos už po sedmý.
6: Přesně tak.
7: A kdy to letos bude?
6: Pondělí, úterý ve středu. 9. září vystoupí Miroslav Laučo, 14. září Anna Bolava, 22. září Marek Šindelka a 30. září Ivana Pecháčková.
7: Těšíme se na vás na Podhaňce, na Smíchově.
6: Více
7: na literární dům.cz.
6: Vstup volný.
8: Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem, už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
2: Quickstop. Party hra, kde mozek sprintuje a pusa nestíhá. Bavit se budou všichni. www.piatnik.cz
9: Reklama na Radio 1.
10: Máme 9 hodin a 18 minut, to už znamená, že vám písničky budu pouštět až do 12. hodiny. Já, Žofie, moc vám do toho nebudu kecat, protože tohle je nová August Ocean. Skladba Červenec srpen, 3 dny stará, kterou produkoval Idea. Stejně jako chystanou podzimní novou debutovou desku, která vyjde na vydavatelství Ty nikdy, kteří slaví 20 let od svého vzniku. August Ocean a Idea na Rádiu 1.
11: Za mě hovorí moja charisma, ne za mě hovoria moje činy, ostatné mám

Tady ten parádní soulovej boom bap, to je Nyota Parker, neosoulová raperka z Kapského Města. Její páteční novej single Say Less.

0: Money car, London for a jacket. I came a long way from the underdog. It's BoJack.
1: Půl desáté ráno posloucháte Radio 1. Teďka konkrétně je to norský rapper Tyen Holding. Nedávno vydal desku Tyen Holding Forever.

A tohle je další ochutnávka z posledního alba So and So od Nepi Nina, která tvoří se svým beatmakerem, s kterým dělala i tohle album, který se říká

0: jedna reklama.
1: Zveme vás do výpražní síně Coffee Source na výstavu French presionismu a aromatismu. K vidění budou díla Toulouse Filtreka, Picaffa, Cremoira a Alphonse Mocky z jejich Hario období, nádherné Decafovy baletky, Café Mede Tahiti Paula Logréna a jako vrchol latte artu Whistlerova matka v papučínách. Kávoučery na výstavu zakoupíte na coffeesource.eu.
2: coffeesource.eu.
0: Jedna reklama

0: londýnská anonymní kapela, která se říká Holy Bones. Naposledy jsme od nich mohli slyšet kolabo track s Backstrom Durim. A máme tady další kolabo track, který se jmenuje Englishman. Můžete na něm slyšet zpěváka a rapera Haka Bakera.
1: My problems are my fucking problems. And somehow you're using them to scorn me. Yeah, you heard me, thanks for no thanks. An Englishman weathers a storm.

tomu asi tak týden, co americká rocková kapela Turnstile vydala novou verzi svého alba Never Enough. Najdete na něm asi tak 22 verzí jejich písniček od různých autorů, jako je třeba tahle písnička Light Design od Deva Heinze, a.k.a.

najdete na něm i další neuvěřitelný jména, třeba takový kombinace, jako je Elton John, Fortet, Slater, Floating Points, Dan Deacon, Channel Beats, Panda Bear, A.G. Cook, Alex G. No určitě vám ještě nějakou tu písničku pustím.

0: Kulturní léto Rádia 1.
1: 17. a poslední týden soutěžního speciálu Kulturní léto končí s festivalem Lunch Meet. Otekr v amfiteátru Veletržního paláce. Tímhle vrcholí 17. ročník Lunch Meet festivalu, který od čtvrtka 24. do neděle 27. září promění Prahu v centrum nezávislé elektronické hudby a nových médií. Funkcionalistický kolos Národní galerie se veřejnosti otevírá exkluzivně u této příležitosti a spolu s klubem Ankali nabídne přes 30 projektů a 5 světových premiér. Vystoupí také Kamaru and Nick Frustand, Zora Jones, Umru, Jovning Portal, Bapary, Miriama Kardošová, Isama Zink a DJ Gap, Natalie Pleváková a spousta dalších. Poslední lístky na lunchmeetfestival.cz. V kulturní tašce kromě dvou vstupů na Lunch Meet najdete podložku pod myš se zápěstní opěrkou z paměťové pěny od Connected. Pečujeme o vaše zdraví, zatímco vy pracujete. Ergonomie.cz. Audioknihu Peter Heller, Psí hvězdy, Vzhlížet ke hvězdám. Vydavatelství One Hot Book, příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět. OneHotBook.cz. Voucher v hodnotě 500 korun na nákup oblečení, šperků a doplňků od českých designérů v obchodě Biorigo. Majzlova 5 a na beorigo.cz. Cykločapka od cykloshopu Atom Bike. Kolo, bike, batoh, helma, tretra. Vše na atombike.cz nebo v kamenné prodejně v Praze Evropská 34. Originální triko od první houbařské speciálky Les Houbeles. Nebuď v lese za váguse. Leshoubeles.cz. Poukaz na 350 korun od kávošů z Kava.cz. Mají pro vás kávu, kávovary, mlínky, čaj, čokoládu a další dobroty. Kava.cz. Jeden web, celý kávový svět. Voucher na 500 korun od Rockspring na outdoor obuv se širokou špičkou a nulovým dropem. Všechny prsty u nohou si zaslouží dost místa. Rockspring.cz.
0: Kulturní léto Rádia 1.
1: Celé léto soutěžíme každý všední den. Rádio 1.cz.

taught me anything.

0: V zimě vás nezahřejeme,
1: v létě neochladíme,
0: ale jsme vaše Rádio 1.
2: Reklama Rádia 1.
3: Globus a Europark fandí mámám. Právě teď probíhá sbírka na pomoc maminkám samoživitelkám. Přidejte se i vy. Nakupte školní potřeby a až do 15. září je odevzdejte v informačním centru Globus. I malá pomoc znamená velký krok k úspěšnému začátku školního roku. Děkujeme.
4: Respekt Festival uvádí Snarky Papy. Pětinásobní držitelé Grammy se svou směsí funku, jazzu, R&B, rocku a latinskoamerických rytmů. Snarky Papy, superskupina vzdorující žánrovému zařazení. 14. září Velká Lucerna. Více na rachot.cz.
5: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
6: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na innogy.cz.
7: Někdy je byk prostě byk. Byk může znamenat obrovský, jindy zase gigantický. Někdy je byk přesně to, co potřebujete. Dacia Bigster. Velký kufr, velké střešní okno, velký hybridní motor a za malou cenu. Navštivte do konce září firemní dny Dacia a využijte výhodné podmínky pro podnikatele. Dacia Bigster nově i s pohonem hybrid 150 4x4.
8: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Kelly's Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
9: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
10: Slyším, Tatart nákupy?
9: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Dopřejte své kuchyni i koupelně prémiovou pračku, myčku nebo troubu AEG se slevou až 20%.
10: To je mazec.
9: Datart, opravdový elektrospecialista.
11: Doufám, že ti uvidím 3. září v čtvrtek v Bubenči.
12: A proč?
11: Protože tam bude 16. ročník literatury v parku.
12: A kde to letos bude?
11: Ve Vile Lana. A víš, kdo tam vystoupí?
12: Barbora Bažantová, Barbora Hrýnová,
11: Lina Týde a Daniel Visser. Těšíme se na vás ve čtvrtek 17. září 16:30 ve Vile Lana.
12: Zastávka Hradčanská.
11: Více
12: na literarnidum.cz.
13: Vstup volný.
14: Reklama na Radio 1.

0: Máme téměř 10 hodin ráno. Tady ta na synťáky výživná písnička se jmenuje Moth on my mouth. A je od umělkyně, producentky a DJky, která je z Melbourne. Říká si Benofi.
1: Kulturní servis.

a teď už je tady přímo 10 hodin 00. A s 10. i kulturní servis pro dnešní den pondělí 7. září 2026. Svátek mají Regíny, tímto jim všem přejeme všechno nejhezčí. A podíváme se na festivaly a galerie. V sekci festivalů tady máme například Landscape. Multižánrový festival na téma krajina, město a veřejný prostor v Hradci Králové. Brno Art Open, festival umění ve veřejném prostoru. V sekci galerie tady máme například čítárna Unijazz, H. Lustig, výstava s názvem Fotograf opuštěných míst. Tržní palác, Tuskulum a další místa v Praze a Pardubicích. Bienále ve věci umění 2026. V Terezianském křídle v Jižních zahradách na Pražském hradě je stále výstava Czech Nature Photo, nejlepší fotografie přírody. V Rock Café vystavuje Vlado Mayen. Zámek Žirotínů ve Valašském Meziříčí, Kája Saudek a Berenika Saudková a jejich společná výstava Life. V Doxu je stále výstava Faust od Radky Bodzevič. Kunsthále Praha, William Kentridge, The Battle Between Yes and No. Kaštan scéna Unijazzu, Jitka Hilská, výstava s názvem Trocha poezie. No a v galerii Kostka v Meat Factory, Julius Reichl, Dědictví krve.

Dneska dále u nás na Rádiu 1 od 18 hodin pořad Já se rád trýzním, v 19 hodin pořad CD Nonstop, tentokrát s albem Silver Tree od Lissy Gerard. Nebo Gerard. Ve 20 hodin pořad Ešus, 21.00 hudba za dobrou práci a v 10 hodin večer potom pořad

No a tohle je další kanadský umělec, který si říká More More. Vydal dva nový singly, my si hrajeme jeden z nich, jmenuje se Hurt You. No a těma dvouma singlama oznámil svoje pořadově druhé album, které vyjde 30. října, bude se jmenovat No One Alive Will Listen.

0: Lala.
1: Ne, řekni máma.
0: Lala.
1: Tak řekni Radio 1.
0: Lala.

0: Reklama Rádia 1.
1: Koukni kolem. Ty tupý pohledy do nikam, na cestě tam, kde kdo si určil cíl. Šedí všedi, hlavně zapadnout. Čas, aby vaše mládí znovu vyšlo do ulic a trochu jinak oblečený.
2: Naplň si šatník nezdolnou klasikou Carhartt, japonským denimem Edwin a nespoutanou berlínskou kolekcí Irie Daily. Vše na hlavu od tradičního Stetson. Plná polní proti ospalosti města. Obchod Panská 7, Praha 1, www.panská7.cz.
3: Nekoukejte jen na internet a přijďte si prohlédnout novinky do Panské 7.
4: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
5: Slyším, Datart nákupy?
4: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Chytré hodinky a náramky nyní pořídíte s parádní slevou až 20%. Tak ať vám rozhodně neutečou.
5: To je mazec.
4: Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Náš výkup je teď totální hardcore.
7: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
8: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
9: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
10: Máme recept na nízké doplatky. V lékárnách Dr. Max celé září ušetříte až 100% z doplatku na recept. Takže s receptem přijďte rovnou k nám. Akce platí s kartou Výhod. Více informací na dermax.cz. Dr. Max. Vždy na blízku.
11: Zdar, tak co včera?
12: Ale chtěli jsme si se ženou odpočinout u televize, ale zase nic nedávali.
11: A přes co máš televizi?
12: No normálně, přes anténu.
11: Tak to bude tím. Já mám sledování TV. Je to telka přes internet. Má spoustu kanálů, které jdou sledovat i zpětně.
12: Sledování TV? A co k tomu potřebuju?
11: Jednoduše jdi na webovou stránku sledovanitv.cz, zaregistruješ se a sleduješ. sledovanitv.cz, vaše vstupenka do světa zábavy.
13: Reklama na Radio 1.

Ladíte Radio 1. Pomoc. Před reklamou jsme si hráli projekt jednoho z kapely Ratatat, který se jmenuje Konzajt, pokud to dobře čtu. A na tracku Shasta, který jsme si hráli, si dali dohromady s newyorskou hudebnicí a písničkářkou Renatou Zeiger.

0: Beyoncé.
1: No a ještě předtím to byla Joy Crooks a její Feet Don't Fail Me Now, písnička z jejího debutového alba Skin. Ovšem v novém vydání, kdy se

0: CD Nonstop.
1: Australská zpěvačka a hudebnice Lisa Gerrard se prosadila už v 80. letech v legendárním projektu Dead Can Dance. Její druhé solové album The Silver Tree vyšlo v roce 2006 pro label Storm Creation. A vy se vychutnejte dnes po 19. hodině v pořadu CD Nonstop.

0: like saying, fuck it, and give him something to look at. My man friend should have asked me what I thought instead of what I felt, because I've learned to tuck how I feel into the bottom of my purse and keep walking, and I think how I feel is safer there. How does it feel to have men stop in mid-sentence to stare at me? I think they should complete their sentences.
1: Tohle je Tinashe the Wordsmith. Jak už sám název napovídá, je velmi šikovná se slovy.
2: Tohle tady zní ve dne v noci. To je... Co by to mohlo být? Hele, není to datel? No, je to dost podobný, ale to není datel. Zní to jako datel. Že by to byl datel. A jo, je to datel. A ťuká si do rytmu Rádia 1.
1: No, abych to dopověděla. Tinashe the Wordsmith. Která je z Kalifornie. Produkuje takovouhle elektroniku a nebo i hip-hopový beaty a přes ty povídá, co má zrovna na srdci. V tomto případě to byla nejnovější písnička s názvem Catwalk, na který jsme mohli slyšet i Lauren Ritter anebo Hannah Noel.

A na konci srpna vyšlo týhle živoucí legendě z Japonska Poison Girlfriend nový album, který se jmenuje Reprises. Minule jsme si hráli z tohle alba ukázku skladbu Falling, její take na motiv písně. Úvodní písně ze seriálu Twin Peaks. Dneska je to úvodní skladba Pop Tones.

0: Reklama Rádia 1.
1: Ahoj, tady tvůj hacker. Chtěl jsem ti poděkovat za heslo, raz, dva, tři. Za to, že jsi klikl na tu fakturu. A hlavně za to, že o mně nic nevíš. Takže tě prosím, nechoď 8. října na Hackerfest do kina na Černým mostě. 8 přednášek o tom, jak se mě zbavit. Hackerfest.cz.
2: Fenomenální hudba Zuzany Navarové opět ožívá. Oslavou jejího života a díla budou 14. a 15. listopadu koncerty v Nové spirále na Výstavišti. V podání zpěvačky Ivy Marešové, Filharmonie Hradec Králové a skupiny Razam zazní skladby jako Andělská, Námořnická nebo Naruby v nových aranžích. Vstupenky na tento výjimečný zážitek síti Go Out.
3: Čekáte na nejvýhodnější čas, kdy koupit ojetý vůz?
4: Tak abyste ho nepromeškali.
3: V AutoESA máte záruku výhodné ceny a široké nabídky.
4: Garanci kvality i výhodného financování.
3: Vyberte si ze 6000 vozů v AutoESA právě teď a výhodně.
5: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u ESA.
6: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
7: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
8: Vybrat si střechu není těžký. Betonové střešní tašky Betonpress jsou opravdu lehkýkriký. Máme rychle vyřízený objednávky, krátký dodací lhůty. Na výběr jsou různý barvičky kriký. A k tomu všemu nabízíme i 30 let záruky kriký. Lehká a spolehlivá střešní krytina z betonu. To je Betonpress. Patron lehkých betonových střech. S Kohoutem v logu.
9: Reklama na Radio 1.

0: Tohle je britský producent Komodo, který má minimální online prezenci. Takže za něj může mluvit pouze jeho muzika. Například teďka je to ochutnávka z novýho EPčka Speedway se stejnojmenným názvem tracku. Taky je známý svojí zálibou, velkou zálibou v hip-hopu. Naposledy jsme měli parádní kolabo s Alfamistem.
1: Velká sedma. Novinky Velké sedmi pro tento týden. První novinka. Niva a Fulcrum a jejich společná věc High.

Tři vylosovaní hlasující od nás tentokrát dostanou lístky na festival Reconnect 2026, který se koná v Brně od 1. do 3. října a na zahajovacím koncertě vystoupí Tata.

0: Velká sedma na Rádiu 1. Vaše československá hitparáda.
1: Rádio 1, váš společník na cestě do říše fantazie.

0: dripping like water. Jedna reklama.
1: Globus a Europark fandí mámám. Právě teď probíhá sbírka na pomoc maminkám samoživitelkám. Přidejte se i vy. Nakupte školní potřeby a až do 15. září je odevzdejte v informačním centru Globus. I malá pomoc znamená velký krok k úspěšnému začátku školního roku. Děkujeme.
0: Jedna reklama.

Rádiu 1 ještě před reklamou jsme si hráli Toma Jarmyho. Ukázku z posledního alba, skladba Split Roads. Ještě předtím to byl Sam Binga a Machine Drum. Jejich Niche Flex. No a ještě předtím to byla ukázka z nejnovějšího EPčka, který se jmenuje Bankstorm, od australsko-egyptskýho

0: Mama rádia jedno.
1: Nepatří do mikrovlnky. Rychle.
2: Hrnec. Kočka. Tchýně.
1: Vlajka s červenou barvou. Najdeme to v kempu. Špatně se jí lžící. Práce snů. Nechybí na svatbě.
3: Quickstop. Geniální party hra od Pjatnika. Quickstop. Hra, kde mozek sprintuje a pusa nestíhá. Snadná pravidla a skvělá zábava. Perfektní volba pro večer s přáteli nebo rodinný víkend. Ke slovu se dostanou jen ti nejrychlejší, ale bavit se budou všichni. www.pjatnik.cz
4: Švandovo divadlo na Smíchově uvádí
5: kultovní román George Orwella
4: 1984.
5: Mluvili jsme spolu dnes?
4: Nikdy jsme spolu nemluvili. Ale rozumím ti, jsem na tvojí straně. Jednou se jistě shledáme. Shledáme se tam, kde není tma.
5: 1984
4: ve Švandově divadle.
6: Stavebniny Dek přináší mega akci. Základní střešní taška Tondach Contiton ve vybraných povrchových úpravách za super cenu a navíc za každých 100 metrů čtverečních od nás dostanete 100 kusů stejné tašky zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 18. září. Tak si přijďte pro střešní tašky Tondach zdarma. Více na dek.cz.
7: Běháte rádi? A chcete pomoct rodinám v nouzi? Přijďte 8. září do Obory Hvězda na 8. ročník běhu dobré vůle nadace Olgy Havlové. Závodit můžete na 5 nebo 10 kilometrů ve štafetě s kamarády či kolegy, nebo si můžete jen užít doprovodný program. Připojte se k závodu, kde nejde o čas, ale o chuť pomáhat. Více informací na www.cz. Mediálním partnerem závodu je Rádio 1.
8: Slyšíš to, co to je?
9: To je PVC Mánie v Brenu. Mají tam neskutečné slevy na PVC podlahy.
8: Tak to je pecka.
9: Vyber si podlahu, na které si s radostí zatancuješ.
8: Tak nečekej a zastav se ještě dnes na Breno.cz nebo v nejbližší prodejně Breno.
9: Podmínky akce u obchodníka.
10: Breno. Podlaha dělá domov.
11: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
12: Pak přijeďte do AutoESA.
11: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
12: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
11: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc a to i hned a v hotovosti.
13: Kdo na to jde od lesa, prodá auto u ESA.
3: Quickstop. Party hra, kde mozek sprintuje a pusa nestíhá. Bavit se budou všichni. www.pjatnik.cz
14: Reklama na Radio 1.

máme v podstatě 11:30. To znamená, že mě zbývá poslední půl hodinka mýho dnešního vysílání. Tohle je parádní novej techno hypno groovy track Concrete Summer od producentky, která žije v Amsterdamu. Původem je holandsko-argentinská. Říká si Jasmín.

jako odkaz na playlist všech písniček letošního vysílání. V tuhle chvíli je tam přes 1000 písniček.

Kopák nám oznámil kulturní servis. A to pro dnešní den 7. září 2026. 11 hodin a 40 minut, to znamená, že se spolu podíváme na koncerty a tančírny, divadla, filmy a tak dále. Kam dneska můžete zajít na muziku, například od 19 hodin 30 minut do divadla X10 na Orchesterberg Six Lights. Jazzduku od 9 večer Five Rivers Blues Band. Cargo Galerii od 8 hodin večer Alex Spencer. Bike Jesus, Jay Austin a Pokoj 25 a taky Beata. Kdyby se vám zachtělo zajít si dneska do kina, můžete například do Edison Film Hubu v 17.15 33 kroků, od 7 hodin večer potom Sex a smrt v Kempu Miasma, v kině pilotů od 18 hodin veřejný prostor Františka Skály a ve 20.15 Sex a smrt v Kempu Miasma. Kino 35 ve 20.30 Osamělý vlk. Kino Dlabačov od 18 hodin Bardotky a v 8 hodin večer Čika Čeka. Do divadla dneska můžete zajít například do paláce Akropolis ve 19 hodin 30 minut Neboj si, Parte Hard. Divadlo v Celetné 19 hodin 30 minut Cyrano. Klubovna Kašpar 19 hodin 30 minut Vincenc. A v La Fabrice od 19 hodin 30 minut představení Kintsugi.

Jedna potom od 18 hodin pořad Já se rád trýzním, od 19 hodin CD Nonstop. Tentokrát je s albem Silver Tree od Lissy Gerard. 8 hodin potom pořad Ešus, ve 21.00 hudba za dobrou práci a v 10 hodin potom Teplý proud.

No a my už jsme o albu Never Enough, který vydala americká rocková kapela Turnstile, asi tak před týdnem mluvili. Nemluvili jsme o ní před týdnem, ale asi tak v první mý dnešní vysílací hodině, kdy jsme si hráli předělávku jedný ze skladeb z tohle alba. Od Blood Orange, slíbila jsem vám další ukázku z tohle alba, je to skladba Light Design. A u tohle verzi písničky se postarala OK Lou, francouzská zpěvačka, písničkářka, kterou jste mohli slyšet letos na festivalu Popmese. Slyšela jsem, že to byla skvělá show. Já jsem asi mi viděla 2 roky zpátky na Lunch Meetu ve Veletržáku a stále na to vzpomínám, takže kdybyste měli možnost jí vidět naživo, tak určitě doporučuju.

Esa es.

britský producent Andy Stott. A tohle byl taky jeho první release po 5 letech. Album Late Loop. My jsme si hráli skladbu Something in Mind. Featuring Elaine Howley, což byl ten krásný sladký hlásek, co jste slyšeli.

včera vyšel nový release, a to tahle písnička Dear Thief od Segi Bodegi. Je to ovšem altářní verze, na který se dal dohromady s Ludo Pérem, což je mladičkej hráč na příčnou flétnu.

když jsme u oltářní verze písničky od Segabo Dega, za chviličku si zahrajeme taky plnou novinku od varhanistky z Berlína, která se jmenuje Kali Malone. Chystá nový release Burning Song. A první ochutnávka Heavy with Fruit. Má skoro 5 minut, budete ji za chviličku moc slyšet. Já se touhle písničkou s váma rozloučím a jenom když si hrajeme zrovna tu oltářní písničku, tak k tvorbě Kali Malone jsem chtěla říct, že to EPčko, který teďka chystá Burning Song, nahrála na varhanech, na kterých po 27 let svého života hrál a učil Josef Sebastian Bach. Ty varhany jsou v Lipsku, v kostele Thomaskirche, kde i odpočívá jeho tělo. A Kali Malone je první současná umělkyně, která na tady ty varhany mohla hrát a taky nahrávat.

stránkách Rádia 1 už je kompletní tracklist a já se budu na vás zase těšit příští týden od 9 do 12. Tohle je Kali Malone a Heavy with Fruit. A Rádio 1, tak se mějte, čau.

0: Reklama Rádia 1.
1: Ahoj, tady tvůj hacker. Chtěl jsem ti poděkovat za heslo, raz, dva, tři. Za to, že sklikl na tu fakturu. A hlavně za to, že o mně nic nevíš. Takže tě prosím, nechoď 8. října na Hackerfest do kina na Černým mostě. 8 přednášek o tom, jak se mě zbavit. Hackerfest.cz.
2: Potkáváš je na ulicích a překvapí tě, jaká spousta jich je?
3: To se stává, Amando. Tady jsme na venkově, uprostřed polí. Každou chvíli někdo odpadne. I když se zachrání, stejně je potom divný.
2: Samantha Schweblin, Mimo dosah. Divadlo Meet Factory.
4: Slyšíš to, co to je?
5: To je PVC Mánie v Brenu. Mají tam neskutečné slevy na PVC podlahy.
4: Tak to je pecka.
5: Vyber si podlahu, na které si s radostí zatancuješ.
4: Tak nečekej a zastav se ještě dnes na Breno.cz nebo v nejbližší prodejně Breno.
5: Podmínky akce u obchodníka.
4: Breno. Podlaha dělá domov.
6: Stavebniny DEK přináší mega akci. Objednejte u nás minimálně 100 metrů čtverečních střešní krytiny a dopravu vám dáme zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do konce září. Doprava zdarma se vztahuje na ploché i šikmé střechy a platí pro nové i stávající zákazníky. Více na DEK.cz.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová šery rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A Excellent 11,5 litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Vybrat si střechu není těžký. Betonové střešní tašky Beton Press jsou opravdu lehkýkrytý. Máme rychle vyřízený objednávky, krátký dodací lhůty. Na výběr jsou různý barvičky krytí. A k tomu všemu nabízíme i 30 let záruky krytí. Lehká a spolehlivá střešní krytina z betonu. To je Beton Press. Patron lehkých betonových střech. S kohoutem v logu.
9: Elektroničtí pionýři se vracejí zpět do Prahy. Nová intenzivní show, drtivý zvuk, nekompromisní energie. The Prodigy. 23. listopadu O2 Arena Praha. Nový materiál, staré dobré hity. 35 let The Prodigy. Vstupenky na www.lifenation.cz.
10: Reklama na Radio 1.

0: Reklama Rádia 1.
1: Koukni kolem. Ty tupý pohledy do nikam, na cestě tam, kde kdo si určil cíl. Šedí všedi, hlavně zapadnou. Čas, aby vaše mládí znovu vyšlo do ulic a trochu jinak oblečený.
2: Naplň si šatník nezdolnou klasikou Carhartt, japonským denimem Edwin a nespoutanou berlínskou kolekcí Airy Daily. Vše na hlavu od tradičního Stetson. Plná polní proti ospalosti města. Obchod Panská 7, Praha 1, www.panská7.cz.
3: Nekoukejte jen na internet a přijďte si prohlédnout novinky do Panské 7.
4: Noha míří 10. září na Smíchovskou náplavku. Akustický set na palubě a večer full show v podpalubí. 10. září. Noha na lodi Cargo. Vstupenky na cargogallery.cz. Usnula?
5: Asi jo.
6: Stejně je zvláštní, co člověk začne řešit jinak.
5: Když vezete to nejdůležitější vzadu, chcete mít jistotu.
6: Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy.
7: Kdo na to jde od lesa? Koupí auto od ESA.
8: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
9: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
10: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
9: Jedu ale jen na čerpačku.
10: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Byla Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
11: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Byla Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
12: Slyšíš to, co to je?
13: To je PVC Mánie v Brenu. Mají tam neskutečné slevy na PVC podlahy.
12: Tak to je pecka.
13: Vyber si podlahu, na které si s radostí zatancuješ.
12: Tak nečekej a zastav se ještě dnes na Breno.cz nebo v nejbližší prodejně Breno.
13: Podmínky akce u obchodníka.
12: Breno. Podlaha dělá domov.
14: Zdar, tak co včera?
15: Ale chtěli jsme si se ženou odpočinout u televize, ale zase nic nedávali.
14: A přes co máš televizi?
15: No normálně, přes anténu.
14: Tak to bude tím. Já mám sledování TV. Je to telka přes internet. Má spoustu kanálů, které jdou sledovat i zpětně.
15: Sledování TV? A co k tomu potřebuju?
14: Jednoduše jdi na webovou stránku sledovanitv.cz, zaregistruješ se a sleduješ. sledovanitv.cz Vaše vstupenka do světa zábavy.
15: Doufám, že ti uvidím 3. září ve čtvrtek v Bubenči.
16: A proč?
15: Protože tam bude 16. ročník literatury v parku.
16: A kde to letos bude?
15: Ve Vile Lana. A víš, kdo tam vystoupí?
16: Barbora Bažantová, Barbora Hrínová,
15: Lina Týde a Daniel Visser. Těšíme se na vás ve čtvrtek 17. září v 16.30 ve Vile Lana.
16: Zastávka Hradčanská.
15: Více?
16: Na literarnidum.cz.
15: Vstup volný.
17: Reklama na Radio 1.

0: Kulturní léto Rádia 1.
1: 17. a poslední týden soutěžního speciálu Kulturní léto končí s festivalem Lunch Meet. Otekr v amfiteátru Veletržního paláce. Tímhle vrcholí 17. ročník Lunch Meet festivalu, který od čtvrtka 24. do neděle 27. září promění Prahu v centrum nezávislé elektronické hudby a nových médií. Funkcionalistický kolos Národní galerie se veřejnosti otevírá exkluzivně u této příležitosti a spolu s klubem Ankali nabídne přes 30 projektů a 5 světových premiér. Vystoupí také Kamaru and Nick Verstand, Zora Jones, Umru, Jovning Portal, Bapary, Miriama Kardošová, Isama Zink a DJ Gap, Natalie Pleváková a spousta dalších. Poslední lístky na Lunch Meet Festival.cz. V kulturní tašce kromě dvou vstupů na Lunch Meet najdete podložku pod myš se zápěstní opěrkou z paměťové pěny od Connected. Pečujeme o vaše zdraví, zatímco vy pracujete. Ergonomie.cz. Audioknihu Peter Heller, Psí hvězdy, Vzhlížet ke hvězdám. Vydavatelství One Hot Book, příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět. OneHotBook.cz. Voucher v hodnotě 500 korun na nákup oblečení, šperků a doplňků od českých designérů v obchodě Biorigo. Majzlova 5 a na beorigo.cz. Cykločapka od cykloshopu Atom Bike. Kolo, bike, batoh, helma, tretra. Vše na atombike.cz nebo v kamenné prodejně v Praze Evropská 34. Originální triko od první houbařské speciálky Les Houbeles. Nebuď v lese za váguse. Leshoubeles.cz. Poukaz na 350 korun od kávošů z káva.cz. Mají pro vás kávu, kávovary, mlínky, čaj, čokoládu a další dobroty. Káva.cz. Jeden web, celý kávový svět. Voucher na 500 korun od Rockspring na outdoor obuv se širokou špičkou a nulovým dropem. Všechny prsty u nohou si zaslouží dost místa. Rockspring.cz.
0: Kulturní léto Rádia 1.
1: Celé léto soutěžíme každý všední den. Rádio 1.cz. Slow down, tripping on something I did it wrong. Write a song I could never sing along. Slow down, ripping on something I wrote a long time ago. I'm not trying to give it up. Yeah. Right now, let me watch you put it on. Right now, let me watch you live and learn. Right now, let me get another turn. The first time that I done it, so it didn't hurt.

mikrofonu Radio 1, uší mikrofon. Žádáme posluchači, zachovejte nám přízeň, závada není ve vašem přijímače. Radio 1 vysílá a zkouší mikrofon. Nepokoušejte se přeladit, všechno bude dobrý.

Tak tohle byl Fake Mink na Rádiu 1 v pondělí 7. září, kde má svátek Regina. Moc vás zdraví Hana Řičicová. V playlistu tady máme třeba Táňu Lvovskou, případně taky novinku od Sory, anebo taky českou kapelu Metamon. Tak doufám, že si poslech moc užijete a že si užíváte dnešní hezký pondělní den.

0: Jedna reklama.
1: Zveme vás do výpražní síně Coffee Source na výstavu French presionismu a aromatismu. K vidění budou díla Toulouse Filtreka, Picafa, Cremoira a Alphonse Mocky z jejich Hario období, nádherné Decafovy baletky, Café Mede Tahiti Paula Logréna a jako vrchol latte artu Whistlerova matka v papučínách. Kávoučery na výstavu zakoupíte na coffeesource.eu.

0: Maneš. Čekaj, takhle, no, to je pravda.
1: Ježiš, židle, dementní.
2: To jsou problém, ty židle.

0: Soutěž Rádia 1.
1: Je tady soutěž Rádia 1, samozřejmě v rámci kulturního léta. Tentokrát soutěžíme o lístky na lunch meet a nejenom to. 17. a poslední týden soutěžního speciálu skončí tedy s festivalem lunch meet, jak jsem říkala, a to konkrétně s Otekr, se kterými se potkáte v amfiteátru Veletržního paláce. Tímhletím vyvrcholí ten 17. ročník. Já bych vás chtěla všechny poprosit, ať ještě teď nevoláte, protože ještě ani neznáte otázku, tím pádem nemůžete přece znát odpověď. Takže tedy festival lunch meet, ten bude probíhat od 24. do 27. září a samozřejmě, jak už to znáte, po těch hodně let promění Prahu v centrum nezávislé elektronické hudby. Takže vystoupí třeba Kamaru, nebo potom taky Nick Verstand, případně Zora Jones či Umru, potom taky Miriama Kardošová a za českou scénu třeba taky Isama Zing, případně Natálie Pleváková, spousta dalších. Poslední lístky jsou teď k dispozici těm třeba, co nevyhrajou v soutěži na lunchmeet.cz. No a vy můžete vyhrát vstupenky. Dvě vstupenky na lunch meet, voucher v hodnotě 500 korun od Rockspring, audioknihu od vydavatelství One Hot Book, poukaz na 350 korun od Kava.cz, podložku pod myš od Connected, poukaz v hodnotě 500 korun v obchodě B Origo, potom taky cykločapku od cykloshopu Atom Bike a triko od Les Houbeles. Telefonní číslo k nám do studia je 210 323 919. No a otázka pro dnešek zní. Festival lunch meet zakončí vystoupení ikona žánru Otekr, se kterým slovutným labelem je tohleto britské duo propojeno. No a vy tedy můžete volat právě teď. Tak, kdo se nám dovolal? Někdo to položil. Zdravím, halo, halo, slyšíme se? Já teda zatím slyším jenom sebe. Musíme dát prostor někomu dalšímu. Halo, halo, slyšíme se?
2: Pavel, ahoj, slyšíme
1: ahoj,
2: se?
1: Ahoj, Pavle, slyším tě. Tak co, jaká je správná odpověď na otázku?
2: Já si myslím, že vydávají u Warpu.
1: Přesně tak, super, tak ani jsem ti nemusela dávat možnosti, to jsem moc ráda, máš pravdu, je to Warp Records a píšu si teda, zůstaneš na telefonu, já ti moc blahopřeju k výhře, těšíš se na lunch meet?
2: Těším se, moc.
1: Skvělý, no tak výborný. Tak mi prosím tě zůstaň na telefonu, no a vy ostatní třeba budete mít štěstí někdy příště. Tak díky moc.
2: Díky.
0: Soutěž Rádia 1.

0: Reklama Rádia 1.
1: Pátek 11. v sobotu 12. září proběhne v Jihočeském Písku hudební festival Kůl v plotě. Více než 20 solových vystoupení na 5 scénách v historickém centru města Písku. QR Mekal, Manuluj, Kristina Barta, Jegor Zabelov, Jolly Joker Deluxe a mnoho dalších. Prodlužte si léto a přejte za námi do Písku. 11. a 12. září festival Kůl v plotě. Vstupenky v síti Go Out.
2: Vše, co potřebuje za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová šery rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A Excellent 11 kupu litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
4: Slyším Datart nákupy?
3: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Vylaďte si domácnost malými šikovnými pomocníky ETA a využijte jedinečnou slevu až 30%.
4: To je mazec.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme prodloužili totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá už jen do konce září, tak přijďte co nejdřív, než bude všechno pryč. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
6: A raz, dva, tři, 4,21. S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
7: Slyšíš to, co to je?
8: To je PVC Mánie v Brenu. Mají tam neskutečné slevy na PVC podlahy.
7: Tak to je pecka.
8: Vyber si podlahu, na které si s radostí zatancuješ.
7: Tak nečekej a zastav se ještě dnes na Breno.cz nebo v nejbližší prodejně Breno.
8: Podmínky akce u obchodníka.
7: Breno. Podlaha dělá domov.
9: Do Brna, do Prahy.
10: Jeďte, jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte, jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem. Už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
11: Před 70 lety se v Ďáblicích poprvé otevřela cesta ke hvězdám.
12: Od té doby se tady pod hvězdnou oblohou vystřídaly generace zvědavých očí.
11: A teď je čas to 70. výročí společně oslavit.
12: Hlavní město Praha a hvězdárna Ďáblice vás zvou na 3 dny plné vesmíru,
11: pozorování
12: a vzdělávacích aktivit v kulisách svítících planet.
11: Mezi planetami jako doma. Rodinný festival u hvězdárny Ďáblice.
12: Od 11. do 13. září.
11: A vstup je zdarma.
12: Více informací na praha.eu.
13: Reklama na Radio 1.

0: Kulturní servis.
1: 13. hodina odbyla, je tady čas kulturního servisu pro pondělí 7. září. Zvu vás tentokrát na festivaly a do galerii. Začnu tady festivaly. Landscape Festival v Hradci Králové vás čeká právě teď. Multižánrový festival na téma krajina, město, veřejný prostor. Potom taky Brno Art Open, jak již název napovídá, je v Brně. Festival umění ve veřejného prostoru je Brno Art Open. Jdeme

Kdyby se vám zdálo, že vám oknem do kanceláře nakukuje nějaký dinosaurus nebo jiný předpotopní veleještěr, tak se nedivte.

0: Jedna reklama.
1: Globus a Europark fandí mámám. Právě teď probíhá sbírka na pomoc maminkám samoživitelkám. Přidejte se i vy. Nakupte školní potřeby a až do 15. září je odevzdejte v informačním centru Globus. I malá pomoc znamená velký krok k úspěšnému začátku školního roku. Děkujeme.
0: Jedna reklama.

0: Bavit se budou všichni. www.pjatnik.cz
1: Přijeďte stanovat pod hrad. Iva Bitová, Síček, Ida de Jong, Severní nástupiště, Petr Linhardt, Midi lidi a další.
2: Atmosféra jakési, až řekl bych, spiklenecké pospolitosti.
1: Folková Lipnice se vrací skoro po 40 letech. 11. až 13. září v amfiteátru v Lipnici nad Sázavou. Více info na folkovalipnice.cz.
3: Náš výkup je teď totální hardcore.
4: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
6: Slyším, Datart nákupy?
5: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Ponořte se do děje svých oblíbených filmů naplno s OLED panelem televize LG za parádní cenu.
6: To je mazec.
5: Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Vše, co potřebuje za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová šery rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A Excellent 11 kupu litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Už je zase září.
9: Škola volá.
8: A Pražský literární dům pořádá literaturu pod širým nebem.
9: A jo, vždyť je to letos už po sedmý.
8: Přesně tak.
9: A kdy to letos bude?
8: Pondělí, úterý ve středu. 9. září vystoupí Miroslav Laučo, 14. září Anna Bolava, 22. září Marek Šindelka a 30. září Ivana Picháčková.
9: Těšíme se na vás na Podrémce, na Smíchově.
8: Více
9: na literární dům.cz.
8: Vstup volný.
10: Slyšíš to, co to je?
11: To je PVC Mánie v Brenu. Mají tam neskutečné slevy na PVC podlahy.
10: Tak to je pecka.
11: Vyber si podlahu, na které si s radostí zatancuješ.
10: Tak nečekej a zastav se ještě dnes na Breno.cz nebo v nejbližší prodejně Breno.
11: Podmínky akce u obchodníka.
10: Breno. Podlaha dělá domov.
0: Quickstop. Party hra, kde mozek sprintuje a pusa nestíhá. Bavit se budou všichni. www.pjatnik.cz
12: Reklama na Radio 1.

0: Kulturní léto Rádia 1.
1: 17. a poslední týden soutěžního speciálu Kulturní léto končí s festivalem Lunch Meet. Otekr v amfiteátru Veletržního paláce. Tímhle vrcholí 17. ročník Lunch Meet festivalu, který od čtvrtka 24. do neděle 27. září promění Prahu v centrum nezávislé elektronické hudby a nových médií. Funkcionalistický kolos Národní galerie se veřejnosti otevírá exkluzivně u této příležitosti a spolu s klubem Ankali nabídne přes 30 projektů a 5 světových premiér. Vystoupí také Kamaru and Nick Frustant, Zora Jones, Umru, Jovning Portal, Bapary, Miriama Kardošová, Isama Zink a DJ Gap, Natalie Pleváková a spousta dalších. Poslední lístky na Lunch Meet Festival CZ. V kulturní tašce kromě dvou vstupů na Lunch Meet najdete podložku pod myš se zápěstní opěrkou z paměťové pěny od Connected. Pečujeme o vaše zdraví, zatímco vy pracujete. Ergonomie.cz. Audioknihu Peter Heller, Psí hvězdy, Vzhlížet ke hvězdám. Vydavatelství One Hot Book, příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět. OneHotBook.cz. Voucher v hodnotě 500 korun na nákup oblečení, šperků a doplňků od českých designérů v obchodě Biorigo. Majzlova 5 a na beorigo.cz. Cykločapka od cykloshopu Atom Bike. Kolo, bike, batoh, helma, tretra. Vše na atombike.cz nebo v kamenné prodejně v Praze Evropská 34. Originální triko od první houbařské speciálky Les Houbeles. Nebuď v lese za váguse. Leshoubeles.cz. Poukaz na 350 korun od kávošů z káva.cz. Mají pro vás kávu, kávovary, mlínky, čaj, čokoládu a další dobroty. Káva.cz. Jeden web, celý kávový svět. Voucher na 500 korun od Rockspring na outdoor obuv se širokou špičkou a nulovým dropem. Všechny prsty u nohou si zaslouží dost místa. Rockspring.cz.
0: Kulturní léto Rádia 1.
1: Celé léto soutěžíme každý všední den. Rádio 1.cz.

0: Reklama Rádia 1.
1: Ahoj, tady tvůj hacker. Chtěl jsem ti poděkovat za heslo, raz, dva, tři. Za to, že jsi klikl na tu fakturu. A hlavně za to, že o mně nic nevíš. Takže tě prosím, nechoď 8. října na Hackerfest do kina na Černým mostě. 8 přednášek o tom, jak se mě zbavit. Hackerfest.cz.
2: Běháte rádi a chcete pomoct rodinám v nouzi? Přijďte 8. září do Obory Hvězda na 8. ročník běhu dobré vůle nadace Olgy Havlové. Závodit můžete na 5 nebo 10 kilometrů ve štafetě s kamarády či kolegy, nebo si můžete jen užít doprovodný program. Připojte se k závodu, kde nejde o čas, ale o chuť pomáhat. Více informací na www.cz. Mediálním partnerem závodu je Rádio 1.
3: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme prodloužili totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá už jen do konce září, tak přijďte co nejdřív, než bude všechno pryč. Více na aaauto.cz nebo na 800 110 800.
4: Stavebniny Dek přináší mega akci 7+1. Ke každým 7 tvrzeným akustickým deskám Knauf Diamant tloušťky 12,5 mm od nás dostanete každou 8. desku zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 18. září. Tak si přijďte pro tvrzenou akustickou desku zdarma. Více na Dek.cz.
5: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
6: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
7: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
8: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
9: Reklama na Radio 1.

0: Red Young na Radiu 1 společně s jejich úžasným trackem Lava Song, který se nám strašně moc líbí. Říkám nám, protože si myslím, že je nutný představit i moje hosty, hosta a hostku. Jsou jimi Rostě Šíma a Anna Křížová z festivalu Folková Lipnice. Ahoj.
1: Ahoj.
2: Ahoj.
0: Ahoj, díky moc, že jste přišli představit tak trochu festival na Radio 1. Já jsem strašně moc ráda a chtěla bych se vás zeptat, co to je teda vlastně za festival pro všechny ty, kteří ho neznají?
2: Festival Folková Lipnice je jako tak nově pojmenovaná je volně navazující festival na původní festival z 80. let, který tam byl od roku 84 až do roku 88, jmenoval se tehdy oficiálně ze písní Zamír a vystupovali tam přední folkaři vlastně tehdejší doby, tý zlatý éry, Vladimír Merta, Václav Koubek, Dagmar Voňková, řada dalších československých písničkářů a my jsme tenhle festival vlastně před 3-4 lety že byl ještě 0. ročník, takže my teď počítáme, že je 3. ročník, tak jsme ho obnovili a zařadili jsme do něj prostě současný písničkáře, současný folkový kapely, interpretsto a jako vlastně z toho tak vycházíme.
0: To je skvělý, mně to připadá úžasný, protože vy vlastně píšete na vašem webu i my to tady vlastně máme v takovém příspěvku na radio1.cz v záložce Folková Lipnice 26, že nechcete prostě jenom nějak nostalgicky rekonstruovat ten původní festival. Koukala jsem se na line-up, vy samozřejmě posluchačstvo se taky můžete podívat, budou tam třeba Letos Monikou, to jsem tady už omylem pustila, ale pustím za chvíli track Odovzdaj sami, případně potom Severní nástupiště, nebo právě třeba taky Ida The Young, kterou jsme teď poslouchali. Takže současný písničkářstvo, ten festival ale není jenom hudebním festivalem, ten program je daleko bohatší, takže Rosťo, ty seš dramaturg a takový vedoucí festivalu a Aničko, ty seš postarala, ač jsi architektka, o grafiku festivalu, tak na svědomí máš taky část doprovodního programu. Můžeš trochu přiblížit i tohle?
1: Tak ta součást doprovodního programu, kterou tam já mám na starosti a která v podstatě už od minulého ročníku, nebo letos se bude prostě opakovat, tak je procházka veřejným prostorem Lipnice nad Sázavou, nebo nejen veřejným prostorem. V loňském ročníku to bylo zaměření na nějaký rozhraní intravilánu a extravilánu toho sídla té Lipnice nad Sázavou a letos teda budeme mít další takovou trošku odpočinkovější, bych řekla, procházku, která uvidíte, čemu se bude věnovat, přejte na festival.
0: A v čem je teda Lipnice tak zajímavá, že se v ní dají dělat architektonické procházky?
1: No, Lipnice nad Sázavou, tak jak jsme se vlastně o tom bavili loni, tak je specifická tím, že to je obec na kopci. A vlastně do širokého okolí je vidět a zároveň na tu Lipnici je vidět a bavili jsme se hodně o tom, jakou to má teda pozici na tom kopci a jak vlastně tahle ta souvztažnost mezi tím, jak vypadá okraj sídla a versus centrum sídla a potom vlastně to, co je za ním, vypadá, jak to přechází.
0: Skvělý. Co dál nabídne festival, ale i doprovodný program? Myslím si, že k té hudební složce se ještě dostaneme v dalším vstupu, ale co dál nabízí ještě ten doprovodný program? Nemám moc ráda tomu říkat doprovodný program, protože to potom působí, že to tak nějak jako hierarchizujeme, že ten nejvíc je ten hudební, ale co ten nehudební program?
1: Jasně, tak já bych ještě zmínila před Rostěm, než se k tomu vrhne, tak já bych ještě zmínila třeba výstavu Magdaleny Rutové, která bude mít ve veřejném prostoru a vlastně i po té výstavě půjdeme taky v rámci té procházky, tak bude mít ve veřejném prostoru vystavený 4 obrázky, kterým se tam taky teda budeme věnovat. Potom bude například divadlo, Rostě.
2: Za mě určitě vlastně ta architektonická, ta procházka Lipnicí je zakončena autorským čtení u Bílý věže, kde bude číst Jakub Poštolka, Marie Škrdlíková, Lubomír Tichý. S úplně jako uchvatným výhledem vlastně nad Starým hřbitovem, mezi Bílou věží a Starým hřbitovem, už se tam hrozně přenáším teď jako obrazově, s výhledem vlastně na ten hrad, na Lipnici. Takže určitě autorský čtení nebo snídaně v trávě z Borcov Kanada v sobotu ráno. V neděli prostě dopoledne se rozloučíme písněmi na cestu, kdy máme jako otevřenou stage pro všechny, otevřený pódium pro všechny, kdo si chtějí zahrát vlastně. Takhle jsme to i koncipovali v loňském roce. Takže jako, jak jsi to řekla, já taky nedát říkám doprovodný program, protože právě třeba procházka je jedna z věcí, na kterou se těším možná i víc, jako než na některé koncerty. No.
0: To ale neznamená samozřejmě, že by koncerty stály za
2: ne,
0: nic. Mám dvě otázky. První se váže k tomu, že ty si říkal, že snídaně v trávě se odehraje z Boards of Canada. Předpokládám, že ta kapela nepřijede, ale že se třeba bude, nebo jo?
2: Ano, jo, ale akorát je to jo. Trochu jiné uskupení, než možná někdo zná Boards of Canada. Tohle se píše Boards of Canada a působí tam vlastně David Hercik, který vydal vlastně desku třeba Planeta, ten projekt Planeta Pluto, tak ty mají vlastně taky uskupení, oni se možná tolik neprezentují veřejně, ale právě tak s nimi posnídáme.
0: Tak to je hodně vtipný.
2: Ale je dobrý, ano, je to dobrý, jako tohle přesně, jako je dobrý to upřesnit.
0: Jako nechala jsem se napálit samozřejmě, myslím si, že hodně lidí by určitě přijalo na Boards of Canada. Každopádně ty jsi taky zmiňoval, že si lidé budou moct zahrát, jako posluchačstvo nebo návštěvnictvo, že si zkrátka budou moct zahrát, kdokoliv bude chtít, si bude moct zahrát. Tak v čem vlastně pro vás oba třeba je důležitá nějaká ta písničkářská tradice, která si myslím, že jako je hodně, hodně takovou českou specialitou, na kterou můžeme navazovat hodně současně?
2: No pro mě je specifická právě asi i v souvislosti s folkovou Lipnicí, i s nějakým vlastně, jak by to řekl, s tou přírodou a s tím místem. Pro mě jako folk se vynořuje právě se spojením s přírodou, se Zlatou Sázavou, s člověkem krve, se Severním nástupištěm. A vlastně je to něco, co i to samotné místo je prostě přitažlivý pro tenhle samotný žánr, že možná by člověka svádělo pořádat tam podobný festival a koncerty, i kdyby tam vlastně nemělo možná takovouhle minulost, nám to jenom prostě pomohlo.
0: Že to k tomu zkrátka tak svádí. Co myslíš ty, Aničko?
1: No, pro mě je to třeba specifický, nebo já jsem si vlastně k tomu pořádně vztah našla taky až teďkom s folkovou Lipnicí, protože primárně předtím člověk zná to písničkářství nebo ty folkové písničky trošku z jiného soudku, podle mě, od těch táboráků a z táborů jako takových, a to jsou samozřejmě, nevím, Stánky písně, kterým se člověk třeba lehce vysmívá, nebo teďkom je to vnímaný takhle, ale jakoby to současné písničkářství, tak to jsem objevila právě až vlastně, nebo víc se do toho dostala až s tím festivalem Folková Lipnice, takže pro mě je to taky vlastně hodně spojený s tím místem, ale samozřejmě i s těma jako lidma, který to jsou a který tam jezdí.
0: No tak skvělý. Kdo tam jezdí a kdo tam přijede třeba i za kapely, to si řekneme za malou chvíli. Do té doby si dáme Odovzdaj sami od letos s Monikou. Zatím díky.

0: Na Rádiu 1 posloucháme letos Monikou, track Odovzdaj se mi a taky se bavím mimo jiné s organizátorstvem festivalu Folková Lipnice a tím jsou Rostě Šíma a Anna Křížová. Ještě jednou vás tady moc vítám na Rádiu 1, doufám, že jste tady se mnou rádi, jako já jsem tady s váma ráda. Každopádně, pojďme si teda říct nějaký základní a zásadní info o festivalu Folková Lipnice. Kam můžem přijet, kdy můžem přijet, jak se tam dostanem a hlavně taky, kdo tam zahraje, vaše osobní highlighty. Můžete si klidně vybrat, čím chcete začít, jestli tím muzickým nebo tím organizačním, je to na vás.
1: Já bych si střehl kámenušky papír, ale nebudu zdržovat.
2: Do éteru.
1: Tak já klidně začnu, nebo jestli Aničko máš něco, co chceš hned vykřiknout.
2: Pusť se do toho.
1: Takhle, za mě, co se týče dopravy, já rád jezdím vlakem a myslím, že to má spoustu lidí rádo, takže za mě určitě vlakem. Do Světlé nad Sázavou se dostat v pátek v odpoledních hodinách, odtamtud navazuje vlastně hned autobus na Lipnici nad Sázavou, nebo se nechá jet taky spolujízdou.
2: Nebo pěšky z Lipnice, teda pardon, ze Světlé nad Sázavou, to je moc hezká procházka, to jsem šla
0: loni kilometrů?
2: Třeba dvakrát, myslím si, že kolem 10 kilometrů až 15 kilometrů. Je to hezký.
1: No, když si někdo udělá takovýhle výlet, tak je dobře. Těch variant je několik. I do Havlíčkova Brodu se nechá jet, nebo pak ještě nějakým osobáčkem do Okruhlice jít s Teskou Jana Zrzavýho a projít takhle na Lipnici.
0: Pak je další. Lákavý a už to začíná vlastně před festivalem, ta hezká atmosféra.
1: Já bych to hrozně přál takhle zažít. A vlastně další způsob cesty je určitě spolujízda. Nabízíme spolujízdy, je možný se napsat do tabulky, prostě s někým se svíst. Takže to je další způsob cesty. Máme připravený 2 stanoví městečka s výhledem. Jedno je přímo vlastně pod hradem, druhý je s výhledem nad hradem. Lipnice je všude z kopce, takže najít místo pro stanování je poměrně trochu náročnější, ale máme ty 2 místa. Co se týče těch highlightů, tak za mě, nebo ještě vlastně v pátek teda začínáme, otevíráme v 5 hodin a v 6 hodin je zahájení festivalu a vystoupí písničkář Bohdan Mikolášek, který je známý svou skladbou k Janu Palachovi, vlastně k tomu sebeobětování z 69. roku, takže on přiletí z Curychu tady kvůli tomuhle vystoupení. A takže ten zahajuje festival, my se jako snažíme, i loni vystupila vlastně jako zahajovala festival Dagmar Voňková, takže teď je taková jako tradice, že začínáme vlastně jakýma legendama nebo právě těma písničkářema z té starší doby. A co je z těch highlightů, ještě, jak jsem říkal, Severní nástupiště, Ida de Jong, Člověk krve, Petr Linhardt, já bych asi mohl odjmenovat celý jako hudební program, ale zároveň je to přesně procházka Lipnicí, ale nebo i třeba takový ping-pong, nebo afterparty, sekáč, prostě jako, když je někdo i otužili, tak se může dojít vykoupat na jako ty žulový lomy, které jsou
0: v okolí. To zní skvěle.
2: Sekáč, ten já mám obzvlášť ráda.
1: No.
2: Je super. Já bych ještě zmínila z těch hudebních interpretů a interpretek, tak bych zmínila Ivu Bytovou, anebo například Síčka, který měl přijet i loni, ale vlastně na festival se dostaví až letos, tak na to se taky moc těším.
0: To je skvělý. Ještě něco, koho byste třeba rádi na festivalu viděli? Je třeba někdo, kdo, ke komu se třeba ještě nedostalo to, že Folková Lipnice existuje a rádi byste ho tam viděli?
1: Těch lidí bude asi ještě
0: hodně. Co třeba místní lidi z Lipnice nad Sázavou?
1: To je krásná připomínka. Lidi z Lipnice, nebo vůbec obyvatelstvo Lipnice, trošičku to koresponduje s tím, jaký ten festival byl v 80. letech, kdy mnozí ho taky neregistrovali, ten festival, a jak to pojmenoval Jan Burián, byl to takový festival pro Pražáky. Takže místní si k tomu hledají takovou opatrnou cestu a to je jako práce na dlouhý běh. Oni nám samozřejmě nebejt právě jako vedení města, úžasného starosty, místostarosty, hasičů, dalších lidí, kteří nám pomáhají, jo, v té organizaci, to je pro nás určitě důležitý, ale takový to upevnění těch vztahů, to je ještě, ačkoliv jsem tam chodil na školu a vyrůstal, tak po téhle stránce ty věci ještě budou se stále jako upevňovat.
0: Skvělý. No tak jo.
2: Zároveň ještě jsem jen chtěla říct, že třeba se snažíme ale i dělat kroky k tomu, aby právě ti místní obyvatelé tam taky třeba chtěli přijít, a jedním z těch kroků je například právě i ta procházka, protože pokud se nepletu, tak i loni to bylo tak a snad i letos to bude, že ty se mohou účastnit i lidi, kteří nemají koupený přímo jenom lístek na ten festival, ale můžou se s náma jít projít tím městem, aniž by prostě se třeba takhle účastnili a příští rok už se třeba účastnějí.
0: Hmm, to je skvělý, to je takový úplně krásně inkluzivní. Tak jo, takže 11. až 13. září, což znamená už teď od pátku do neděle, v amfiteátru v Lipnici nad Sázavou, veškerý info získáte na folkovalipnice.cz a to je asi všechno, ne? Tak už jdem na severní nástupiště. Co myslíte?
1: Je zásadně pro.
0: No tak skvělý. Tak jo, moc děkuju organizátorstvu festivalu Folková Lipnice, Rostěvi Šímovi a Aně Křížové, děkuju, že jste přišli a doufám, že na Folkovou Lipnici přijede zkrátka co nejvíc lidí.
1: My se budeme těšit.
0: Děkujeme.
1: U ohně v pátek i v sobotu.
0: Díky, ahoj.
1: Ahoj.

0: Reklama Rádia 1.
1: Globus a Europark fandí mámám. Právě teď probíhá sbírka na pomoc maminkám, samoživitelkám. Přidejte se i vy. Nakupte školní potřeby a až do 15. září je odevzdejte v informačním centru Globus. I malá pomoc znamená velký krok k úspěšnému začátku školního roku. Děkujeme.
2: Respekt Festival uvádí Snarky Papy. Pětinásobní držitelé Grammy se svou směsí funku, jazzu, R&B, rocku a latinskoamerických rytmů. Snarky Papy, superskupina vzdorující žánrovému zařazení. 14. září Velká Lucerna. Více na racho.cz.
3: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
4: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na innogy.cz.
5: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
6: Už žádný, mami, restartuj to.
7: Už se mi nesekne při penaltě.
8: Už nespane, když páříme s klukama.
5: Nová Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne 10 zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
9: Potkáváš je na ulicích a překvapí tě, jaká spousta jich je?
10: To se stává, Amando. Tady jsme na venkově, uprostřed polí. Každou chvíli někdo odpadne. I když se zachrání, stejně je potom divný.
11: Samantha Schweblin, Mimo dosah. Divadlo Meet Factory.
12: První auto pro dítě. Tam nechceš nic podcenit. Prověřený původ, ověřené kilometry, jasná historie. Kup auto bez rizika. Auto ESA. Ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
13: Stavebniny DEK přináší mega akci. Vybrané asfaltové pásy Elastek a Glastek nyní za skvělou cenu a navíc v každé ucelené paletě jedna role zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 18. září. Tak si přijďte pro roli asfaltového pásu Elastek a Glastek zdarma. Více na DEK.cz.
14: Reklama na Radio 1.

0: Tyjo, ten novej Blake, to je...
1: Vojtěchu, nezačínej.
0: Ta deska je skvělá. On je teď normálně šťastný a na tom albumu hostují takový jména, ale takový jména. Třeba Travis Scott, Rosalia...
1: Prosím tě, zastav mi tady.
0: Andre 3000, ale nejvíc zajímavý je,
1: Zastav mi tady.
0: Jako tady?
1: Jo. Čau.
0: Čau.
2: Radio 1.

Tři vylosovaní hlasující od nás tentokrát dostanou lístky na festival Reconnect 2026, který se koná v Brně od 1. do 3. října a na zahajovacím koncertě vystoupí Tata

0: Velká sedma na Rádiu 1. Vaše československá hitparáda.
1: Hej, já bych hrozně chtěla udělat nějakou letní tepačku, takovou prostě hitovku.
2: Jak, jakou tepačku, Talovi?
1: No, třeba nebude mít 10 minut, ale jenom 3 minuty.
2: Počkej, já neumím dělat písničky po 3 minuty, já dělám písničky na 4 minuty vždycky.
1: No, právě, no.
2: A co s tím, jaký problém?
1: Ne, tak prostě hled.

0: jedna reklama.
1: Zveme vás do výpražní síně Coffee Source na výstavu French presionismu a aromatismu. K vidění budou díla Toulouse Filtreka, Picafa, Cremoira a Alphonse Mocky z jejich Hario období, nádherné Decafovy baletky, Café Mede Tahiti Paula Logréna a jako vrchol latte artu Whistlerova matka v papučínách. Kávoučery na výstavu zakoupíte na coffeesource.eu.
2: coffeesource.eu.
0: Jedna reklama.

Hodně meditativní skladba, která se jmenuje Cool Girls Go to Heaven od americké hudebnice Claire Rusey. Na featuringu se objevuje Martina Basta, polská umělkyně, kterou jste určitě měli možnost vidět i někde na koncertě v České republice. Myslím si, že moc hezká věc, možná neúplně ideální mezi tyhle ty docela energický tracky, který vám budu pouštět právě teď. Čeká nás třeba Doechii, Denial is the River, nebo taky V a její track Neptune, to je docela skvělá novinka.

0: 91,9 MHz.
1: Přesně.
2: Hey, I thought it was all over.

0: Reklama Rádia 1.
1: Koukni kolem. Ty tupý pohledy do nikam, na cestě tam, kde kdo si určil cíl. Šedí všedi, hlavně zapadnout. Čas, aby vaše mládí znovu vyšlo do ulic a trochu jinak oblečený.
2: Naplň si šatník nezdolnou klasikou Carhartt, japonským denimem Edwin a nespoutanou berlínskou kolekcí Airy Daily. Vše na hlavu od tradičního Stetson. Plná polní proti ospalosti města. Obchod Panská 7, Praha 1, www.panská7.cz.
3: Nekoukejte jen na internet a přijďte si prohlédnout novinky do Panské 7.
4: Švandovo divadlo na Smíchově uvádí
5: kultovní román George Orwella
4: 1984.
5: Mluvili jsme spolu dnes?
4: Nikdy jsme spolu nemluvili. Ale rozumím ti, jsem na tvojí straně. Jednou se jistě shledáme. Shledáme se tam, kde není tma.
5: 1984
4: ve Švandově divadle.
6: Vybrat si střechu není těžký. Betonové střešní tašky Betonpress jsou opravdu lehkýkriký. Máme rychle vyřízený objednávky, krátký dodací lhůty. Na výběr jsou různý barvičky kriký. A k tomu všemu nabízíme i 30 let záruky kriký. Lehká a spolehlivá střešní krytina z betonu. To je Betonpress. Patron lehkých betonových střech. S Kohoutem v logu.
7: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
8: Slyšíš to, co to je?
9: To je PVC Mánie v Brenu. Mají tam neskutečné slevy na PVC podlahy.
8: Tak to je pecka.
9: Vyber si podlahu, na které si s radostí zatancuješ.
8: Tak nečekej a zastav se ještě dnes na Breno.cz nebo v nejbližší prodejně Breno.
9: Podmínky akce u obchodníka.
8: Breno. Podlaha dělá domov.
10: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G 37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
11: Reklama na Radio 1.

0: Hoj, hoj, hoj.
1: Rádio 1.
2: Ahoj. Zdravíčko od mikrofonu Rádio 1 se hlásí Martin Nouza. Dneska tu budeme výjimečně spolu od 3 do 6. Máme 7. září, pondělí a rovno začátek tu mám bratry Rome in Reverse single Closer.

Pozor, po bratrech jsem si tu hnedka přichystal Zala Blood, single Infinite Games. Trošku jsem pohrabal ve starších složkách a vzpomněl jsem si na tenhle ten krásný song.

0: Reklama Rádia 1.
1: Nepatří do mikrovlnky. Rychle.
2: Hrnec. Kočka. Tchýně.
1: Vlajka s červenou barvou. Najdeme to v kempu. Špatně se jí lžící. Práce snů. Nechybí na svatbě.
3: Quickstop. Geniální party hra od Pjatnika. Quickstop. Hra, kde mozek sprintuje a pusa nestíhá. Snadná pravidla a skvělá zábava. Perfektní volba pro večer s přáteli nebo rodinný víkend. Ke slovu se dostanou jen ti nejrychlejší, ale bavit se budou všichni. www.pjatnik.cz.
4: Fenomenální hudba Zuzany Navarové opět ožívá. Oslavou jejího života a díla budou 14. a 15. listopadu koncerty v Nové spirále na výstavišti. V podání zpěvačky Ivy Marešové, Filharmonie Hradec Králové a skupiny Razam zazní skladby jako Andělská, Námořnická nebo Naruby v nových aranžích. Vstupenky na tento výjimečný zážitek síti Go Out.
5: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
6: Někdy je byk prostě byk. Byk může znamenat obrovský, jindy zase gigantický. Někdy je byk přesně to, co potřebujete. Dacia Bigster. Velký kufr, velké střešní okno, velký hybridní motor a za malou cenu. Navštivte do konce září firemní dny Dacia a využijte výhodné podmínky pro podnikatele. Dacia Bigster nově i s pohonem hybrid 150 4x4.
7: Doufám, že ti uvidím 3. září ve čtvrtek v Bubenči.
8: A proč?
7: Protože tam bude 16. ročník literatury v parku.
8: A kde to letos bude?
7: Ve Vile Lana. A víš, kdo tam vystoupí?
8: Barbora Bažantová, Barbora Hrýnová,
7: Lina Týde a Daniel Visser. Těšíme se na vás ve čtvrtek 17. září v 16.30 ve Vile Lana.
8: Zastávka Hradčanská.
7: Více?
8: Na literarnidum.cz.
7: Vstup volný.
9: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
10: Slyším, Tatart nákupy?
9: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Chytré hodinky a náramky nyní pořídíte s parádní slevou až 20%. Tak ať vám rozhodně neutečou.
10: To je mazec.
9: Tatart, opravdový elektrospecialista.
3: Quickstop, party hra, kde mozek sprintuje a pusa nestíhá. Bavit se budou všichni. www.pjatnik.cz.
11: Reklama na Radio 1.
12: No, 27. srpna vydala zpěvačka, která se říká Alex vs. Alex, a.k.a. Sofia Insua, nový EPčko s názvem Klišé a tohleto je Song 2000 z tohoto EP. Skvělá věc.

Alex versus Alex, single 2000, zajímavostí o týdle zpěvačce, že původně z Guatemaly a teďka žije nějak tak na rozcestí mezi New Yorkem a Berlínem, tak třeba se staví za náma. Teďka už novinka od Warhouse, single The Baby.

Warhouse, jeho novinka The Baby, kinda crazy. A u novinek zůstanem. S novinkou přišla taky zpěvačka Aurora, single All My Demons Greeting Me As A Friend. Krásná věc. Posloucháte Radio 1, dneska výjimečně s Martinem Nouzou od 3 do 6.

taková už klasika od Aurory, obrovský picí a zajímavý single. No a teďka už tu mám Turnstile single dál, ale tentokrát ve verzi od Channel Bats. Asi jste zaznamenali tuhletu desku všech možných přetvoření jejich singlů od hrozně moc zajímavých jména. Tohle je jedna z nich, Channel Bats, single Dull.

Kapela Current Joyce, single Hole. Current Joyce ukazují, že už dávno nejsou taková ta indie popová kapela z playlistů, ale že začali dělat takový více vážnější kytarový věci. Mohli jste se o tom přesvědčit i třeba letos na Popmes, kde jsem já osobně viděl a vlastně mě to velmi překvapilo, s jakým nasazením hráli. A teďka už novinka o TSHA All Night Long.

0: Jedna reklama.
1: Globus a Europark fandí mámám. Právě teď probíhá sbírka na pomoc maminkám samoživitelkám. Přidejte se i vy. Nakupte školní potřeby a až do 15. září je odevzdejte v informačním centru Globus. I malá pomoc znamená velký krok k úspěšnému začátku školního roku. Děkujeme.
0: Jedna reklama.

0: Soutěž Rádia 1.
1: Je to tak, máme tady soutěž na Rádiu 1, tentokrát s kapelou Nohou, s kapelou Noha. Mám tady soutěž. Skupina Noha veze na Cargo Galerii svou nezaměnitelnou směs drum bassu, Balkánu, Latina, World Music. S novou zpěvačkou Dorou Bondy na Cargo zahrají hned dva sety, jeden akustický nahoře na palubě a jeden klasický se vším všude v podpalubí, a to 10. září, jak už jsem říkal, na Cargo Galerii na Smíchovské náplavce. No a já tu mám dvě vstupenky na tenhle koncert, který se bude konat 10.9. No a budu od vás chtít slyšet odpověď na otázku. Vy budete moct volat na telefonní číslo do studia ke mně, které je 210 323 919. No a kdo se první dovolá a zodpoví mi správně na moji super těžkou otázku, tak tyhle dva vstupy získá a bude hrozně šťastný. No a já tu mám teda otázku, tak bedlivě poslouchejte. Jak se jmenuje největší hit skupiny Noha, který má v názvu Nápoj? Tak, čekám. A mám tady prvního volajícího. Ahoj, slyšíme se.
2: Ahoj, tady Saša, jdu kolem řípu, zrovna mám vůbec signál.
1: Slyšíme tě.
2: No, a já jsem neslyšel, já nemám signál na to, na rádio vůbec.
1: Jo, jak se jmenuje největší hit skupiny Noha, který má názvu Nápoj?
2: No tak, to nevím zrovna, no.
1: To nevíš, tak škoda.
2: Ale na nápěv, nápověda nic.
1: To nemáme bohužel, tak přeju hezký výlet a my jdeme volat dál. Ahoj.
2: Díky, ahoj.
1: A máme tu další volajícího.
3: Halo, halo, slyšíme se?
1: Halo, halo, je to tak, Martin, zdravím.
3: Michal, ahoj.
1: Ahoj.
3: Já volám do soutěže.
1: Je to tak, přesně tak.
3: Jo, ahoj. Prosím tě, je to tu kafe.
1: A je to správně, vyhráváš dva lísky do Cargo Gallery na 10.9. Tak moc gratulujeme a zůstaň prosím na drátě, domluvíme detaily. Díky moc.
3: Super, díky, díky.

0: A na bráje dohrává kapela The Drums, single Yes and No.
1: Reklama Rádia 1.
2: Ahoj, tady tvůj hacker. Chtěl jsem ti poděkovat za heslo, raz, dva, tři. Za to, že jsi klikl na tu fakturu. A hlavně za to, že o mně nic nevíš. Takže tě prosím, nechoď 8. října na Hackerfest do kina na Černým mostě. 8 přednášek o tom, jak se mě zbavit. Hackerfest.cz.
3: Noha míří 10. září na Smíchovskou náplavku. Akustický set na palubě a večer full show v podpalubí. 10. září. Noha na lodi Cargo. Vstupenky na cargogallery.cz.
4: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
5: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
6: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
5: Jedu ale jen na čerpačku.
6: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Byla Stop & Shop natankuješ auto i ledničku.
7: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Byla Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell.
8: Máme recept na nízké doplatky. V lékárnách Dr. Max celé září ušetříte až 100% z doplatku na recept. Takže s receptem přijďte rovnou k nám. Akce platí s kartou výhod. Více informací na drmax.cz. Dr. Max. Vždy na blízku.
9: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
10: Slyším, Tatart nákupy?
9: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Koncert slev rozezní také sluchátka Xiaomi Redmi Buds, které nyní pořídíte o 20% levněji.
10: To je mazec.
9: Tatart, opravdový elektrospecialista.
11: Do Brna, do Prahy.
12: Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem, už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
13: Reklama na Radio 1.
0: No a teď jsem si dovolil ještě tak jako hodně pohrabat ve svých starých playlistech a mám tu kapelu Daleko, single Nechoďte ještě spát, což je můj oblíbený single s mým kamarádem, který teďka se nějakou víkendu byl trošku ztracený a našel se, tak já jsem hrozně šťastný a tohle to je tak nějak pro něj, protože to je naše oblíbená písnička. Daleko, Nechoďte ještě spát, posláte Radio 1 s Martinem Nouzou. Amen.

0: Hitparáda Rádia 1.
1: Poslechněte si novinky v Hitparádě Rádia 1 pro tento týden. Vrací se nám brooklynská kapela Dive. Ti si chystají vydat nové album na konci října a tady je úvodní single The Fountain. V novinkách se také objevuje skladba A Display of Emotion od kanadského producenta a DJ Ryana Hemswortha. Nový materiál v podobě singlu, a to 7. srpna, vydala na vlastním labelu Young Art Records Toki Monsta, neboli Jennifer Lee, americká DJka a producentka. Jmenuje se Memory on the Run.

Další novinkou je spolupráce Denzla Curryho a Kennyho Beatse Difference featuring Yeba. Nová věc s názvem Tom Will Smack Your Ass navazuje na loňské album Cosplay od londýnské kapely Sweet.

0: Při vylosování hlasující tentokrát obdrží lístky na koncert Blockhead and Proletar, ke kterým se přidá Arms and Sleepers. Vše se koná v úterý 29. září v Cargo Gallery.
1: Hitparáda Rádia 1 s Jerrym Žákem. Naše rodinné zlato.
2: No a když už jsme u novinek, tak tu mám další, tentokrát Daphne Set Piano House, ale v remixu od producenta, který říká Kelbin.

0: Kulturní servis.
1: A máme 7. září 2026. Je pondělí, svátek má Regina a tady je kulturní servis na Rádio 1. My se koukneme, co se dneska koná za koncerty, co se hraje za filmy, co se hraje na divadle a taky, co se bude dít na Rádio 1. Co se týče koncertů, dnes divadlo X10, 19.30, orchestr Berg, Six Light, Jazz Doku, 21.00, Five Rivers Blues Band, Cargo Gallery, 20.00, Alex Spencer, Bike Jesus zahraje Jay Austin, Pokoj 25 a Beata. No a kam si zajít? Na film v Edison Film Hub 17.15, 33 kroků, v 19.00 Sex a smrt v kempu Miasma, v Kino Pilotuhu 18.00 Veřejný prostor Františka Skály, ve 20.15 Sex a smrt v kempu Miasma, Kino 35 20.30 Osamělý vlk, Kino Dlabačov 18.00 Bardotky, 20.00 Čika Čeka. Na co do divadla dneska? V Paláci Akropolis 19.30 hrají Neboj si, Parte Hard. Divadlo v Celetné 19.30 Cyrano. Klubovna Kašpar 19.30 Vincent. A v La Fabrice v 19.30 Kintsugi. A co vás čeká na Rádiu 1 dneska? V 18.00 hned po mně přijde Andrej se svým pořadem Já se rád trýzním. V 19.00 CD Nonstop, Lisa Gerard, Silvertree. Ve 20.00 Ešus, ve 21.00 Hudba za dobrou práci. A v 10 večer si dáme Teplý prout. No a vy právě teď posloucháte Rádio 1 výjimečně dneska s Martinem Nouzou. Já jsem tu dneska od 3 do 6 a připravil jsem si spoustu novinek, které vyšly třeba už teďka v pátek, ale taky nějaký starší kusy. Tak přeju příjemný poslech.
2: Reklama Rádia 1.
3: Pátek 11. v sobotu 12. září proběhne v Jihočeském Písku hudební festival Kůl v plotě. Více než 20 solových vystoupení na 5 scénách v historickém centru města Písku. QR Mekal, Manuluj, Kristina Barta, Jegor Zabelov, Jolly Joker Deluxe a mnoho dalších. Prodlužte si léto a přejte za námi do Písku. 11. a 12. září festival Kůl v plotě. Vstupenky v síti Go Out.
4: Stavebniny DEK přináší mega akci. Nejprodávanější karisíť KH20 do základové desky nyní za skvělých 430 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 18. září. Tak si přijďte pro karisíť za super cenu. Více na DEK.cz.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová šery rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A Excellent 11,5 litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
7: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní plenky Huggies Extra Care velikost 3, 72 kusů se slevou 25% za 459 korun. Allegro Days jen do 20. září.
8: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme prodloužili totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá už jen do konce září, tak přijďte co nejdřív, než bude všechno pryč. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
9: Zdar, tak co včera?
10: Ale chtěli jsme si se ženou odpočinout u televize, ale zase nic nedávali.
9: A přes co máš televizi?
10: No normálně, přes anténu.
9: Tak to bude tím. Já mám sledování TV. Je to telka přes internet. Má spoustu kanálů, které jdou sledovat i zpětně.
10: Sledování TV? A co k tomu potřebuju?
9: Jednoduše jdi na webovou stránku sledováníTV.cz, zaregistruješ se a sleduješ. sledováníTV.cz, vaše vstupenka do světa zábavy.
11: Reklama na Radio 1.
1: No já už tu mám novinku právě od J. Austina a Beaty. Single se jmenuje N a právě na Beatu a J. Austina a pokud 25 můžete zajít už dneska do By Jesus. Sám se tam možná chystám. Uvidím. Je to krásný single.
12: Teď už víš, že ty vždycky můžeš přijít, že já vždycky budu chtít. Nevím, jestli jsem to měl psát, ale aspoň teď už víš všechno, co jsem ti chtěl říct. Další večer budu psát, další večer budu znít. Tyhle slova vždyť to znáš, ještě nejsou poslední, čeká nás ještě mořední, čeká nás tolik trápení, tak jedny pěkně strávený noci, kdy nemůžeme spát, i když jsme hodně vzdálený, ten příběh stále nekončí a mě to stejně nepouští, i když mě další ráno zase opouštíš. Stejně vím, že to klapne, jednou to dopadne, že ty si moje padme a když tu nejsi, tak se cítím na dně. Teď už víš, že ty texty byly o tobě, teď už víš, že to bez tebe bloudím potně, teď už víš, že víckrát nemusíš se ptát, jestli jsem tě měl hrát, můžeš mi věřit, že hodně. Teď už víš, že to stále cítím podobně, to stále cítím hodně a že taky nemůžeš spát, když měsíc září v okně, no tak prosím, pojďme znova najít chvíli, kde jsme sami dva. A jenom měsíc svítil, prázdná obloha, tam jenom měsíc svítil a i když jsem byl sám, jsem aspoň něco cítil. A tvé jméno v mojem hesle, píšu ho tam trochu zklesle, lampy svítí na cestě a já zpívám do dnes.

Jay Austin, Beata, single N. Jay Austin vydal teďka v pátek celou desku, tak doporučuju si ji poslechnout. No a když jsme u pátečních novinek z Česka, tak s novinkou se také přihlásila Táňa Lvovská se singlem Tohle není love, tak jdeme na to.

No, s novinkama nedám pokoj. Mám tu další, teďka zpátka, French 79, a New Constellation, single Colors Collide. French 79 teďka vydává řadu spoustu singlů a jeden lepší než druhý, moc mě to baví, tak doporučuji.

0: Kulturní léto Rádia 1.
1: 17. a poslední týden soutěžního speciálu Kulturní léto končí s festivalem Lunch Meet. Otekr v amfiteátru Veletržního paláce. Tímhle vrcholí 17. ročník Lunch Meet festivalu, který od čtvrtka 24. do neděle 27. září promění Prahu v centrum nezávislé elektronické hudby a nových médií. Funkcionalistický kolos Národní galerie se veřejnosti otevírá exkluzivně u této příležitosti a spolu s klubem Ankali nabídne přes 30 projektů a 5 světových premiér. Vystoupí také Kamaru and Nick Frustand, Zora Jones, Umru, Jovning Portal, Bapary, Miriama Kardošová, Isama Zink a DJ Gap, Natalie Pleváková a spousta dalších. Poslední lístky na Lunch Meet Festival CZ. V kulturní tašce kromě dvou vstupů na Lunch Meet najdete podložku pod myš se zápěstní opěrkou z paměťové pěny od Connected. Pečujeme o vaše zdraví, zatímco vy pracujete. Ergonomie.cz. Audioknihu Peter Heller, Psí hvězdy, Vzhlížet ke hvězdám. Vydavatelství One Hot Book, příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět. OneHotBook.cz. Voucher v hodnotě 500 korun na nákup oblečení, šperků a doplňků od českých designérů v obchodě Biorigo. Majzlova 5 a na beorigo.cz. Cykločapka od cykloshopu Atombike. Kolo, bike, batoh, helma, tretra. Vše na atombike.cz nebo v kamenné prodejně v Praze Evropská 34. Originální triko od první houbařské speciálky Les Houbeles. Nebuď v lese za váguse. Leshoubeles.cz. Poukaz na 350 korun od kávošů z Káva.cz. Mají pro vás kávu, kávovary, mlínky, čaj, čokoládu a další dobroty. Káva.cz. Jeden web, celý kávový svět. Voucher na 500 korun od Rockspring na outdoor obuv se širokou špičkou a nulovým dropem. Všechny prsty u nohou si zaslouží dost místa. Rockspring.cz.
0: Kulturní léto Rádia 1.
1: Celé léto soutěžíme každý všední den. Rádio1.cz.
2: Smoke, dust, phones, drugs, sush, cuffs.

0: Jedna reklama.
1: Zveme vás do výpražní síně Coffee Source na výstavu French presionismu a aromatismu. K vidění budou díla Toulouse Filtreka, Picaffa, Cremoira a Alphonse Mocky z jejich Hario období, nádherné Decafovy baletky, Café Mede Tahiti Paula Logréna a jako vrchol latte artu Whistlerova matka v papučínách. Kávoučery na výstavu zakoupíte na coffeesource.eu.
2: coffeesource.eu.
0: Jedna reklama.

0: to blow.
1: Reklama Rádia 1.
2: Koukni kolem. Ty tupý pohledy do nikam, na cestě tam, kde kdo si určil cíl. Šedí všedi, hlavně zapadnout. Čas, aby vaše mládí znovu vyšlo do ulic a trochu jinak oblečený.
3: Naplň si šatník nezdolnou klasikou Carhartt, japonským denimem Edwin a nespoutanou berlínskou kolekcí Irie Daily. Vše na hlavu od tradičního Stetson. Plná polní proti ospalosti města. Obchod Panská 7, Praha 1, www.panská7.cz.
4: Nekoukejte jen na internet a přijďte si prohlédnout novinky do Panské 7.
5: Potkáváš je na ulicích a překvapí tě, jaká spousta jich je?
6: To se stává, Amando. Tady jsme na venkově, uprostřed polí. Každou chvíli někdo odpadne. I když se zachrání, stejně je potom divný.
5: Samantha Schweblin, Mimo dosah. Divadlo Meet Factory.
7: Náš výkup je teď totální hardcore.
8: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
9: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
10: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na innogy.cz.
11: Slyšíš to, co to je?
12: To je PVC Manie v Brenu. Mají tam neskutečné slevy na PVC podlahy.
11: Tak to je pecka.
12: Vyber si podlahu, na které si s radostí zatancuješ.
11: Tak nečekej a zastav se ještě dnes na Breno.cz nebo v nejbližší prodejně Breno.
12: Podmínky akce u obchodníka.
11: Breno. Podlaha dělá domov.
13: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Tinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
14: Už je zase září.
15: Škola volá.
14: A Pražský literární dům pořádá literaturu pod širým nebem.
15: A jo, vždyť je to letos už po 7.
14: Přesně tak.
15: A kdy to letos bude?
14: Pondělí, úterý ve středu. 9. září vystoupí Miroslav Laučo, 14. září Anna Bolava, 22. září Marek Šindelka a 30. září Ivana Picháčková.
15: Těšíme se na vás na Portaňce, na Smíchově.
14: Více
15: na literární dům.cz.
14: Vstup volný.
16: Reklama na Radio 1.
17: No my už v 17.00 budeme mít rozhovor a ještě ale předtím si pustíme Nicka Cavea and The Bad Seeds a jeden z nejslavnějších singlů All Children. Skvělá, krásná věc. Posloucháte Radio 1.

0: A nám už dohrává Nick Cave and Betsy single All Children. A my už máme 17.00 7. září, pondělí, a já tu mám na rozhovor hosta. Přišel za náma do rádia Dan Merta, zakladatel Landscape Festivalu, který můžete znát z Hradce Králové, ale taky zakladatel Žižkovské spojky 2026, o které si dneska budeme povídat. Dobrý den.
1: Příjemné odpoledne.
0: Dobrý den. Já se rovnou takhle na začátek zeptám. Vlastně takovou jako základní vizi, když se řekne Žižkovská spojka 2026, co by si pod tím vlastně měli posluchači představit a pro koho je takový festival určený a na co se můžou těšit?
1: Tak já vezmu od toho konce. Určený pro všechny, jsme ve veřejný prostoru v parteru města nebo tady v Dolním Žižkově až Kohoradě. Takže pro ty, který zajímá, jak se rozvíjí vlastně město, urbanistické struktury, architektura, zapojení umění do veřejného prostoru. A proč jsme zase na Žižkově, Landscape Festival začíná v roce 14 vlastně takovým prvním ročníkem na Nákladovém nádraží Žižkov, nedaleko tady od vás, od dnešního studia Rádio 1. A my vlastně komunikujeme pořád s tou radnicí Prahy 3 a i velkou radnicí v Praze, jak se pro mě veřejný prostor, jak můžu debatovat mezi sebou politici, což je důležitý, politická reprezentace, odborníci, urbanisti, architekti, umělci, samozřejmě veřejnost, aktivisti a všichni. Jak aby jsme se zhodli, jak sdílený prostor dneska funguje. A letos komunikujeme opět, řekneme, prostor, který je od hlavního nádraží okolo Florence až nahoru na ohradu, a je to i jedním hlavním důvodem je, že Praha 3 koupila prostor, takový veřejný prostor, několik tisíc metrů čtverečních u, a to asi řekneme, kulturních nebo posluchačů, kteří znají čítárnu Unijazz, tak je to v okolí Krenovky, staré usedlosti, a Praha 3 chce komunikovat proměnu tohle území v rámci Florence 21.
0: Já tu shodou okolností bydlím, takže to mám hodně na blízko. Takže to byl jeden z hlavních důvodů, proč jste vybrali právě tohle území pro ten vlastně současný dnešní festival.
1: Když jsme dělali v roce 2018 Lenský festival v Praze, tak byla vytvořena ta highlina, Žižkov highline, to propojení neexistující propojení, které jsme tam vytvořili na trase bývalého železničního tělesa. A vlastně těch 8 let se to komunikovala, Praha 3 říkala, že to je docela důležitý území, který by nemělo být v nějakým stavu brownfieldu, ale mělo by to opravdu fungovat jako propojení s uměním, s kvalitním veřejným prostorem, se zelení. Takže se to podařilo v letošním roce koupit a bude se to transformovat, jak už jsem vzpomenul, v rámci toho celého rozvoje od hlavního nádraží po Florence nahoru na Žižkov.
0: Super, super. Vlastně v programu je vlastně několik uměleckých a architektonických intervencí, které vlastně jsou pod té Krenovky až nahoru na ohradu. Jak vlastně budou tyhle ty instalace v prostoru fungovat, jak je můžou lidi objevit?
1: Musí tam hlavně přijít, tak ono už to probíhá 2 měsíce, končí to až v polovině října. A kromě těch intervencí, když si projdou tuhle stezku, najdou to na webu www.žižkovska-spojka.cz, tak prostě procházejí okolo cyklostezky, okolo cesty, okolo ponce nahoru a prostě na to narážejí nebo si to najdou. Ale kromě samozřejmě těch intervencí, my máme další edukativní program, to jsou 3 výstavy, která je o lokalitě Krenovka, i historie veřejným prostoru, ta je právě v dolní traktu té Krenovky nebo vlastně v lokalitě i toho Unijazzu, abych takhle to popsal těm posluchačům. Jasně. Pak jsme otevřeli minulý týden výstavu v Jeronimově 9, kde byla dřív Iny galerie, a ta je o rozvoji lokality Nákladového nádraží Žižkov, o současnosti, jak se revitalizuje. A poslední výstava je o současných českých dřevostavbách a ta je taky open gallery nahoře právě v zadní části Nákladového nádraží Žižkov. Takže moderujeme ten rozvoj toho Žižkova tímhle způsobem, aby nejenom Žižkováci nebo rezidenti městské části Praha 3 a těch okolních dalších částí tam mohli přijít a podívat se, jak se to vlastně rozvíjí. Je to i určitá participace té městské části z rezidenty nebo z návštěvníky té části, a vedle toho hledáme smysl, jak integrovat drobnou architekturu a umění do veřejného prostoru.
0: Já jsem vlastně koukali, že chystáte řadu nějakého doprovodného programu, určitě jste teďka něco už zmínila, je něco, na co byste rád třeba posluchače pozval, protože jsem koukal, že vy ten program ještě vlastně od, ještě nějak jako otajňujete, že ještě není
1: přesně
0: úplně
1: tak,
0: komplet.
1: Přesně tak, přesně se to pořád doplňuje, co bude, ještě se
0: tak jen si můžete nám dát nějaký takovej.
1: Určitě, tak teď budou dvě důležité akce, 15. září od 6 hodin bude diskuze nebo debata o zelené infrastruktuře na Praze 3, ta bude v Bystru Vítkov. Tam doporučuji, to vlastně dneska asi jedna z nejlepších vyhlídek, takový chill out na Karlín.
0: To je teďka to nově, že jo?
1: Teď je to nově, to je otevřený někdy na konci minulého roku, takže se to stalo takým docela zajímavým spotem, aby si tam lidi mohli přijít a vidět tady tu část toho revitalizovaného Vítkova. A pak ten závěr máme 2.10., to je právě v čítárně Unijazz, tam máme mezinárodní konferenci o umění ve veřejném prostoru evropských měst kultury. A pak je tam taková debata, my tomu říkáme super debata, kde bude i Vladimír 518, bude tam Petr Hlaváček z hlavního města, Pavel Dobeš, a bude se diskutovat právě o rozvoji té části Florence, a potom Vladimír 518, tam bude mít závěrečný koncert s Mike Trafficem. Takže je to všechno zdarma, takže můžou přijít zájemci jako hudbu o umění ve veřejném prostoru, tak urbanismus a rozvoj té lokality, 2. října právě do té lokality Ponce a Krenovky.
0: No, tak to zní úplně super. Já se ještě nějak tak na závěr poptám, co vlastně chce po sobě takhle festival, který funguje takhle veřejném prostoru, zanechat po skončení.
1: Jo. No uvidíme, co, protože je dočasný, je to na ty tři měsíce, tak jsou to, není to se stavebním povolením, podobně jsou to dočasné intervence, efemerní architektura nebo umění, a bude záviset samozřejmě na Praze 3, co si tam z těch věcí, jak tam máme velkou instalaci od Honzy Zdvořáka, pak je tam od Rastru, máme tam takovou připomínku šibeničního vrchu, že se Praha 3 rozhodne, že to zůstane. Co určitě zůstane, zůstane murál od významné světové muralistky Nespoon, ta ho teď dokončila na Kosnickém náměstí. Takže jsou věci, které zůstávají, a pak se diskutuje o tom, co by nám mohlo fungovat v té infrastruktuře. Ale pro nás je to podstatný, ta platforma, ty diskuze, jak s těmi politiky, odborníky, jak by se to mohlo proměňovat a jak by se mohly hledat další možnosti, jak vstupovat do toho veřejného prostoru. To je asi ten základ, to, co zůstává. Takže to mentální, ten diskurs, ten je pro nás vlastně vždycky nejdůležitější. A to bylo i toho motto Lanský festival, který, jak už jste vzpomínal, je letos v Hradci Králové, tam nám to končí na konci září. Ale je to vždycky ta diskuze, jak se vlastně cítit nejlépe v tom prostoru, a ti, kteří jsou za něj zodpovědní, tak jak ho mají vytvořit pro všechny genderové sociální skupiny, aby si tam každý našel nějaký ten prostor a byli jsme schopni se tam tolerovat. To je asi v dnešní době to nejzákladnější, vytvořit takovou platformu pro diskurs a toleranci ve veřejném prostoru.
0: Jasně. A ještě se, jak se vlastně daří ta nějaký ten dialog třeba právě s Prahou 3.
1: No to se právě daří, protože to vezme, jsme zakládali ten Lanský festival, tak nádraží už předtím bylo koupený, dneska hlavní město, to bylo taky na konci minulého roku nebo začátku, koupilo budovu nákladového nádraží Žižkov, připravuje se mezinárodní soutěž na revitalizaci, na takový kulturně společenský krásta, i s nějakými retaily, a pak, jak jsem vzpomínal, tak na základě aktivismu ze zdola, tak koupili právě tu část okolo Krenovky a budou revitalizovat na veřejný prostor. Takže dá se říct, že ta Praha 3 naslouchá i za podpory hlavního města Prahy. Někde to jde, někde to samozřejmě nejde, takže nemůžu říct, že všechno to, co dělá politická reprezentace Prahy, je úplně, že bychom z toho byli happy, ale prostě se zdá, že jsou schopni ta politická reprezentace naslouchat v mezích možností, které jsou prostě dany. Takže zase bych řekl, ta spolupráce, aspoň za mou zkušenost, řekneme těch, já nevím, 15 let, co se v tom veřejném prostoru takhle pohybuju na tom Žižkově, a i když jsem vedl galerie Jaroslava Fragnera, tak se to hodně proměnilo a myslím, že i ti rezidenti v Praze to cítí, že to trošku se někam posouvá už do těch evropských standardů.
0: Jo, já můžu potvrdit, že minimálně Highline je úplně skvělá praktická věc, kterou využívám velmi často, jako jsem vlastně studoval na ekonomce a chodil jsem dolů do Karlína vlastně denně skrz ten letén, takže to je třeba skvělý.
1: A je to paradox, protože to neexistovalo, nebylo to ani povolené, ale pak se všichni dohodli, že to tam jako má fungovat, že to tam nemá zůstat jenom pro bezdomovce v nějakým, jako, nějakým stavu, jak to bylo předtím, než by to teď bylo úplně stoprocentní. Ale pak si ta Praha 3 uvědomila hlavní město, že by to bylo dobrý koupit ty pozemky od Správy železnic nebo Českých dráh a proměnit si to veřejný prostor. Takže dá se říct, že prostě ze spoda nějakým vlastně nějakým jakoby můžeme říct uměním se dá vstoupit do toho veřejného prostoru a vyvolat tu diskuzi a třeba pak ty politici naslouchají a jsou ochotní prostě, aby to tam nebylo jenom na 3 měsíce, ale bylo to tam nastálo. No. Ne, že by se to vždycky podařilo, ale někdy se to podaří a člověk má pak to nějaký dobrý pocit, ale ani nejde o ten dobrý pocit, jde o tu funkčnost, jo, že vlastně je tam nějaký connection, že tam je to propojení a vlastně to vytvoření prostě těch propojek v tom městě a to město vlastně začne fungovat nějakým jiným způsobem, což si myslím, že je dobrý, protože nikomu se nebude zdát, ale dneska je to docela důležitý místo, protože město ještě taky vlastně bude investovat 2 miliardy do bývalých kasáren, že z toho bude taky kulturní klastr, tak celý tady tenhle spodek toho Dolního Žižkova, který se dneska nemusí zdát úplně, že by byl fresh, ale jednou bude a bude to důležitý, že tomu developmentu, který bude na Florenci 21, on by měl vlastně ulevit nějakým vlastně od toho poš architektury a toho biznisu, tak by měl uvolnit nějakou kulturní a společenskou náplní. No, takže doufáme, že to takhle bude fungovat.
0: No, taky doufám, jak už tam doslova přesně bydlím, tak to zní skvěle a ještě jednou bych vás rád pozval na festival Žižkovská spojka Vysovace čas, který vlastně teďka právě poběží až teda do října tohoto roku. Můžete zastavit právě třeba i na koncert Vladimíra 518, co jsme se rozvěděli, a na rozhovor se tu za námi zastavil Dan Merta, který je zakladatel mimo jiné také lenského festivalu v Hradci Králové, který vlastně taky teďka běží, tak kdybyste měli cestu do Hradce, tak se tam taky můžete zastavit. Mimo jiné moc díky za rozhovor, jestli dorazil.
1: Já díky za pozvání a mějte se.
0: Díky moc, mějte se. A my už si pustíme novinku zpáteční, co vyšly ke Sabian, single Silver, Apple, Ice, tak jdem na to.

0: Reklama Rádia 1.
1: Nepatří do mikrovlnky. Rychle.
2: Hrnec. Kočka. Tchýně.
1: Vlajka s červenou barvou. Najdeme to v kempu. Špatně se jí lžící. Práce snů. Nechybí na svatbě.
3: Quickstop. Geniální party hra od Piatnika. Quickstop. Hra, kde mozek sprintuje a pusa nestíhá. Snadná pravidla a skvělá zábava. Perfektní volba pro večer s přáteli nebo rodinný víkend. Ke slovu se dostanou jen ti nejrychlejší, ale bavit se budou všichni. www.piatnik.cz.
4: Běháte rádi? A chcete pomoct rodinám v nouzi? Přijďte 8. září do obory Hvězda na 8. ročník běhu dobré vůle nadace Olgy Havlové. Závodit můžete na 5 nebo 10 kilometrů ve štafetě s kamarády či kolegy, nebo si můžete jen užít doprovodný program. Připojte se k závodu, kde nejde o čas, ale o chuť pomáhat. Více informací na www.cz. Mediálním partnerem závodu je Rádio 1.
5: A zadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky o 5 až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
6: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
7: A raz, dva, tři, 4,21.
8: S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
9: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme prodloužili totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá už jen do konce září, tak přijďte co nejdřív, než bude všechno pryč. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
3: Quickstop. Party hra, kde mozek sprintuje a pusa nestíhá. Bavit se budou všichni. www.piatnik.cz.
10: Reklama na Radio 1.

Velká sedma. Novinky Velké sedmi pro tento týden. První novinka. Niva a Fulcrum a jejich společná věc High.

Tři vylosovaní hlasující od nás tentokrát dostanou lístky na festival Reconnect 2026, který se koná v Brně od 1. do 3. října a na zahajovacím koncertě vystoupí Tatabo.

0: Velká sedma na Rádiu 1. Vaše československá hitparáda.
1: Tak můžete běžet na web Rádia 1 a hlasovat pro písničky. A my si rovnou pustíme tu poslední zmíněnou, Barel, Anky, první společný léto. Super single, moc doporučuji.

0: Barry Lanky, první společný léto a teďka už Mormor single Tone Needed. Mormor vydal teďka EPčko v pátek se skvělýma singlama, ale pořád tohle téma je největší oblíbenost, která vyšla už v srpnu a musím říct, že to je opravdu super single, doporučuji.
1: Cítíte ten klid?
2: Radio 1.
1: Ah.

more single tone needed, atmosférická bomba za mě. No a s tou další přišel taky M83, Blister Sunrise, páteční nový release a musím říct, že opět francouzský producent M83 nesklamal, je to naprostá bomba.

0: Jedna reklama.
1: Globus a Europark fandí mámám. Právě teď probíhá sbírka na pomoc maminkám samoživitelkám. Přidejte se i vy. Nakupte školní potřeby a až do 15. září je odevzdejte v informačním centru Globus. I malá pomoc znamená velký krok k úspěšnému začátku školního roku. Děkujeme.
0: Jedna reklama. 1, 2, 3.

Sonlax, další věc připravené desky, která vyjde už teďka v září, moc se těším. Jako další Julia Jacqueline, Get Away From Me.

0: byl Dive a single Kid. A jako další to mám připraveného Lichnovského a single Lichnovský je někde tam venku.
1: Zdeňo, hraj něco!
2: Rádio 1.
1: Pěkná práce!

Dubstep. Tohle byl Lichnovský, single Lichnovský je někde tam venku. A já jsem byl Martin Nouza, dneska jsem tu byl s váma od 15 do 18. A moc jsem si to užil, byla to moje odpolední takováhle větší premiéra a bylo to fajn. Pustil jsem spoustu dobrých songů a ještě jeden skvělý song, tu mám nachystaný Fontaine DC, single Marianne, potom si dáme reklamču a potom už začíná legendární pořad André. Já se rád týzním, dneska si to možná tady poslechnu live chvilku, protože jsem slyšel jenom dobré reference a prý přijde zajímavý host, tak se moc těším a zůstaňte nalazení. Teďka už Fontaine DC, single Marianne.

0: Ahoj, tady tvůj hacker. Chtěl jsem ti poděkovat za heslo, raz, dva, tři. Za to, že jsi klikl na tu fakturu. A hlavně za to, že o mě nic nevíš. Takže tě prosím, nechoď 8. října na Hackerfest do kina na Černým mostě. 8 přednášek o tom, jak se mě zbavit. Hackerfest.cz.
1: Noha míří 10. září na Smíchovskou náplavku. Akustický set na palubě a večer full show v podpalubí. 10. září. Noha na lodi Cargo. Vstupenky na cargogallery.cz.
2: Náš výkup je teď totální hardcore.
3: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
5: Slyšíš to, co to je?
6: To je PVC Mánie v Brenu. Mají tam neskutečné slevy na PVC podlahy.
5: Tak to je pecka.
6: Vyber si podlahu, na které si s radostí zatancuješ.
5: Tak nečekej a zastav se ještě dnes na Breno.cz nebo v nejbližší prodejně Breno.
6: Podmínky akce u obchodníka.
5: Breno. Podlaha dělá domov.
7: Vybrat si střechu není těžký. Betonové střešní tašky Betonpress jsou opravdu lehkýkriký. Máme rychle vyřízený objednávky, krátký dodací lhůty. Na výběr jsou různý barvičky krytí a k tomu všemu nabízíme i 30 let záruky krytí. Lehká a spolehlivá střešní krytina z betonu. To je Betonpress, patron lehkých betonových střech. S kohoutem v logu.
8: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Persil prací prášek 45 dávek za novou běžnou cenu 249,90. Nebo tvoje Lidl značka Formel prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.
9: Reklama na Radio 1.
10: Já se rád trýzním.

0: Andreji, Andy, Andy, Andy, Andy.
1: Byl na té škole?
2: Byl.

0: Masačan.
1: Hello, posloucháte Rádio 1, posloucháte pořad Já se rád trýzním, od mikrofonu vás zdraví Andrej. A actually, dnešní epizoda bude ta první, která se dá poslouchat, protože se mnou ve studiu je tady můj dlouholetý kamarád a kolega z oboru v uvozovkách.
2: Buď konkrétní.
1: moderátor, zpěvák, podcaster.
2: No to už trochu je pryč, ale...
1: Influencer.
2: Oh, shit.
1: A teď nově i drag queen. Jakub Vinařický.
2: Já tě zdravím, Andrej, neboli Andy. A teď jsem si, víš, co jsem si uvědomil? Já vím, že to nenávidíš.
1: Oh boy.
2: Tvoje jméno v překladu, Andrej Hoch, je Andy Boy. A Andy Boy mě učil tancovat, když jsem ještě tancoval, což jsme všichni tady posluchači Rádia 1, ještě nikdo nebyl asi na světě v tu dobu, ale není to zajímavý, jak je ten svět malej.
1: Kdo je Andy Boy?
2: Andy Boy je mega dobrý tanečník.
1: We don't know her.
2: Dělá house.
1: Wow. No, já začnu velmi originální otázkou a to je, jak se máš?
2: Mám se skvěle, trošku jsem se vystresoval, když jsem sem jel, protože jsem to klasicky nestíhal.
1: You're so me.
2: Přesně tak, jsem na to vzpomínal, jak by se zachoval ty a říkal jsem si, Andy Boy, ten by zachoval klid, tak jsem zachoval klid a bylo vidět, že jsem udělal dobře, protože když jsem přiběhnul úplně splavený k Rádiu 1, tak jsem tě tam viděl tak v klidu postávat a mávat. To jde, ne?
1: Nádhera.
2: Jak se máš ty?
1: No, já se mám krásně. Mám připravenou opět palbu špatných a bizarních písniček. Mm-hmm. Slyšeli jsme Turnstile a se Slater a novou verzi k songu Birds, kterou já miluju. Mm-hmm.
2: To bylo vidět, ty jsi tady tančil. Andrej tančil.
1: Jsem tady tančil. Andy Boy. A vytrýznil jsem vás songem od North West, což je dcera Kim Kardashian a velmi kontroverzního rapera Kanyeho Westa, která se teď rozhodla, že bude taky raperka a...
2: To musí být hrozně mladá, ne?
1: No je jí třeba 12, 13, wow. Nějak tak.
2: Co my jsme dělali, když nám bylo 12?
1: Tohle je denní vysílání.
2: To je pravda. Andrej byl v Prachaticích.
1: Yes, a ty
2: jsou
1: kavčácích.
2: Až po desátých. A já na kavčácích, přesně.
1: Na kavčácích. Hele, na úvod, co je teďkon tvůj oblíbený memík? Tohle je pořád o mýmech, o bizárech, o internetových fenoménech, takže spill the tea.
2: Mám absolutní topku, nebo takhle, můžu říct dva svoje nejoblíbenější?
1: Můžeš říct, kolik chceš.
2: Protože ty se naprosto jako dělej o to první místo a je to samozřejmě podle mě absolutní evergreen, který byl bohužel širokou veřejností objevený až nedávno, a to je Babica Sapík, což je dvojice kuchařů. Jejich plating vypadá jako, řekněme, nějaká toaletní prezentace nebo toaletní událost. Tak to určitě doporučuju. A potom je to, prosím tě, profil, který se poprávu dostal do širokého povědomí velmi rychle od založení, a to je profil Ta, co ráda žere, samozřejmě.
1: Yes!
2: Tu miluji.
1: Yes!
2: Jo, a já vím, že ty ji taky miluješ, protože s Andrejem jsme navázali na podobnou notu v momentě, kdy jsme si začali posílat videa typu Janinka je zpátky a tak dále.
1: Já
2: tak
1: měl
2: dále.
1: Ale genuine radost z toho, že tak, Janinka zpátky.
2: Svět je zase kompletní, že jo?
1: Naše for you page, jako by měl někdo studovat asi, nebo já nevím.
2: Nějaký psychiatr asi.
1: No, o té, co ráda jako žere, tak jsem už tady vyprávěl. A
2: opravdu, jo.
1: Opakování je matka moudrosti. Je to prostě paní, která dělá, ty nevím, jestli dělá v řeznictví, nebo někde
2: jo,
1: takhle.
2: Jo. A někde, přesně, já ti i řeknu možná, kde to je, já si myslím, že je to...
1: Mimoň. Dokonce,
2: Mimoň,
1: I
2: je
1: googled,
2: to Mimoň.
1: Mimoň.
2: Jo. No už vidíš, když už si...
1: plánuju výlet.
2: No tak pojede.
1: Ty vole, mega.
2: A ona tam má takového hrozně sympatického chlapečka, jí tam občas chodí, jmenuje se Tomášek.
1: Yes.
2: Je mu asi 6, 5.
1: Kámo, uvědomuj si, že nám táhne jako na 30 a my se tady rozplýváme nad Instagramem prostě middle-aged jako žen.
2: Ale ona je
1: z různých koutů Česka.
2: To je zralá žena v nejlepším věku, která si.
1: Denní vysílání.
2: Máš pravdu, takže trošku step back, ale...
1: Zdravím Báru.
2: Taky. Nicméně ona si užívá života jako nikdo, koho jsem zatím poznal v životě.
1: As she should.
2: Přesně tak. Ona a Janinka, oni jsou prostě duo, který chceš v životě mít. Chceš.
1: O Janince a o té, co ráda žere, si budeme povídat i v dalším vstupu, možná, nevím. A já teď spustím song, který já mám spojený třeba s tím, když je někdo třeba jako smutnej nebo tak, tak prostě je to kind of jako meme song, ale jakože když je člověk jako smutnej, tak neposlouchá prostě jako Lanu, Micky a tyhle ty věci. Prostě si pustíš tenhle ten banger a je ti hned dobře, takže...

0: Posloucháte Rádio 1, posloucháte pořád Já se rád trýzním, pořád jsem tady já a pořád je tady se mnou můj kamarád a kolega Jakub Vinařický. To je podle mě asi po druhý v životě, co jsem tě oslovil jako Jakuba.
1: Je to tak, mě všichni říkají víno a...
0: For a reason.
1: A je to tak, ale Andrej mi říká, Jakube, to se pleteš, to jsi mi říkal častěji, zlášť
0: ale
1: když
0: jenom,
1: tě štu...
0: Ale jenom, když jsem tě chtěl vyragebaitovat.
1: Tak, přesně, to je ono. A to je zásadní samozřejmě.
0: Jinak prostě seš víno a vínem zůstaneš jako to.
1: Stejně jako ty seš Andy Boy.
0: Kamo, a dost, tam jsou dveře a nashledanou. Ještě jednou mi řekneš, nesnáším, když mi někdo říká Andy, kamo, já co pak jsem nějaký pohoří.
1: Ono vlastně, nebo... já můžu být rád, že se mnou Andrej ještě baví, protože podle mě tenhle, už nebudu to zmiňovat znova, tu přezdívku, tak jsem myslel, že je to normální a poprvé, když jsem ho viděl a nějak jsme se představovali, tak jsem mu tak hned jako ve druhé větě řekl tímhle s tím jménem a no, pár měsíců to nešlo a pak už zase si mě přijal.
0: A to si nepamatuju.
1: No, tak vidíš, moje paměť čá daleko.
0: Wow. No, tak my jsme probrali tu, co ráda žere. Co tam máš dál ještě, jako v kávu?
1: Vlastně, já jsem se na tebe připravil a mám tady celkem 10.
0: Oh.
1: A já vlastně dnešní díl jsem si říkal, že se tak, ne, že bych ti šahal nebo šlapal do zelí, abych to tady nějak ovládal, ale chci ti nabídnout, jestli bychom to...
0: Tak trošku šlapeš,
1: ne,
0: a
1: to ne, to
0: tady
1: ne.
0: Víno je mimo jiné moderátor u konkurence.
1: Jo, fakt.
0: Děláš vlny?
1: Dělám vlny.
0: Děláš vlny.
1: Tak. Je to tak, no a já jsem si říkal, že ten dnešní díl by mohl být pojmutej stylově, že český bizár, dobrý bizár.
0: I love it.
1: A to by mohl být další pořad tady mimochodem, ale to zase, to už chci asi moc. No tak prosím tě, samozřejmě, do té top desítky,
0: ano,
1: bych zařadil naší oblíbenou zpěvačku, na kterou jsme se chtěli i vypravit na koncert.
0: Ivarin.
1: Je to tak, Ivarin Singer.
0: Já jsem Ivarin tady pouštěl.
1: Opravdu?
0: Ano.
1: To můžeš, jo?
0: Obviously.
1: Tak ty můžeš cokoliv, ty jsi tady král teďka, jo?
0: You're in my house now, bitch. Ivarin vydala skvělý song, je to v hajzlu, který je prostě virální, ikonický,
1: o
0: nás všech, co jako stárnem, co jsme vlastně všichni. A měla koncert, akorát my jsme to prokaučovali a...
1: Bohužel. Bez tak bylo vyprodáno, podle mě.
0: To byl sellout.
1: Jako kam se hrabe nějaký Eden třikrát, ona by to dala pětkrát, podle mě.
0: Kam se hrabe Taylor.
1: Hele, představ si tu situaci, jak prostě vyprodaný Eden... Tak říká všichni hromadně těch, já nevím, 40 tisíc lidí, všichni skandujou, je to v hajzlu, je to v hajzlu, je to v hajzlu. To je dobrý.
0: To je nádherná představa, to je lepší než prostě Timbalandovo koncerty, kde dělá jenom jako...
1: Já mám husinu, Andrej, já mám husinu.
0: Já taky. Naše fotu page jsou prostě hrozný, jakože.
1: No ale tím nekončím, jako máme tam spoustu typů, ale ty mi musíš říct, kdy je toho dost, víš, abych ti do toho...
0: Já ještě dropnu jeden song a okay, pak si povíme něco o našich... špatných for you pagech.
1: Tak jo.
0: Navážu na Eden a prostě možná jsme všichni rozbitý, že jo? Mrk, mrk. Zůstaňte s náma.

0: Reklama Rádia 1.
1: Přijeďte stanovat pod hrad. Iva Bitová, Síček, Ida de Jong, Severní nástupiště, Petr Linhardt, Midi lidi a další.
2: Atmosféra jakési, až řekl bych, spiklenecké pospolitosti.
1: Folková Lipnice se vrací skoro po 40 letech. 11. až 13. září v amfiteátru v Lipnici nad Sázavou. Více info na folkovalipnice.cz.
3: Slyšíš to, co to je?
4: To je PVC Manie v Brenu. Mají tam neskutečné slevy na PVC podlahy.
3: Tak to je pecka.
4: Vyber si podlahu, na které si s radostí zatancuješ.
3: Tak nečekej a zastav se ještě dnes na Breno.cz nebo v nejbližší prodejně Breno.
4: Podmínky akce u obchodníka.
5: Breno. Podlaha dělá domov.
6: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
7: Doufám, že ti uvidím 3. září v čtvrtek v Bubenči.
8: A proč?
7: Protože tam bude 16. ročník literatury v parku.
8: A kde to letos bude?
7: Ve Vile Lana. A víš, kdo tam vystoupí?
8: Barbora Bažantová, Barbora Hrínová,
7: Lina Týde a Daniel Visser. Těšíme se na vás ve čtvrtek 17. září v 16.30 ve Vile Lana.
8: Zastávka Hradčanská.
7: Více
8: na literarnidum.cz.
7: Vstup volný.
9: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
10: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
9: Jedu ale jen na čerpačku.
10: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Billa Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
11: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Billa Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
12: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit mín starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
3: Slyšíš to, co to je?
4: To je PVC Manie v Brenu. Mají tam neskutečné slevy na PVC podlahy.
3: Tak to je pecka.
4: Vyber si podlahu, na které si s radostí zatancuješ.
3: Tak nečekej a zastav se ještě dnes na Breno.cz nebo v nejbližší prodejně Breno.
4: Podmínky akce u obchodníka.
5: Breno. Podlaha dělá domov.
13: Elektroničtí pionýři se vracejí zpět do Prahy. Nová intenzivní show, drtivý zvuk, nekompromisní energie. The Prodigy. 23. listopadu O2 Arena Praha. Nový materiál, staré dobré hity. 35 let The Prodigy. Vstupenky na www.lifenation.cz.
14: Reklama na Radio 1.

0: posloucháte Rádio 1, posloucháte Já se rád trýzním, nám právě dohrála Alisa Grace a její nádherný song Bloodstream, ale abychom nebyli pořád jenom smutní, tak nám dohrála největší ikona, největší kvínka
1: našich srdcí dětských i dospělých, chtělo by se říct.
0: Hannah Montana a její Best of Both Worlds. Sledoval jsi Hannah Montanu?
1: Mega, mega. Sjížděl jsem to každý den, možná si ještě vzpomenu, kolik to dávali tehdy.
0: Sjížděl jsi kolama?
1: Koloběžkou.
0: Ale... To byla reference na Kalina, ale já zapomněl, jo, že ty jsi vlastně boomer.
1: No,
0: takže...
1: prosím vás, milí posluchači, Rádia 1, vy všechno tohle samozřejmě znáte. Já nikoliv, protože já jsem stařík v těle mladíka, chtělo by se říct. A už ani toho mladíka v sobě tolik nemám, ani teda to fyzicky, no, je to tak.
0: Já se snažím nedropovat, nedaří se mi to, moc jako anglicizmy, protože vím, že ty s tím jako nejseš úplný kamarád. Když jsem ti jednou do chatu napsal fr, což znamená for real, tak si kolega myslel, že píšu prostě random jako Francie.
1: Ano, je to tak. A pak jsem si myslel, že je to Frankly, to už jsem byl, jako to byl další level.
0: Oh, pozor, FCčka.
1: A pak jsem zjistil, až teda po konzultaci s přáteli, no, že je to for real. No.
0: Taky jsem mu musel vysvětlovat, co to znamená, když je někdo Karen.
1: Ano, to jsem byl totiž

0: používaná na for you pagech. Ne teda na for you pagech nás dvou, protože my tam máme ta, co ráda žere, nebo církevní předměty, ale je.
1: Církevní předměty, jo.
0: Kámo, povím.

0: Stále posloucháte Rádio 1, stále posloucháte pořad Já se rád trýzním a nám teďkonc dohráli songísky, které jsou tak jako hezký podkladový skladby na smutných memíčkách nebo prostě memíčkách in general a Selenu Gomez a znělku ze seriálu Kouzelníci z Waverly, ať už ten Disney máme dneska říkal, pokrytej kompletně. It's iconic.
1: It is.
0: Hele, tak co tam máš dál?
1: Hele, já jsem teďka chtěl trošku odběhnout. No,
0: jako
1: povídej.
0: Cením shoutout všem kolegům, který tady se mnou byli, ale ty jsi jako so far ten nejpřipravenější. Je vidět, že, že ty vlny s tebou jako něco dělají.
1: Že se mnou cvičej, no jo, no, tak to víš to. Štěstí přeje připraveným, jak se říká.
0: Wow.
1: Deep. Ale na co jsem rozhodně připravený nebyl, bylo, když mi začaly všechny moje sociální sítě vyhazovat, ale po dlouhou dobu, třeba po dobu 3, 4 až půl roku, čištění kravských kopy. A byl jsem velmi překvapen, jak se moje prvotní znechucení přehouplo v naprosto extrémní nadšení, když to na mě se vyjelo.
0: Ono je to úplně skvělý. To funguje tak, jako funguje prostě jako ASMR a ASMR. Nevím, co to je za zkratku, ale prostě to jsou
1: ty
0: jako
1: zvuky.
0: Že to, zvuky a i nějaké jako vizuální jako vjemy, protože třeba ty zvuky mě já brutálně,
1: to
0: no to nesnáším, to jako já chytám rage, když to slyším, ale tyhle ty jako vizuální jako čištění kopit, koberců, krajní mídla.
1: Jak jsme se dostali od kopit ke kobercům.
0: No protože to je to samé, ten samé, je to, jako, je to ta stejná věc, jako že ve tři ráno nemůžeš spát, tak koukáš na to, jak někdo čistí kopita, koberce, krají mídlo.
1: Já to miluju, Andrej. Já bych ti mohl udělat kompilaci i jako víš, že bych to rozdělil ty krávy na strakatý, černý, bílý.
0: A i koně.
1: I koně.
0: Ty koňský.
1: Ty koňský jsou vlastně dost jiný, že jo, ty kopita, co si budem. Ale ty nemoci jsou stejný, no.
0: A ono je to tak jako strašně morbidní, když máš třeba ty kopita, když tam mají nějaký takový ty abscesy a
1: no,
0: tohle
1: no,
0: všechno.
1: No, no,
0: to je...
1: no, no. A teď to z toho vyletí, viď, celý. No ale to je zase už po desátý možná, no tohle. Jako vizuálně rozhodně, protože jako člověk se sám pozná, jaký je vlastně zvíře nechutný, když si říká, že se ti to líbí, ale zároveň pak se uklidníš, teď mně se to vlastně líbí, protože těm zvířátkům se dělá líp, jak jim mačkáš ty kopejtka, ty hnisy z toho a takhle.
0: Mně se teď vybavila prostě hláška jako Zmíněný manželek, když si řekl mačkání, ale denní pořad nemůžu to bohužel říct jako dcerý, ale you all know.
1: To nemůžeš, jo, to poslední slovo tam.
0: Dobře,
1: nebudem.
0: Nevím, nebudu dráždit hada bosou nohou, nebo mačkat hada bosou nohou.
1: Porec, Andrej. Ty už to děláš nějaký ten pátek, viď tady.
0: Lucky 13. Nic, jedeme dál.
1: Jedeme dál. Don't call me Gaga. I've never seen one like that before. Don't look at

0: Stále ladíte Rádio 1 a pořád já se rád trýzním a u mikrofonu pořád Andrej a u mikrofonu pořád víno.
1: Jsem to já a Andrej, ty jsi viděl někdy sněžného leoparda?
0: Ano.
1: Teď už ano.
0: I lednou gazelu.
1: I lednou gazelu. A přiběhla z Karlových Varů, ne? Z kolonády.
0: Mm-hmm, mm-hmm,
1: a jak se jmenovala ta gazela?
0: Paní Leda.
1: Oh, ježi, ty to jenom vystojíš a zase, jo? Mně se úplně ježejí.
0: Elegantní luky.
1: Ježej se mi chlupy na rukou úplně. Jako tomu leopardovi.
0: Největší ikon ze všech ikon, co jako v Česku jsou, je prostě paní Leda a její butik, který promuje na svých sociálních sítích. A je to...
1: A nejenom tam už.
0: A nejenom tam.
1: Andrej, já jsem viděl naprosto neuvěřitelnou věc.
0: Já vím, co chci říct.
1: Já samozřejmě nebudu zmiňovat žádnou značku, ale jedna nejmenovaná banka nebo snad pojišťovna si paní Ledy všimla a opravdu na méně Leda, samozřejmě i té dvojsmyslnosti, třeba Leda bys raději něco chtěl, tak na tom postavila reklamní kampaň, na které figurují právě boty od paní Ledy. Neuvěřitelně.
0: Ale ono to začalo strašně nevinně, já jsem s ní slyšel nějaký rozhovor a prostě tohle to začalo jenom jako promo během jako covidu, kdy prostě všechno bylo zavřený, že jo? Tak se musela prostě zbavit jako věcí na skladě a
1: tak
0: ona,
1: je to
0: tak, ona má tak strašně jako výbornou jako hru s těma slovama a vždycky jako použije takový jako, já se jako fakt učím jako o módě, já jsem jako do ty dny věděl, co jsou nějaký štrasy nebo prostě podobné věci, ona vždycky přijde
1: ona
0: s nějakou vychytávkou, jsem říkal, vždycky říkám, buď si to vymýšlí, nebo to fakt jako je real, ale jakože je fakt jako vzdělaná, erudovaná jako...
1: Mě nějak vzdáleně připomíná Sasky Burešovou, což je samozřejmě další jako ikona
0: jo,
1: úplná.
0: Tak já v tom vidím prostě Mirandu Priestly, to je jednoduchý.
1: No tak to, to je Miranda Priestly z toho, z Karlových Varů prostě jako.
0: Mm-hmm.
1: A ta je jenom jedna.
0: Tak Ďábel nosí ledu.
1: Ďábel nosí ledu. A to by mu byl český remake, ale?
0: A kdo by jí hrál?
1: Můžu to říct?
0: No, já se bojím.
1: Já nevím, no, mě napadá, ale to možná ne, Zlata, víš, Adamovská, asi ne, no, tak já...
0: Já jsem chtěl říct Jitka Tvančarová.
1: A nebo? Ne, to ne, to bych křivděl, paní Ledě, to nebudu ani říkat. Nevím, člověče, nevím, to bych si musel udělat hluboký research trošku.
0: Wow, hele, díky moc, že jsi přišel.
1: Já moc děkuji za pozvání.
0: Bylo to tady krásný. Probrali jsme spoustu věcí, zjistili jsme si o sobě, že jsme... trošku broken, co se týče našich jako, našeho screen timeu, který teda já snižuju.
1: Jo, daří se ti to.
0: Daří se mi to.
1: Hezky.
0: A tak, no.
1: Tak já moc děkuju, Andrej, bylo to s tebou strašně příjemný, moc
0: no,
1: ti fandím.
0: Já doufám, že přijdeš znovu,
1: pokud dostanu pozvání.
0: Protože jsme toho neprobrali ještě jako mnoho.
1: Můžu dát tip na ještě jeden takový profílek. Jmenuje se to Vlastajím. A pokud třeba jste hladový, tak bych si to nepouštěl, protože ty jeho chuťovky jsou opravdu úžasný a je to pán, který prostě z ničeho nic tak během dne dostane na něco dobrýho chuť a vždycky v té svojí lednici najde nějakou naprosto bizarní a neuvěřitelnou kombinaci, ale vždycky to z nějakého nepochopitelného důvodu vypadá jako něco, co bych si fakt dal ten moment, no tak vlastně jim. Tak dobrou chuť.
0: Tak já se s vámi rozloučím songem, co se jmenuje Guten Morgen. Měl jsem s tím začít, ale prostě Slater měla přednost. Tak zase za 2 týdny papík. Díky moc víno a užívejte si zbytek večera a zbytek vysíláníčka.
1: Čau.
0: Čauko.
2: Hello.
3: Hey, bonsoir, c'est la réception, comme je peux vous aider?
2: Yes, can I smoke in my room?
3: Quoi? J'avais pas compris.
2: I just asked if I can smoke in my room, in this hotel.
3: Fumer? Quoi?
2: Amore, ti ho chiesto se posso fumare nella mia stanza.
3: No, pas fumer dans la chambre.
2: Va bene, amore, l'ho già finita. Allora.

0: Já se rád trýzním.
1: Reklama Rádia 1.
2: Švandovo divadlo na Smíchově uvádí kultovní román George Orwella 1984.
3: Mluvili jsme spolu dnes?
2: Nikdy jsme spolu nemluvili. Ale rozumím ti, jsem na tvojí straně. Jednou se jistě shledáme. Shledáme se tam, kde není tma.
3: 1984
2: ve Švandově divadle.
4: Slyšíš to, co to je?
5: To je PVC Mánie v Brenu. Mají tam neskutečné slevy na PVC podlahy.
4: Tak to je pecka.
5: Vyber si podlahu, na které si s radostí zatancuješ.
4: Tak nečekej a zastav se ještě dnes na Breno.cz nebo v nejbližší prodejně Breno.
5: Podmínky akce u obchodníka.
4: Breno. Podlaha dělá domov.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová šery rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A Excellent 11 kupu litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyotu Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
8: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Kelly's Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
9: Kde najdu pomoc pro svou rodinu?
10: Necítím se psychicky dobře.
11: Já už to nezvládám.
12: Potřebuju poradit.
13: Nejste na to sami.
14: Dny pražské pomoci a péče.
13: Veletrh sociálních služeb.
14: Duševní zdraví.
13: Rodinné poradenství.
14: Služby pro seniory i pečující.
13: Nebo pomoc v náročných životních situacích.
14: Přijďte se bezplatně poradit s odborníky a najděte řešení pro sebe i své blízké.
13: 10. a 11. září od 10 do 19 hodin na Mariánském náměstí a v Klamgalasově paláci.
14: Více na praha.eu.
15: Pátek 11. v sobotu 12. září proběhne v Jihočeském Písku hudební festival Kůl v plotě. Více než 20 solových vystoupení na 5 scénách v historickém centru města Písku. Stuart McCall, Manu Lui, Kristina Barta, Jegor Zabelov, Jolly Joker Deluxe a mnoho dalších. Prodlužte si léto a přejte za námi do Písku. 11. a 12. září festival Kůl v plotě. Vstupenky v síti Go Out.
16: Reklama na Radio 1.

CD Nonstop. Je tady pondělí 19. hodina a je tu s ním také první CD Nonstop v tomto týdnu. Příjemný poslech vám přeje Josef Sedlin, tentokrát s legendární zpěvačkou z Dead Can Dance Lizou Gerrard, a bude znít její druhé solové album, které vyšlo pod názvem Silver Tree v roce 2006 pro značku Storm Creation. Liza Gerrard, tato hudebnice z Austrálie, konkrétně z Melbourne, ročník 1961, je mezinárodně uznávaná zpěvačka, hudební skladatelka, instrumentalistka, která se proslavila právě jako polovina kultovního neoklasického world music dua Dead Can Dance. Později si ale vybudovala pozici jedné z nejvýznamnějších autorek filmové hudby na světě, oceněné mimo jiné i Zlatým globem za soundtrack velkého filmu Gladiator. Vy jste ji tady už v CD Nonstopu slyšeli, hlavně v různých spolupracích, také i debutovým albu, či i té desce, kdy jsme tady ale naposledy, a to bylo album Twilight Kingdom. My si dnes pustíme její druhé studiové album z roku 2006, The Silver Tree, které si dáváme v souvislosti, a to hlavně teďka s její nedávnou spoluprací, která vyšla pod názvem Sun and Moon s bulharskou zpěvačkou Gargana Dimitrova. Liza Gerrard vyrostla, jak jsem řekl, v Melbourne na předměstí Prahran a od dětství byla obklopena multikulturní komunitou, hlavně řeckou, což významně ovlivnilo její pozdější hudební směrování. Od počátku 80. let fungovala, jak jsem řekl, v legendárním projektu Dead Can Dance, ve kterým vlastně fungovala určitě až do roku 98, kdy pravidelně vydávali. Vy jste však viděli několikrát znova zpět, každopádně na nové album Dead Can Dance čekáme dlouhá léta. Ale Liza Gerrard se už, jak jsem řekl, od 90. let věnovala také solové tvorbě, a to vlastně už od první její desky, kterou vydala pro značku 4AD už v polovice 90. let. To byla deska The Mirror Pool, kterou jsme si také zde už nabídli. O 3 roky později pak už spolupracuje třeba s Pieter Burkem na desce Duality pro značku 4AD, kterou jsme tady také si už hráli. No a pak už jste ji mohli také slyšet na různých soundtrackích, ať zmíněný Gladiator z roku 2000, ale už rok předtím třeba i soundtracku filmu Insider. Později třeba Well Rider, tenhle ten soundtrack pro značku 4AD z roku 2003 jsme si tady také hráli. A značkou 4AD pak následující rok spolupracovala třeba i s Patrickem Cassidym na desce Immortal Memory. To byla vlastně poslední spolupráce s tímhletím vydavatelstvím, kde začala už vydávat od počátku 80. let právě v projektu Dead Can Dance. Vy dnes uslyšíte její druhou solovou desku s názvem The Silver Tree, která se už objevila na značce Storm Creation v Británii a v Austrálii také na značce Rubber. Každopádně krásná kolekce celkově 15 nahrávek na poli vážnohudebního i ambientního stylu s jejím nezaměnitelným vokálem. Právě Liza Gerrard disponuje hlubokým dramatickým hlasem, kontraaltem, a její naprosto specifickou devizou je zpěv takzvaný idioglosy, což je zpívání ve vlastním vymyšleném jazyce. Ona nepoužívá často ani reálná slova, ale soustředí se na čisté emoce, vibrace a melodie. No a mezi její hlavní hudební nástroj patří právě čínská verze cymbálu Yang Qing, na který hrála už i v Dead Can Dance. No a tohleto její druhé solové album The Silver Tree z roku 2006 vyšlo po, jak jsem řekl, delší pauze, více než dekádě, a nese se velmi s novém, takovém éterickém a hodně spirituálním duchu. Ostatně uslyšíte za chvilku, zvuk se zde posunul k více moderní klasice s výrazným využitím syntezátorů, ale taky tajuplných různých ambientních textur. No a my si můžeme říct, že tu předminulou dekádu zakončila v roce 2009 také svým třetím solovým albem The Black Opal. Tentokrát bylo tohle album žánrově pestřejší, více intenzivní oproti té předchozí desce, kterou dnes uslyšíte, Silver Tree. No a já doplním, že v roce 2014 pak vyšla její poslední zatím solová deska Twilight Kingdom. Tentokrát hluboce meditační album, které staví na minimalistických zvukových krajinách hodně tichu a vůbec vrstvení zpěvu Lizy Gerrard. Z těch dalších zajímavých spoluprací můžu zmínit třeba i desku Farscape z roku 2008 s Klaus Schulzem, kterou jsme také si zde hráli, či s projektem Le Mystery de Voice Bulhares. Tenhle ten projekt ostatně se značkou 4AD spolupracoval také už v 80. letech. No a vy jste ji viděli i v Hiberny, myslím, že právě na jejich společné vystoupení ještě před covidem, kdy vyšla tady jejich společná deska Bůčí myš z roku 2018. Ale my jsme si tady hráli také desku Burn s Jules Maxwellem z roku 2021, či také vyšla deska pak následující rok Axaudia s Marcello de Francisi. Tentokrát více orchestrální až renesanční vlivy najdete na této desce z roku 2022 Auxaudia.
No a následující pak rok 2023 opět spolupracoval s Jules Maxwellem na album One Night in Porto, což byla živá nahrávka. No a naposledy, jak jsem řekl, s touto bulharskou hudebnicí právě z projektu Le Mysteries The Voice Bulgares Gerganou Dimitrovou. To byl jejich letošní album Sun and Moon pro značku Besant Hall, kterou jsme si tady také nabídli. My bychom tady mohli mluvit o diskografii Lise Gerard velmi dlouho. Z posledních let jste mohli zaregistrovat Lise Gerard také třeba v soundtracku k obou částím filmu Duna, či také Gladiator Římská 2. Každopádně teď už ale Lisa Gerard na své druhé solové desce The Silver Tree z roku 2006. Já vám přeju krásný poslech. CD

0: CD Nonstop. Každý všední den místo zpráv. Radio1.cz/CD Nonstop.
1: Reklama Rádia 1.
2: Fenomenální hudba Zuzany Navarové opět ožívá. Oslavou jejího života a díla budou 14. a 15. listopadu koncerty v Nové spirále na výstavišti. V podání zpěvačky Ivy Marešové, Filharmonie Hradec Králové a skupiny Razam zazní skladby jako Andělská, Námořnická nebo Naruby v nových aranžích. Vstupenky na tento výjimečný zážitek síti Go Out.
3: Vybrat si střechu není těžký. Betonové střešní tašky Beton Press jsou opravdu lehkokrytý. Máme rychle vyřízený objednávky, krátké dodací lhůty. Na výběr jsou různé barvičky krytí a k tomu všemu nabízíme i 30 let záruky krytí. Lehká a spolehlivá střešní krytina z betonu. To je Beton Press, patron lehkých betonových střech. S Kohoutem logo.
4: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
5: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
4: Jedu ale jen na čerpačku.
5: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
6: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
7: Když se nevejdete do auta, pořiďte se větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na Toyota.cz.
8: Slyšíš to, co to je?
9: To je PVC Mánie v Brenu. Mají tam neskutečné slevy na PVC podlahy.
8: Tak to je pecka.
9: Vyber si podlahu, na které si s radostí zatancuješ.
8: Tak nečekej a zastav se ještě dnes na Breno.cz nebo v nejbližší prodejně Breno.
9: Podmínky akce u obchodníka.
8: Breno. Podlaha dělá domov.
10: Wow! Před 70 lety se v Ďáblicích poprvé otevřela cesta ke hvězdám.
11: Od té doby se tady pod hvězdnou oblohou vystřídaly generace zvědavých očí.
10: A teď je čas to 70. výročí společně oslavit.
11: Hlavní město Praha a hvězdárna Ďáblice vás zvou na 3 dny plné vesmíru,
10: pozorování
11: a vzdělávacích aktivit v kulisách svítících planet.
10: Mezi planetami jako doma. Rodinný festival u hvězdárny Ďáblice.
11: Od 11. do 13. září.
10: A vstup je zdarma.
11: Více informací na praha.eu.
12: Reklama na Radio 1.

0: Dobrý vám všem, pardon, dobrý večer vám všem, kteří právě teď posloucháte Rádio 1. Ze studia přeje strýček Míša a máme před sebou dvě společné hodiny vysílání jako každé pondělí, tedy mezi 8. a 10. Hodina první bude věnována cestám, dneska si trošku zašlapeme na bicyklu a hodina druhá bude věnována spíše hudbě, dneska bude taková relaxačnější, nebo já nevím, jak bych to nazval. Prostě budeme se odpočívat, jo? Dneska nebudeme moc tančit, dneska budeme víc odpočívat, ale to vám povím všechno až potom. Tak to asi tak všechno na začátek, tak pojďme na to. Strýček Míša, Rádio 1, hudba za Ešus a hudba za dobrou práci, tak a frčíme. Ešus, pořad o cestování a o jídle, a nebo snad o jídle a cestování. Tak výborně, zastavilo se to. Dobrý večer z Ešusu, vám přeje strýček Míša, dneska už po druhé a dovolte mi, abych ve studiu uvítal Zuzku. Dobrý večer, Zuzko.
1: Ahoj, dobrý večer.
0: Čekaj, já jsem ti vytáhl špatný mikrofon, tak teď ještě jednou.
1: Ahoj, dobrý večer.
0: A Jozívka, ahoj Jozívko.
2: Dobrý večer.
0: Zuzku, my jsme se viděli se Zuzkou, tak jsme to počítali, kolik je to teda? 11 let?
1: 13 let.
0: 13 let, co jsi byla v Ešusu. Jako host to Jozífek ani nebyl v plánu ještě vůbec.
1: No, to bylo ještě 2 roky před Jozífkem.
0: Když jsme si povídali se Zuzkou o jejich cestách po Asii, převážně o Číně, že po Číně to bylo, ne? Nebo...
1: Tak, teď já jsem se ještě spočítala ty roky a ty mě moc nejdou, tak to bylo 11 let.
0: 11, jo. No.
1: Jo, pardon. A byla to pozemní solo cesta přes Asii, kde jsem vlastně vyjela z Florence, vrátila se na hlavák, ani jednou jsem neletěla, takhle jsem 14 měsíců cestovala až do Japonska zpátky. A Čína tam byla taky 2x správně.
0: No právě, no, že jsi se vrátila do Číny, jo. Že ono. No a dneska se budeme povídat o dalším šíleném projektu, který Zuzka absolvovala, nebo Zuzka a její děti. A teď nevím, jestli děti byly donuceny, nebo se zúčastnili dobrovolně. Zuzka s dětmi přijela Apeninský poloostrov, teda Itálii. Je to Apeninský poloostrov,
1: tak,
0: že?
1: Přesně no. Tak, přijeli jsme ho ze západu na východ, takže od Středozemního k Jadranskému moři. Něco přes 400 kilometrů.
0: 416, já si to pamatuju.
1: Jo, tak nějak, no. Kolik jezí to bylo, tak nějak?
0: Napsala jsem 416, nastoupáno, naklesáno 505 kilometrů.
1: Přes 5000 metrů, no. Mělo to být víc, ta trasa, kterou jsem se inspirovala, tak byla nějak přes 6, možná dokonce k 7, ale vzhledem k složení naší skupiny jsem se to snažila trošku zjednodušit. Ono to i tak stačilo.
0: Protože se Zuzkou nejel jenom Jozífek, kterému je 8, ale jela i Johanka, která je 5.
1: Která je 5, přesně tak.
0: To normálně 5letý děti jezdí s rodičema na chalupě pro vodu anebo do sámošky pro rohlík, že jo?
1: To jezdíme taky, to právě jezdíme taky. Někdy jezdíme i ze školky na kole, ale my jsme si to hodně jako rozkouskovali, jo. To je jedna, bych řekla, z ingrediencí toho, že to dopadlo dobře. Ta trasa se jezdí, když jsou to dospěláci 6 dní a my jsme to jeli 11 dní. Takže ty denní etapy byly takový, aby se to dalo zvládnout.
0: Honza už nám tady komentuje... Honza Schwarzbach, jednak, který jsem ti říkal, který jezdí na kola, tady jsme si už povídali hodně o tom, tak ten napsal, že poznávat si ze sedla kola je nádhera.
1: Je, takže, je to tak.
0: Tak pojďme k té trase, kdo ji plánoval? Plánovali jste ji všichni tři, anebo děti tě plně důvěřovali?
1: To úplně ne. Já jsem jim teda na začátku dala ale vybrat, jestli chtějí pěšky někam jako přes hory, anebo jestli chtějí na kole. Jiné volby u nás úplně nejsou. Takže v tom si vybrali děti, že chtějí na kolo, protože loni jsme dělali takový kratší přechod přes hory. A další krok byl to, že já opravdu hrozně ráda koukám do map a tahle ta trasa spojit, to prostě ten poloostrov mi přišlo hrozně hezký a ta trasa už nějakým způsobem existovala. A s dětma jsme se nějakým způsobem vždycky ocitli v Itálii každý rok a mají rádi, takže to bylo velmi takové intuitivní a velmi jasný rozhodnutí, že když jsem tu trasu viděla, tak bylo hned jasný, že to je ono.
0: A ona... To je nějaká, jako jsou ty pěší trasy, ty Gčka od někud někam, tak tahle je taky nějak pojmenovaná? Nebo...
1: No, jako není moc známá, není moc jako ustálená, je tam víc variant, ale jmenuje se to jako coast to coast v italštině A na nějakých těch cyklistických aplikacích k tomu prostě jako už jsou nějaké etapy a nějaké informace. Jo, ale není to rozhodně nějaká ucelená trasa, nejsou to cyklostezky, nejsou k tomu žádný prostě informace. To ne. My jsme jeli před 3 rokama takhle třeba Via Claudia Augusta přes Alpy, 400 kilometrů.
0: Taky s dětma.
1: Taky s dětma.
0: To na kolech.
1: Jo. No, Johanka byla 2letá v Chariotu. Ale tam to bylo jako... všechno značený, velmi jako dobrý informace k tomu všude, bylo to celý vlastně po cyklostezkách, tak tohle bylo jako v tomhle poznání jako náročnější na nějakou přípravu, logistiku a plánování a tak. No.
0: Což se ti líbí, takže proto
1: což mě strašně baví, já už jsem si vlastně tu velkou radost odžila právě na jaře, kdy tohle všechno je potřeba vymyslet a vlastně hrozně mám ráda, když furt koukám do té mapy a pak tam po těch pár měsících přijedu, jak to vlastně vypadá pak v reálu, jestli je to stejný, jiný. A mě to hrozně baví, tyhle ty přípravy, no.
0: Když se podíváte na facebookový profil Ešusu, na fotky jako k upoutávce na dnešní vysílání, tak tam můžete vidět teda jednak celý tým, ale taky můžete vidět mapku nebo plánek, no,
1: trasu,
0: mapku, trasu té trasy, kudy se jelo. A pak tam můžete ještě vidět, co všechno měli cyklisty zabaleno. Jo. To se mi líbí, jak jste to vyskládali. To
1: jsem udělal úplně poprvý.
0: Je tam hlavně Ešus, jo, to je důležitý.
1: Je tam můj starý skautský hliníkový Ešus, ano.
0: Tak a jak jsem dneska psal, ta cesta měla i ještě přesah, který se týká sbírky, kterou si vypsal na Donio, tak jestli ji můžeš...
1: Jo, moc ráda. No my jezdíme tak vlastně na tyhle ty dobrodružné výpravy každý rok a mně každý rok přišlo škoda to nespojit s něčím ještě smysluplným, což jsem se teda letos k tomu odhodlala a rozhodli jsme se pomoct mojí jmenovkyni, a která je zároveň stejně stará jako Johanka, Zuzanka, což je dcera mojí kamarádky spolužačky z Vejšky, která bohužel trpí velmi závažným genetickým onemocněním SMA. Takže nám přišlo jako i fajn tady ten pohyb vlastně spojit s podporou jako jejího pohybu. A ta sbírka pořád běží, je to na Dojenuju, jedeme 400 kilometrů pro Zuzanku a my jsme tady tou cestou chtěli na ní právě upozornit a snažili jsme se tady tou cestou pro ní ji podpořit v tom, aby ona mohla si věnovat terapiím a svýmu prostě dalšímu rozvoji, že má taky nějaký sny, který by si chtěla splnit.
0: Já jsem viděl to její video, jak na konci mává šlape, tak
1: jo,
0: je šlape.
1: Jo. Ona pak za náma přijela na hlavák, jsme se pak viděli, když jsme přijeli, jak jsme se potkali, jak nás tam vítali, to bylo moc hezký, no.
0: A tam máte jakou cílovou částku a kolik vám chybí?
1: Máme cílovou částku 400 tisíc, protože jsme jeli 400 kilometrů a teď jsme na nějakých 300 tisících.
0: Tak to je. A jak dlouho ještě poběží sbírka?
1: Ještě poběží.
0: Ještě dlouho?
1: Ještě nějakou chvíli poběží, no.
0: Tak pokud poslouchá někdo, kdo by chtěl udělat dobrý skutek v téhle formě. Tak...
1: Budeme moc rádi.
0: Tak a teď se vrhneme na tu cestu. Kola jste si museli vést vlastní, že jo? Asi proto dětská kola se nedají půjčit jen tak někde.
1: Jo, kola jsme si vezli vlastní, to byla vlastně taky další taková předkapitola, kdy můj muž strávil asi týden před vodezdem jejich přípravu a servisováním. A vlastně ta cesta byla dobrodružná už i v tom, co já hrozně ráda mám takový jakoby výzvy a zároveň nějak hodnotově je to pro mě důležitý, že jsme jeli bez auta, jeli jsme nočním vlakem, a jeli jsme teda z Prahy vlakem do Vídně a pak z Vídně jsme jeli, Jozí, pamatuješ si, kam jsme jeli nočním vlakem?
2: Do Říma.
1: Mhm, správně, probudili jsme se ráno v Římě. Tak to bylo super, takže to takhle s těma vlastníma kolama a tím vlakem je docela, docela dobrý. No, pokud ten vlak není spožděný a nechybí tam nějaký služby teda, ale...
0: A to znamenalo, co byl spožděný?
1: A... No, já jsem se na něj moc těšila, že jsem měla asi i vysoká očekávání a moc ráda bych to promovala, ale neměli jsme úplně štěstí. Ten vlak byl oběma směrama spožděný a i vzhledem k těm velkým spožděním nějak ty služby bych čekala lepší, ale pořád prostě pro takovýhle typ cesty, kdy si potřebuješ přepravit kola a brašny, tak to bylo super a vlastně ta úspora času, kdy tu noc strávíš v tom vlaku, je vlastně hrozně fajn.
0: No tak hlavně, jestli byl toaletní papír, že jo, ve vlaku.
1: To byla jedna z těch chybějících služeb. No, já jsem to nazvala diplomaticky.
0: No tak to je problém, který hýbe naší zemí teďka, že jo.
1: Aha, tak
0: jak
1: to
0: vidíš, i v Itálii je ten problém.
1: Jo?
0: No tak když nebyl to ale ťák v italském vlaku.
1: Ale já jako správná matka jsem samozřejmě měla plno kapesničku a vlhčených ubrousků. Ale přišlo mi to takové zbytečné hned od, vlastně od začátku. No. Jo.
0: Tak když se podíváte na fotky mých hostů, na fotku mých hostů na facebookový profil Ešusu, tady ze studia, tak tam je vidět i jiná věc. A to poprosím Jozívka, aby řekl, co to je. Tam jsou takový dvě skřížený.
1: Co to je?
2: Dykobrazy bodleny.
0: A dykobraza jste potkali?
2: Když nám přeběhl přes cestu.
0: A utek, nebo jste ho přejeli omylem?
2: Utekl.
0: Utekl a vypustil, tohle vystřelil to pro vás, po vás?
2: No, to jsme pak našli o několik dní později, někde na cestě ležet.
0: Tak dykobrazí bodliny, to je suvenír.
1: Jo, jo, to je
0: super. A ještě to dovíst tu dálku a nezlomit, jo?
1: No.
0: To je zážitek. Je, jaký to je potkat dykobraza v divočině? Já vždycky jsem překvapený, když i tady potkám jelena, jo, nebo něco, že to je... Tudle jsem se vracel v noci a najednou stál ohromný jelen na silnici, tak jsem zastavil a koukal se na to, jak stojí v těch světlech a vůbec mu to nevadí, jako dál se tam tak nějak jako ochomejtal. A pak najednou skočil ladně do lesa, tak vidět dykobraza, to je...
1: Jo, to je krásný
0: člověk, když
1: zážitek.
0: Ho zná ze zoologický, jo, a najednou ti přiletí přes silnici, to je super.
1: Oni jsou jako na málo místech a tam zrovna právě jsou a poznal ho Jozífek, viď? Já jsem nevěděla, jestli to je tchoř, nebo jestli to je jezevec, nebo co. Jozífkovi došlo, že to je dykobraz. A pak mi vlastně došlo, že jsem taky slyšela v nějakém podcastu nějaký cyklisty, že taky, taky je tam potkávali. A vlastně nevím, jestli bychom ho chtěli potkat, kdyby neutek. Vlastně nevím, jestli já bychom se ho měli bát, nebo ne.
0: Já právě taky nevím, jestli...
1: On byl docela dost malej, viď?
2: Tak středně.
1: Jo.
0: Tak pojďme, takže cesta vlakem do Říma a pak jste přestupovali a jeli dál?
1: Tak jsme přestupovali vlakem, který nám právě kvůli zpoždění ujel, takže jsme jeli jiným vlakem, seděli jsme tam na schodech, Johanka mi tam usla na klíně, takže jsem si říkala, super, hned první den začíná kvůli ten správný cestovatelský punk. Ona to vlastně úplně ve stejném stylu pak završila, kdyby mi tam v Boloni usnula asi o půlnoci zase na nádraží na zemi na klíně. A dojeli jsme do městečka Ortobello a tam jsme vyráželi už jako do vnitrozemí a vlastně dojeli jsme do Senegálie, která je kousek od Ancony.
0: A teď se zeptám, jak byly dlouhý ty denní trasy nebo etapy? Jo. Jestli jste měli odpočinkový jako dny? A kde jste spali?
1: Jo, tak to je hodně otázek. Tak ujeli jsme denně od nějakých 22 až po nějakých 53 kilometrů, jo, ale jezdili jsme kolem třeba něco ke 40 nejčastěji, jo, něco pod 40. A protože tam prostě bylo znatelné to převýšení, jo. Některé ty kopce byly takový jako docela jako prudký. A tak to byl jeden dotaz, další byl co?
0: Takhle byly naplánované etapy, kde jste spali?
1: Jo.
0: Já jsem viděl, že jste si vezli spacáky.
1: Jo, my jsme jeli na těžko, nebo relativně na těžko, na to já jsem hrozně jako hrdá, na to potřebuji se s mě pak zeptali, jsme opravdu minimalisticky ultralight s dětma, to je takový můj oblíbený oxymoron. Ale jde to, jeli jsme s tarpem, s vařením, ale kombinovali jsme to, spali jsme i v kempech, protože jako jeli jsme v nějaký ty čtvrtý vlně těch veder, jeli jsme jako denně, jsme měli kolem 37 stupňů, takže ten kemp ze sprchou byl přece jenom lepší než bivak, jako bez ničeho. Jasně. A spali jsme dvakrát i uvnitř a měli jsme teda štěstí, tím se dostám k té další otázce, nějaký pauzy plánované nebyly, ale jedna se tam stala neplánovaně, to můžeš říct ty, jestli chceš, jak jsi tam onemocněl. Ne, já?
0: Tak ukáže,
1: no, Jozífek prostě dostal po pár dnech horečku a naštěstí teda v jednom z těch pár apartmánů, který jsme měli jako cestou v plánu. A tam teda zase jsem měla další z těch krásných cestovatelských zážitků. My jsme tam měli být jednu noc, připlatili jsme si druhou noc, kde jsem čekala, co se z toho jako vyklube. Naštěstí to byla jednodenní záležitost bez ničeho dalšího. Ale tu třetí noc pan majitel sám od sebe prostě nám řekl, že nás tam chce nechat gratis, že za to vůbec nic nechce.
0: Za ty dvě noci.
1: A to bylo normální booking nebo Airbnb nebo něco takového, že jsme platili dvě noci a třetí nás tam nechal úplně zadarmo, aniž bych mu o cokoliv řekla. Jo. A mě pak napadlo mi vlastně tu cestu charitativní, jsme měli i Johanka měla na kole takovou vlaječku, kde to bylo napsané v italštině, protože oni tam teda vůbec nemluví anglicky. Jo. A možná si toho všiml, takže možná to byla jeho jako forma jak nás podpořit. A to bylo hrozně milý a takový zážitku jsme i tady v západní Evropě opět nazbírali strašně moc.
0: Čtu tady i jeden zánět oka, když už jsme u těch nemocí.
1: Jo, to jsem byla já. No, jako pár nějakých drobných krizí tam bylo, ale takových právě drobných, zvládnutelných, horečka, zánět oka, ztracený boty, ztracená navigace a tak. Jezífek se tady teď prošívá.
0: To byly jezívkové boty, jestli si to pamatuju.
1: Johančiny.
0: Johančiny boty.
1: No, bohužel s ortopedickýma vložkama, no.
0: Jo, a kde zůstaly? Tušíte to?
1: V Senegálii někde. Já jsem se pro ně vracela, ale už jsme je nenašli, viď?
2: Jedna se nejdřív ztratila a pak jsme nadstratili po chvilce tu druhou.
1: No, jeli jsme z pláže, tak jsme to jenom tak hodili na brašny, jo. Jeli jsme v plavkách a
0: prostě bota odjela,
1: den. No.
0: Tak ještě aspoň, že to bylo poslední den, že jo?
1: Přesně tak.
0: Protože kdyby to začínalo ztrátou bot, tak měli jste nějaké speciální vybavení na těch kolech, jako cykloboty, nebo jeli jste normálním?
1: Cykloboty jsme neměli, já jsem to zvažovala, ale tím, že na to nejsem zvyklá, s těma dětma furt zastavuješ a jezdili jsme docela i jako mimo zpevněné cesty, tak jsem si na to netroufala. A hlavně s těma dětma jdeš takovým tempem, že mě to přišlo zbytečný.
0: Jo, a klipsny.
1: No, ne.
0: Ani ne.
1: Ne, já jsem si vzala jenom boty s takovou lepší podrážkou, když budu ten velký náklad tlačit někde do kopce nebo naopak z kopce. A to byl jako dobrý nápad. To mi párkrát přišlo vhod, ale jinak ne. Jako na Johanku jsem měla takovou tu tyč tažnou.
0: Jo.
1: Já jsem se s ní trošku bála jako do provozu a ta tyč ti zvedne to přední dětský kolo, jo. Že ti ho úplně zafixuje a tím pádem to dítě nemá jako možnost nějak manévrovat. Tak tu jsem měla, ale my jsme ji vlastně ve výsledku ani jednou nepoužili. Já jsem ještě k tomu táhlo, takový to lano pružně, pruživý a vlastně jsme celou dobu používali to, takže jsem tam pak na jednom místě v cykloservisu to nabídla, jestli to nechtějí, oni se to odmontovali, nechali si to. Tam mimochodem to byl další hezký zážitek, ten pán mi tam oservisoval přehazovačku, už mi ty nejnižší převody jak začaly zlobit, že jsem je používala nejčastěji a vůbec taky za to nic nechtěl. Jo, jako takový ty zážitky, co já mám někde z těch třetích zemí, tak vlastně se mi loni stávali v Rakousku, letos v Itálii. Já nevím, jestli ta matka s těma dětma zbuzuje tolik jako soucitu nebo hrůzy. No,
0: tak pohybovali jste se na venkově. Vesměs tam asi mnoho turistů nevidí, že jo?
1: Taky.
0: Zejména ve vnitrozemí, že jo? Protože tam se jezdí k moři a do toho vnitrozemí.
1: Taky, no. I ten dikobraz je asi důkazem toho, že jsme byli...
0: V divočině. A to těm kolům, teď si něco říkala, já jsem se nespomněl.
1: S tou tyčí, že se mi táhla
0: Jo, to jsem se chtěl zeptat, jak jsou tam silnice, že jo, tam se jezdí hodně divoce, myslím, v Itálii.
1: Jo, já jsem se tohle strašně bála a já nejsem, to jsou nějaký stereotypy, ale jako ty řidiči byli jako mnohem ohleduplnější, než jsem předpokládala. My jsme teda se snažili, když to šlo, jezdit jako mimo nějaký cesty s provozem, byli jsme buď úplně jako někde mimo, anebo nějaký hodně vedlejší silnice, kde projel jako pár aut, ale samozřejmě byly úseky, kde se mi nechtělo jako do hor, jako úplně, aby tam bylo nějaký velký převýšení, tak jsme jeli párkrát po nějakých hlavnějších. To byly asi dopředu z mých největších obav a takový úseky, teda musím říct, že ty řidiči nás brali jako opravdu obrovským obloukem. Já jsem teda děti jako oblíkala do takových těch ošklivých reflexních vestiček, to tam je na fotkách asi vidět, ale nedám na ně dopustit, jo. Světlo se vybije a spadne, rozbije, není ani jako za sluníčka zdaleka tak dobře vidět a ty vesty fakt jsou dobře vidět. Johanka tam měla ještě tu vlaječku reflexní, takže oni asi jak viděli ty děti, tak nás brali opravdu hrozně ohleduplně obloukem a my jsme si vlastně našli skvělý způsob, který mě naučila jiná taková nomádská cyklomatka, že vlastně já jsem měla víc vyjetá jakoby do prostředka a Johanka i to lano to umožnilo, Johanka jela jakoby úplně na krajnici a Josefek taky, takže já jsem vlastně ty řidiče nutila nás objíždět větší vzdálenosti.
0: No. A v jakém pořadí jste teda jeli?
1: No takhle, bohužel, takhle, protože tím, že Johanka byla, já jsem jí jako dost času, nevím, 70%, 80% času pomáhala s tím táhlem, buď kvůli provozu nebo kvůli kopcům, jenom když to byly třeba rovinky nebo sjezdy někde mimo aut, tak byla jako vypuštěna, tak jsme jezdili takhle. A já jsem teda ještě si pořídila radar, jak se spěla na to vybavení.
0: No.
1: A ten teda mi taky hodně jako pomohl.
0: Radar, abyste viděli, kde policajti měří rychlost?
1: Ne, na auta za sebou. Ono tě to hlásí do navigace, když za tebou jede auto. A to je skvělý, teda ono, já jsem měla i zrcátko na řidítkách to je taky super, ale do něj se ne vždycky podíváš. On ten radar to bere i víc do zatáčky a zapípá ti to. A když fakt jedeš každý den, celý den, tak stejně tu pozornost už trošičku
0: unava,
1: otupíš prostě, no. A ono ti to vždycky prostě na to auto nahlásí. Takže já si to doufám říct, že neprojelo kolem nás auto, který bych dětem nenahlásila.
0: Jo, a
1: že
0: na jakou vzdálenost to chytí? Pardon,
1: no, já si to nepamatuju, ale je to většinou víc právě, než ho slyšíš. Jo? Jako řekne ti to dost dopředu. No.
0: To jsem vůbec neslyšel, že existuje takováhle.
1: No já jsem začala před turizmem poslouchat cyklistické podcasty. Já jsem teda strašný jako necyklista, já jsem hrozný jako trekař. Ale tam jsem právě vychytala pár výborných takovýchhle věcí, které nám tu cestu docela jako
0: A tak to se hodí i na cestu do školky, že jo, takováhle věc, když je na kole.
1: My máme cyklostezku, my jsme úplně mimo auta.
0: Jste úplně mimo auta.
1: To je dobrý.
0: Jo, ale nebo na popojíždění kdekoliv, kde jdeš po silnici.
1: Jo.
0: Nebo jdeš, možná je to i pro chodce dobrý, že jo, když máš. Já jsem jednou šel po tmě, jo, a máš sice čelovku nebo nějaký blikátko na baťohu, ale najednou to auto tě překvapí, prostě když se někde vynoří ze zatáčky nebo na křižovatce, tak to. To byla neplánovaná cesta, měla být kratší. Já jsem se jednou ocitnul, a to jsem neměl ani tu čelovku, najednou jsme byli po tmě.
1: A kde to bylo?
0: Tady u rybníky, jak jsou Brzové a pivovar v Chýních, tak prostě takhle kousek. Jo, ale ta jedno, tma je úplně stejná, jestli jsi na Šumavě nebo tady a nejsi na těch okreskách vidět. Jo. Jestli cyklista nebo pěšák, to je úplně jedno. Tak pojďme na tu cestu, která z těch měst nebo míst, nebo babička se tady ptá, co si Josífek pamatuje s Johankou z té cesty nejvíc, který místo vás zaujalo úplně nejvíc, nebo příhoda.
2: A se nám nejvíc líbila ta celá cesta.
0: Celá cesta. No tak to je super, ne?
1: Josífek se mi tam v jednom stoupání, to bylo možná zrovna, když jsme stoupali do toho nejvyššího bodu celé cesty v jednom tom horském sedle, tak se mě zeptali, jestli pojedeme Itálii ze severu na jih.
0: No a je to. Tak příští léto. A to bych chtěl další prázdniny, tak se uvažuje o tom, že zkrátí prázdniny letní. Tak.
1: To bude muset jít rychleji, Josífek.
0: A nebo do Holandska, který je placatý a dá se tam jít hodně rychleji.
1: No já musím říct, že Josífek, já nevím, jak to dělal. Já jsem jako o něj obavy žil poprvé s brašnama a Josífek mě do těch kopců předjížděl. Jako opravdu regulárně. Já jsem jako jela úplně z posledních sil a on tam vždycky vedle mě prosvištěl, ale vyložil nějakou rychlostí úplně. Jak jsi to dělal, Jozí?
0: Čtu tady o spoustě zmrzlin, které jste snědli. Dobrá zmrzlina v Itálii. A když jste se stavovali na zmrzlinu, tak jste se stavovali i asi ve městech, nebo jaká jsou tam města, takhle v tom městě. Já jsem tam pracoval v roce 89 v létě nad Boloňou, vesnice Frenzuola a v horách nad tím jsem česal kaštany a prořezával kaštanový stromy a dojeli jsme tam krávy, dělali sír a vozili do Boloně na trhy.
1: To zní krásně.
0: Takže já vím, jak tam byly ty opuštěné vesničky, všechny krásné nádherné kostely. Tak jestli jste se i stavovali za těmihle?
1: Když to šlo, tak jo, ale ono tam opravdu, jak je to tam všechno sopečního původu, tak jsou tam fakt brutální převýšení. Takže já jsem si třeba u Pitigliana, který je hrozně krásný, tak jsem si tam našla na mapě nějaký vodopád. Ale na místě by to bylo třeba rozdíl 150 výškových metrů, takže jsme už se k němu nevydávali. Takže když to bylo na trase, tak jo, ale je vlastně pravda, že jednou jsme se vydali úplně mimo trasu do toho Orvieta. Vej, to jsi tam, Jozí, odhlasoval, viď? Jak jsi tam chtěl zajet na zmrzku. Oni jsou tam ty městečka takový hezky jako na těch kopečkách, jo, což je teda krásný, ale na tom kole v těch 37 stupních s těma brašnama, to je jako teda něco. A měli jsme jednu vlastně možnost pod Orvietem to objet a hlasovali jsme a my s Josívkem jsme teda bohužel přehlasovali Johanku, že chtěl nahoru na zmrzku. Takže jsme si to vyšlapali a tam teda musím říct, kdykoliv jsme se na takovém místě ocitli, tak ty Italové byly jako stoupé v šoku, jo. Tamhle na tomhleto místě zrovna jedna Italka říká, já jsem jako taky cyklistka, jako bravo, bravo, my, nebo někde ti Jozí, tě tam někdo hrozně fandil. Kde to bylo? Někde ti někdo říkal bravo?
2: Nějaká paní.
1: Jo, to bylo tam na těch horách, viď? Jo.
0: No, my máme, nebo měli jsme Itálii rádi, my jsme jezdili lyžovat do Rakouska, když byla dcera malá, když ještě nechodila, byla v kočárce, tak jsme vozili kočár nahoru na sjezdovky. Ale pak když začala být větší a jednou vysypala slánko na stůl a vysypala párátka, co byly na stole, a paní rakouská hospodská s velkou nevolí teda nám srovnala znovu příkody a bouchla do stolu, že to bude takhle. Tak jsme začali jezdit do Itálie. Protože
1: kam jste jezdili?
0: No, do Predáca jsme hodně jezdili. No, a do těch vesnic kolem. No. A tam, když dítě prostě cokoliv rozlije nebo rozsype, tak je to bambíno a tím to hasne a vůbec to nevadí. Jo. A všichni se na něj jdou ještě podívat, protože naše Dorka měla stejný vlasy jako Josífek, úplně takhle světlý. Takže třeba ve Španělsku, když bylo 10 měsíců, tak v každý hospodě vyběhly všechny fousatý ženský z kuchyně a šli se koukat na andílka.
1: Jo, jo. No a tam byla jenom škoda ta jazyková bariéra, teda jo. Tam opravdu jako fakt nemluví anglicky ani ty mladěši, takže oni i někdy jako bylo vidět, že se chtějí ptát a jako nechápu, co tam děláme. My jsme měli i vytištěný teda letáček v italštině kvůli té sbírce, jako tam jo. Byl popsaný, co děláme, takže jsme to, děti to rozdávali, vždycky se prali, kdo to jako rozdá, viď? A takže oni ty základní informace si přečetli, ale pak dál už tam byla docela ta jazyková bariéra, ale jak vědí, že nemluví, tak zase všichni velmi pohotově někde asi na první jako straně toho smartphonu mají ty překladače, takže velmi svižně rychle to namluví v italštině, hned to hodí jako do angličtiny, takže takhle jsme se teda přes ty telefony nějak dorozumívali, ale a vlastně se nám i stávaly hezký věci, když jsme byli třeba někde na úplně nějakých vedlejších cestách, tak často nějaké auto zastavilo, jestli něco nepotřebujeme, jestli jsme v pořádku. Jo?
0: To je hezký, no.
1: Některé ty místa byly opravdu hodně jako takový, nechci opuštěný. Říct opuštěný, ne, no. Ale jako od někud někam to bylo daleko a přesně jak si říkal, i přesto na mapě jsem si říkal, jo, tak tady je nějaká vesnička, přijedeš a ono tam není jako zavřený oklenice
0: a nic.
1: No a oni to vůbec nedávají na ty Google mapy, takže tam prostě třeba se nám stalo, že jsem na mapě viděla supermarket, potřebovali jsme vodu a tam byl rodinný dům a nebylo tam vůbec nic, nebo naopak jsme přijeli do vesnice, kde mapa neukazovala nic a najednou tam byly asi 4 obchody vedle sebe, jo, protože oni to prostě na ty Google mapy vůbec nedávají.
0: No buď, anebo...
1: Ty jsi něco říct? Tak to řekni ty.
2: Jak jsme stopovali,
1: chceš říct? Můžeš říct ty?
0: To jsem se chtěl zeptat, že tady máte jeden autostop, no.
1: Máme tam autostop, tak to je Jozi, klidně řekni. Nechceš? No, to byl asi třetí den, nebo druhý, možná druhá etapa už, kdy jsme vlastně se dostali do takového terénu, který byl i neschůdnej, natož pak s těma kolama. Já jsem v pár místech musela prostě sníst svoje kolo, pak se vrátit, sníst dětem kola. V podstatě jsme šli jako vyschlým korytem potoka, mapy CZ to ukazovaly jako cyklostezku. Mapy CZ mám moc ráda, ale ten den jsem je neměla ráda a bylo to na povinný.
2: A viděli jsme tam obrovskou lebku. Asi to byla nějakýho vaslíka nebo nějakýho koně.
1: No, takže aby jsme...
0: Nevzali jste si ji.
1: Umocnilo to, ne, aby to opravdu umocnilo ten pocit toho, že jsme opravdu někde na konci světa, řeknu slušně, a nedalo se jít zpátky, to byl jako kopec, takže jsme to museli sejít dolů, bylo to pár kilometrů, ale my jsme tam prostě uvařili několik hodin jako času, energie. No, dostali jsme se z toho kopce dolů, zkusili jsme to ještě kousek dál, když to byla jako před náma zarostlá louka do cíle asi 14 kilometrů, tak jsem si říkal, no tak tohle není terén, kterým by se dalo jako projet, to by jsme byli úplně vyřízený, takže jsme se vlastně vrátili na silnici a rozhodla jsem se, že to celé vlastně musíme objet, ale ta objížďka byla jako velmi dlouhá a už bylo vlastně odpoledne. A tak jsem si říkala, tak co teď budeme prostě dělat, jo? Jakože tam bylo zrovna v tom, to bylo do toho Pitigliana, kde jsme měli jedno z těch mála jako apartmánů rezervovaných. No, klidně mě doplňují.
2: Takže jsme se rozhodli stopovat a po pár pokusech jsme, nám to se vydařilo a stopili jsme dvě takový bílý dodávky, které nás svezli až do městečka.
1: No, přesně tak.
0: I s kolama.
1: Přesně tak. Jo. Jo, já jsem si říkala, tak buď prostě máme, proto já se cítím vždycky v klidu, že vím, že máme všechno sebou, jo, že tak hold nedojedeme do Pitigliana, máme stán, spacáky, vodu, jídlo, tak
0: prostě sprcha zítra, jasně.
1: Hold prostě někde nebo u nějaký řeky prostě přespíme, nebo dojedeme někam jinam, jo. A pak jsem si říkala, a to Pitigliano je hezký a je tam ten apartmán, bylo by to jako fajn, jako máme to tam, tak jsem si říkala, tak bychom mohli zkusit stopovat, tak jsme to párkrát zkusili. Oni si myslím, že věděli, co chceme, ale jako tři lidi na kolech, to byla trochu troufalost, tak dělali, že nevědí. Nám už pak trošičku teda začala docházet voda, tak jsem aspoň ty jedni, co teda nás odmítli, tak říkám, a nemáte aspoň vodu, tak nám dali vodu, protože zase na mapě tam byly nějaký jako turistický místa, ale v reálu to bylo zavřený a nikde nikdo. Ale opravdu to bylo třeba čtvrtý, pátý auto a měli jsme hrozný štěstí. To byly dva tranzity, které byly úplně prázdný. A protože se vraceli z letiště, vezli fotbalisty na nějaký zápas a vraceli se prázdní z toho letiště. Takže,
0: jo, takže ne nákladní, ale sedačkový.
1: Normální, přesně.
0: Minibusy. Jo, jo.
1: Přesně, úplně přesně to, co jsme potřebovali. Vzadu místo na kola, do jednoho jsme dali kola, do druhého jsme si sedli my a odvezli nás úplně nahoru do Pitigliana, takže to je jedno z těch mála míst, který jsme si teda nevyšlapali až do cíle. Ale děti z toho měli jako obrovský zážitek, akorát je blbý, že se to stalo asi druhý den. A od té doby, kdykoliv jsme šlapali do kopce, tak Johanka, chci na stopa, já nechci šlapat.
0: Takže byla i spoura, jo? Mezi posádkou.
1: No, tak samozřejmě několikrát denně, jo. Blbej vejlet, já chci být doma s tátou. Ale kdykoliv se vyjelo nahoru na kopec, tak tam začala tancovat plná energie, takže Josífek se tady potichu směje.
0: A Josífek nestávkoval?
1: No, Jezífek hlasoval, že chce jít nahoru na ten kopec na zmrzlinu. Jezífek předjížděl mámu do kopce, vej. Klidně, Jezík, klidně, klidně.
0: Martin řekni, tady píše do zprávy obdiv, protože říká, před dvěma týdny jsem se dvěma dětmi, 8 a 6, byl na výletě vlakem z Olomouce do Prahy na jeden jediný den a byl jsem šťastný, že ve vlaku zpět měli víno a doma jsem říkal, už nikdy. Takže velký respekt k tomu, co jsi absolvovala.
1: Děkuju. No, já jsem z toho měla taky respekt dopředu a musím říct, že ve výsledku to bylo jednodušší, než jsem si myslela. Jako jo. Opravdu. Jako asi jsme měli štěstí, všechno nějak dobře klaplo, ale opravdu myslím, že i jsme měli fakt jako lehký ty brašny, že se to jako dalo ty kopce vyšlapat. A děti to krásně zvládly No, nevím, jako na konci jsme my s Jozívkem měli pocity, že bychom klidně ještě takhle pár dalších týdnů dokázali jet. A mrzelo nás, že to jako končí, no. Bylo to hezký a myslím, že to bylo i tak, že to nebyla jenom jako dřina, ale že byl čas i jako na plavání a na pauzy a na odpočinek a na blbiny a tak.
0: Jsem se chtěl zeptat, co jste dělali cestou, protože jsi psala, že jste hráli slovní hry nějaký.
1: Jo, to jsme dělali do těch táhlých kopců. To zase jsem vychytala možná od těch berků. Jmenuju se Berkovi, že jo? Takový ty dělají úplně ultra blázny viny na kolech. Ten repráček. No, já jsem pořídila Johance repráček na řidítka, ten se mi teda odhalil někdy možná třetí den teprv a dávali jsme ho třeba odpoledne, ale to bylo super. Tam prostě jsme poslouchali pohádky, audiopohádky nebo písničky a to vlastně ani nevěděla, že jako pak do nějakého kopce šlape. Tak to pomohlo hodně, nebo jsme hráli různé hry slovní. Povídali si, dračák jsme hráli a tak, takže...
0: Dračák je co?
1: Se dračák jezdí.
2: Takový, že dáváš různé otázky, co chce udělat, že to má třeba rozcestí, jestli chce jít doprava nebo doleva a on si ten člověk to může hrozně rozhodnout, kam má jít.
0: A takhle jste to přiděli, udělali jste chybu někdy? Zabloudili jste někdy?
1: Jo, párkrát nejvíc to bolí do toho kopce, když jako, nebo z kopce, když jsme jenom v jednom městě, zase blbá navigace, nás tam vlastně, jsem tam špatně přečetla vrstevnice a tam jsme si hrozně zbytečně zklesili, museli jsme to pak vystoupat, no. Jo, párkrát jo, ale nic asi zásadního, s tím se počítá.
0: Jo, s chybou.
1: Ale co jako bylo úplně jinak, než naplánováno, tak já jsem si myslela, že kvůli tomu horku odjedeme třeba tak 2/3 týdenní dávky třeba dopoledne do 11. Snažila jsem se jako brzo vstávat, brzo vypakovat, to se nám docela dařilo, že jinak se nám to doma moc nedaří. A že si pak dáme tu dlouhou siestu a vlastně zbyteček dojedeme pak třeba v podvečer, jo. Tak tohle se nám teda vůbec nedařilo, že nám to vlastně trvalo díl, než jsem si myslela.
0: To jsem se chtěla zeptat, když byly ty vedra, tak jestli jste jezdili i přes poledne.
1: Bohužel jo, ale ono jako popravdě ten rozdíl teplotní byl třeba 1-2 stupně, takže ono to nebylo zase jako asi jedno. Spíš jsme dost bojovali s těma siestama, no. Jako přijeli jsme do města a tam opravdu 3-4 hodiny zavřený obchody, restaurace, takže nás to právě někdy zdrželo, že jsme čekali, aby jsme si mohli zase nazásobit. Mm-hmm. No, takže tak, no.
0: Tak já se dokouknu do toho, co jsi ještě psala. My jsme tam nějaké věci ubrali a ugumovali. Takže to jsme měli stávky, teploty, dospěláckých výbuchů.
1: No, tak...
0: Dospělácké výbuchy. Tam tak, měl ještě někdo se k vám přidal, kdo vybuchoval,
1: jsem,
0: nebo...
1: No, tak já jsem tam byla jediná dospělá, že jo? No, já jsem nechtěla, aby to vypadalo všechno jako hrozná, jako procházka růžovou zahradou, tak samozřejmě prostě furt tam děti byly děti, které se tam někdy, viď, Jozí, hádali, prali, štyřili a to, co se řeší prostě doma, tak se řeší i na té cestě, vedle té cesty nějaký rodiny.

0: takže jsem byla tak nějak nastavená pozitivněji a odolněji a mě upřímně opravdu víc stresuje s dětma doma třeba upíct dort nebo bábovku, já teda ani dort nepeču, nevím, proč to říkám, bábovku nebo uvařit něco, ale tohle opravdu, nevím, jsi v takovým nastavení cestovatelským,
1: když,
0: že?
1: Když jsme u toho jídla, vy jste měli tady nějaký ty prefabrikáty, že jo, jídlový, jsi říkala, nebo co jste jedli, jedli jste na místě, byla by asi škoda dát se místní těstoviny nebo něco podobného.
0: Jo, no, jasně.
1: Picovali jste?
0: Picovali jsme docela. Těstoviny jsme taky párkrát měli, no, ale právě v tomhle jsem právě taky byla trošku zklamaná. To byly ty siesty právě, no. My jsme i rádi, nebo jsme i potřebovali, nic jsme neměli, ale bylo třeba všude zavříno, oni mají jenom takový, já nevím, jak to nazvat, bystra kavárničky, kde vlastně nic moc není, no. Pár nějakých voschlých jako kusů pečiva nebo voschlý pici. Jako přes ten den, kdy to je vlastně jediná věc třeba v městečku otevřená, jinak je všechno zavřený, restaurace třeba večer. Párkrát jsme někde byli, ale jako gurmánská cesta to teda rozhodně nebyla. No, ty zmrzliny se dětem líbily, to doma takové dávky nemají.
1: A jakou jste měli nejradši?
2: Vanilkovou, často jsme tam měli čokoládovou a mangovou.
1: Zajímavá kombinace.
0: No, někdy jsme je měnili, viď? No a my jsme měli, adventure menu jsme měli a tyhle ty jako zmražený ultralightový jídla, který...
1: Jo, kolik vám vážilo všechny ty věci dohromady?
0: Ty jo, to jsme dostali.
1: Kolik měl naloženo Jozífek, kolik ty?
0: Ale Jozífek vím a sebe teda ani nevím popravdě, vidíš to. Jozífkovi brašny vypadají velký, ale měli je, troufám si říct, hodně lehoučký. Já jsem to počítala nějakých 5 kilo, možná s vodou 6. A to teda včetně toho nosiče. On měl, prostě on vezl na jedné straně svoje oblečení, svůj spacák, na druhé straně Johančino oblečení, její spacák. Já jsem ještě před odjezdem, když ta předpověď fakt vypadala, jak vypadala, tak jsem pořídila úplně lehoučký letní spacáky. A vlastně nahoře na nosiči měl naše karimatky. A to jsme teda taky jako hrdí na sebe, že jsme zvládli a vlastně úplně v pohodě, spali jsme jenom na alumatkách, že jsme měli opravdu na lehko a tarp jsme měli a ty lehoučky spacáky, takže tam měl ty alumatky. No a potom teda po té jeho horečce, já jsem asi na 4 dny i to jejich oblečení vzala.
1: Odlehčila, jo.
0: A tím, kam jsme jeli, tak jsme samozřejmě jeli úplně jinak vybavený, než bychom jeli někam do Norska. Jo. Měli jsme fakt jenom lehký oblečení, neřešili jsme déšť.
1: A ono se dalo očekávat podle předpovědí, že celý léto je suchý,
0: tak,
1: bylo letos. Jo.
0: Přesně tak, no. Takže asi to hodně pomohlo té celkový váze. U sebe váhu nevím, ale jako i vizuálně to je i na těch fotkách vidět, na to jsem teda fakt hrozně pyšná. Já jsem fakt jako takový radikální ultralighter. Hlavně když chodím pěšky teda, ale to know-how jsem si hezky přenesla na to kolo. Jako já jsem vlastně měla dvě klasické jako Ortlieb brašny, které nebyly ani jako naplněné po okraj. A to je vlastně všechno. Já jsem potřeba ten nosič mít jako volný kvůli tomu lanu na Johanku.
1: Jo, na ty věci.
0: A vlastně jsme jeli takhle v tomhletom složení se dvěma brašnama. Jo, vepředu jsem měla takovou tu nějaký ty tyčinky na cestu, malinkou a na řidítkách. A vlastně teda na přední vidlici jsem měla lahve na vodu. Já jsem teda vozila strašně moc vody. Jsem spočítala třeba 7 litrů vody jsem vozila pro všechny. Každý jsme měli 2 lahve plus 2 lahve na vidlice, ještě jsem měla 2-litrový takový vak.
1: No, co jsem tam zažil, tu krajinu, tak je to lepší. Tam prostě voda nikde není.
0: Je to tak, no.
1: A jak říkáš ty města, my jsme sami byli překvapení i v té práci, že jsme na té farmě najednou všichni v 11 sekli s věcma a šlo se lehnout. Jo.
0: No, je to tak. My jsme tam taky měli vlastně další hezký zážitek. Pamatuješ, jak tam měli ty koně, jak jsme tam brali vodu od toho pána? To bylo možná už první den a první den jsme bivakovali a to jsem věděla, že budeme muset někde jako doplnit vodu u lidí. Tak jsme přijeli na takovou krásnou toskánskou farmu na tom kopci. Jo. Měli tam prostě ranč s koňma a opravdu moc hezká. A přišel pan majitel jako a ten jeden z málo mluvil anglicky trošičku a tak nám doplnil vodu a byl takový příjemný, hrozně se zajímal, takže dostal od dětí zase letáček. No a druhý den jsem zjistila, že tam přistalo od něj pár tisíc prostě na tu sbírku. Dal nám vodu, přidal si mě na Facebooku do přátel, od té doby nás sledoval, všechno nám lajkoval, tak to bylo jedno z takových dalších moc hezkých jako setkání. No.
1: To kolo nabízí ta setkání, že jo, pěší, chůze, kolo, motorka je moc rychlá.
0: Je to tak, no.
1: V autě jsi oddělená vůbec od toho světa. ale tak

0: takhle se dostáváš mezi lidi, bylo, jak jste, co jste vzbuzovali, když jste dojeli do té vesnice, zájem nebo lhostejnost tam byla? Nebo...
1: No, často příjemná lhostejnost, ale často ten zájem.
0: Nebo lhostejnost, to bych nazval nezájem spíš.
1: No, jako... takový jako, že jako zase to nebylo nějaký přehnaný, tak jsem to myslela. Ale často nás tam, viď, jako často lidi se ptali právě, co jsme zvládli s tou bariérou jazykovou, tak se hodně jako ptali a ty děti jako fascinovaly, když viděli, že tam vlastně se dostali vlastní silou do toho místa, kde se s těma lidma vidíme, což je nějaký městečko někde na kopečku, v okolí ta teplota, která je, tak to opravdu bylo jako někdy takový trošku halo, viď? A takový příjemný.
0: Udělali jste někdy nějaký, v něčem nějaký chyby, co by si třeba lidem, kteří by tě chtěli následovat?
1: Tyjo, to je dobrá otázka.
0: Jo, co by si řekla, takže si mohla udělat jinak?
1: Jinak. No, já to si to říkám vždycky, jako, že se to doporučuje a vždycky to nějak nezvládnu. Asi bych si vzala papírový mapy, protože v ten jeden moment, jak se mi vypla ta navigace, tak vlastně jsem pak měla už jenom telefon. A ten se samozřejmě rychleji vybíjí, když máš ty mapy v offlineu. Takže nějaký záložní jako navigační jako zdroj. A pak ještě jedna věc, já nevím, jestli to je úplně chyba, ale je to taky tak vlastně dobrý mít na paměti. Vlastně někdy ne, ta realita odpovídá mapě, a teď nemyslím ani koryto jako řeky, jo, ale myslím tím to, že třeba máš ty bílý, žlutý, oranžový silnice, které jsou nějaká hlavní vedlejší státní a tak dále. Ale ono jako v reálu to často může být úplně jiný. Jo. Tam byla třeba silnice, které jsem se strašně bála, věděla jsem, že po ní budeme muset jet a působila jako hlavní. No ale vlastně ve výsledku tam žádný provoz nebyl, jo. A naopak prostě někde jsme jeli zase po takový jako silničce, která skoro vypadala, že bude štěrková na mapě dopředu a byla to jako hodně frekventovaná silnice. Takže ne všechno jde dopředu jako asi vykoukat v mapě, odhadnout.
0: Naplánovat. A v tom plánování, jestli se udělala někde nějaký sekanec?
1: Tak úplně mě teď asi nenapadá, pokud jsem to neřekla. Možná to, že jsem si, i když jsem si myslela, že to beru realisticky, tak přece jenom ten čas, který nám ty úseky trvaly, tak byl delší prostě. Jak říkám, já jsem si myslela, že odjedeme většinu té trasy nebo třeba polovinu, dvě třetiny dopoledne, dáme si dlouho siestu, zbytek dojedeme odpoledne a spíš se nám to tak jako rozplizlo, že třeba bylo hezký místo nebo děti byly unavený, tak jsme někde zakufrovali dřív nebo později. Takže jsme to měli takový spíš volnější ty dny, no.
0: Pavel tady píše, tak v tom vedru to je solidní masakr. Uvařil bych se už druhý den. To vám nehrozilo. To je, byla ta babička, co jsem to... Jo, a tady je to Donio, které se tam zavěsila. To si jenom...
1: No, toho vedra já jsem se taky strašně bála. Já jsem takový člověk, jaká mám nejradši zimu.
0: Jo, ty nejsi teplomil.
1: Vůbec. Já jsem založila provozu lesní školku a fakt jsem, jako, kde jsme celoročně venku, děti tam spí v zimě venku. Vždycky jako celá rodina jezdíme někam na sever a to bylo poprvé. Hrozně jsem se toho bála. Docela to šlo. Jo, ta pauza teda s tou horečkou v tom klimatizovaném apartmánu, tak asi den, dva potom jsem cítila, že to teda jako byl nášup, že jsme odvykli. Ale překvapivě se to dalo, no. Já jsem s tím počítala dopředu, takže jsme měli třeba i dlouhý rukáv, aby jsme se chránili před sluníčkem a měli jsme merino, což taky hodně pomáhá.
0: No. To je. Za 10 minut budeme končit.
1: Jozífek tady píše vzkazy, šifry tady píše.
0: Jo. To jsme si řekli, co ta další cesta? Nechcete vyrazit, když na sever, já miluju Dánsko, jo. A Dánsko je cyklistům zasvěcený, jednak jsou tam všude cyklostezky, jo. Ta země je nám hrozně blízká svojí náturou. A lidma, takže to může doporučit. A není tam vedro.
1: No, to je dobrý plán. Ne, za příští rok zatím nic neplánujeme. To já začínám tak na konci zimy na jaře plánovat. Mě teď čeká za 2 týdny jedna velká solo cesta, vlastně asi moje největší, tak na tu se
0: na
1: těším.
0: Kole?
1: Ne, pěšky. Chci přejít Cape Wrath Trail ve Skotsku. Asi 370 kilometrů úplně neznačenou divočinou na přelomu září a října ve skotském počasí. Takže na to se moc těším teď a pak tam máme nějaký taky takový docela dobrodružný projekt s manželem někdy v zimě a dál zatím nekoukám.
0: No já jinak ještě se dostanu k tomu, my jsme se o tom bavili, že ty podnikáš víc takových leších ledných věcí, tak si běhala na
1: Pink Blank Challenge.
0: Pink Blank Challenge, za který běžela i Urvaná z řetězu.
1: Jo, jo.
0: A ještě jsem tam našel víc
1: jsme
0: hostů.
1: Se tam potkali, no.
0: Víc hostů z Ešusu. Jo. To jenom pro informaci pro lidi, kteří tohle neslyšeli nikdy.
1: Jo, on to byl první ročník, ten Peak Blank, a 27. července příští rok bude druhý ročník, tak kdyby to někoho z posluchačů zaujalo. Bylo to moc fajn. My jsme s manželem vylezli na Mont Blanc před 10 lety, tak nám to přišlo takový jako vtipný si to symbolicky takhle zopakovat. No.
0: To se běhá na Lysou
1: horu? Na Černý hoře, 9x musíš jako během jednoho dne vylíst nahoru.
0: Mě to fascinovalo, protože jsem právě Urvanou ze řetězu sledoval, jak se běží nahoru, nebo jde.
1: Jde.
0: A pak jedeš dolů lanovkou, zase nastartuješ a jdeš 9x nahoru.
1: Je to tak.
0: To moje tělo by se zastavilo.
1: Ono to je ve výsledku ještě víc, nějak přes 5000 výškových metrů to je. No. Ale ta lanovka je skvělá, já bych popravdě do toho bez té lanovky nešla, protože to si myslím, že je o zničení
0: kolen.
1: Chodit
0: dolů je dost nebezpečný. Co bylo horší pro vás na těch kolech, cesta nahoru nebo cesta dolů?
1: No tak určitě asi nahoru. Děti si ty sjezdy užívaly, já jsem u nich vždycky trnula. A...
0: Protože tam je to o vysoké rychlosti, že jo?
1: No, kterou já jsem nechtěla úplně dovolovat nějak. A nejmladší dcera je právě takový kamikadze, takže to si musela brzdit. No.
0: No a když jsi měla na tom provaze a předjela
1: tě... Ne, to já jsem ji pouštěla. To jsi pouštěla radši. Pouštěla. No, kdykoliv to šlo, tak jezdila na volno.
0: Znovu se vrátím, už jsem se ptal tobě osobně, teda protože dětem zmrzlina byla všude stejně dobrá. Nebo že byste jeli trošku jižněji, že jo, v Itálii. Tam je to taky dole hezký.
1: My jsme byli, ale bez kol. No.
0: Liší se od sebe ty čtyři, vy jste projeli čtyřmi, a teď nevím jak...
1: Regiony,
0: no.
1: Toskánsko, Lazio, Umbria.
0: Jestli se od sebe nějak zásadně liší. Ať už lidi, liší se třeba lidi tam...
1: No, trošku, jo, asi bych úplně nebyla schopná rozlišit všechny čtyři, to jedno jsme jenom tak lízli, ale určitě třeba to Toskánsko versus to východní už pak zase pobřeží nebo vnitrozemí bylo hodně jiný. Ty Apeniny jsou fakt zelený, to bylo jako příjemný, hezký to Toskánsko, asi i vzhledem jako tady k té probíhající klimatické změně a to těm šíleným vedrům bylo strašně vyprahlý teda, jo. Jako tam už byly sklizený pole, jako uschlý jako lány slunečnic, vyschlý koryta řek, i to taky třeba, my jsme první noc měli bivakovat u řeky, no tak z toho tam byl takový čůrek, jo, nebo někde jsme se chtěli zastavit jako na svačinu u řeky.
0: Osvěžice,
1: úplně vyschlý koryta řek, bylo vidět, že i tam, a to tam jako nám jeden pán říkal, to prostě i tam bylo úplně nestandardní, jo. I třeba vlastně za celých 17 dní, nebo kolik jsme tam byli, ani jednou jsme si z kohoutku nenačepovali studenou vodu. Prostě taková jako vlažná voda tam teče. Jozífek to ani nechtěl pít, takže jsme pak kupovali prostě vodu. No, tohle bylo docela takový jako smutný, no, vidět, že jak to tam vlastně probíhá i tam tohleto. No.
0: Já jsem myslel, že už dávno skončila, že aspoň se tady o tom psalo.
1: No, já myslím, že právě bohužel teprve začíná, no.
0: No. Bylo tam něco, co vás příjemně překvapilo?
1: No ty řidiči, opravdu.
0: Ty řidiči,
1: To opravdu jako hodně, jo, ty byly opravdu extrémně jako ohleduplný. Jo, tu a tam jsem si zanadávala, že mi přišlo, že nás někdo vzal jako moc zblízka. Ale jako když jsem viděla, že v protisměru do auta, tak já jsem vyloženě najela na prostředek a to auto jsem prostě nepustila, protože jsem nechtěla, aby se tam jako s náma jako mačkali auta. Ale opravdu ty řidiči, když se řekne Itálie, měla jsem úplně jako jinou představu. Měla jsem z toho obavy a ty byly opravdu jako ohleduplný. No.
0: No Itálie je takový to, že tě někdo sejme hnedka za první zatáčkou, že jo? Nebo troubilo se na vás?
1: Vůbec. To jsem taky čekala, jako co tam... Jo, troubilo jezdí?
2: Jo, občas jo.
0: Jo, mám.
2: Když se třeba byla trošku vyjetá, tak...
1: Jo, oni občas zatroubili kamiony a my jsme nepochopili, proč. Myslím si, že to bylo jako asi...
0: Varování.
1: Asi, já si myslím právě, že to nebylo jako nepřátelské myšlení. Jsme v Itálii, aby jsme o něm věděli.
0: No, když jsme jezdili v Itálii, my jsme tam jezdili stopem tedy, tak, ale to už je dávno, to bylo v létě 89, tak jsme se taky divili, proč se tam furt troubí, ale to bylo spíš troubení varování, jako bacha jsem za tebou,
1: jo,
0: jedu rychleji, nebo...
1: Jo.
0: Nebo jedu v protisměru v jednosměrce a tak troubím, aby si věděl, že jedu. Mám tady otázku na Jozívka, jestli dikobraz bodlinami střílí nebo ne?
2: No celá někdy občas vystřelí těma bodlinama a občas to někde zůstane v kůži.
0: Jo, a to se vám nestalo naštěstí. Hmm. A to nevím, jestli má dekobrazín.
2: Prej, že umí jít jenom 3 km v hodině. To je jeho maximální rychlost.
0: No a to není málo. To je taková...
1: A nám připnul ještě další zvířata vlastně přes
0: No, to se chci zeptat ještě, co jiného jste tam potkali, lišku?
2: Ještě liška nám přeběhla přes cestu mrtvýho zajíce. Jsme viděli u cesty.
0: Ty se potkávají i tady, no. A kočičky.
1: No, oslíky jsme viděli,
0: oslíky.
1: Různý koníky.
2: Oslíky jsme viděli.
1: Různý lepky, kosti, veď.
0: To je dobrodružství, ne?
2: A často palmy.
0: Palmy, jo, tam už je to vlastně oblast, kde jsou palmy i venku, že jo?
1: Jo.
0: U baráku spíš, ale ne, než.
1: Jo, no tohle bylo vlastně taky hezký, jako jak jsme jeli od moře k moři, tak to vnitrozemí bylo úplně jiný a pak to bylo hezký, že i děti to vlastně vnímali, ty změny v té krajině, když jsme se blížili do té Senegály, je opravdu tam úplně jinak voní vzduch, vlhkost jiná, že jo. A i ta flora se začne prostě měnit a ty děti to hrozně krásně jako komentovali, to se mi právě líbilo, že bylo vidět, jak to vlastně prožívají všechno, jak to
0: no
1: vnímají.
0: A teď, až se budeš učit ve škole o Itálii, tak budeš vidět, o čem se mluví, že jo. Hned taky někdo nezaskočí.
1: Já jsem mu ale říkala, že když řekne, co ujel, že mu to ale nikdo nebude věřit.
0: No to ještě jednou připomenu. A které moře je hezčí? Se mám zeptat Jozívka. Jestli středozemní anebo jaderské?
2: Asi obě stejně byly takové.
0: Obě.
2: Na tom prvním kempu nás se pokoušeli okrást o několik penízů.
0: Jo.
2: A v tom druhém jsme zase furt hledali volný kemp a pak nás ubytovali už v nějakém.
0: Kdo vás chtěl okrást?
1: No, při check-inu v tom prvním kempu, no, asi na 3x se strašně spletli v náš neprospěch, no.
0: Jo, tak. Úplně náhodou, že jo?
1: Jo, prostě. Jo, jo.
0: Ale máma je.
1: No, oni já si myslím, že viděli, že tam jako chaos s dětma, tak si mysleli, vycítili příležitost, asi jako, že cítili, že jsem nějaká, jako, že mám tu pozornost roztříštěnou, tak se spletli, no.
0: Tak bolel vás někdy zadek z těch kol? Mě vždycky bolel.
2: My jsme měli takový speciální cyklistický...
0: kalhoty, takový ty vycpaný.
2: No, takový ty vycpaný takovým polštářkem, který je pak někej na té sedačce.
0: To je, proč jsem někdy narad jezdil na kole, no.
1: Jo, kole.
0: Mě vždycky strašně bolel zadek večer.
2: Když jsem jednou jel na nějaký výlet, tak vždycky třetí den mě hodně bolel zadek.
0: Jo, a teď už ne, teď už se zvyknul, tak to byste měl hodně jezdit, jo. Aby se zase neodvyk.
1: No, myslím, co napálno.
0: No tak to musíte s Jozívkem vzít mapu světa. Až se vrátíte ze Skotska.
1: Tak Jozífek tam vyslovil to přání ze severu na jich to vzít, no.
0: No, proč ne? Proč ne? Je to taky cesta. Tak jsme děcka.
2: A už i druhý den jsme viděli moře.
0: Jo, když jste vyrazili. Jo, a jeli jste někdy jako podal moře, nebo jste?
2: Jako poslední den.
1: Předposlední den.
0: Jste dojeli k moři.
2: Viděli to moře.
1: No, předposlední den ještě, jako když jsme byli v těch horách, to jsme nečekali, tak vlastně ze zhora jsme viděli.
0: Ještě
1: den
0: pohled.
1: Dopředu jsme to
0: viděli.
1: To je viděli.
0: Hezký pohled, ne?
1: No, já jsem se tam trochu rozbrečela, protože to bylo hrozně krásné místo, takový západ slunce, zlatá hodinka, fakt hrozně hezká krajina a vůbec mě nenapadlo, že jako už tam odsud to moře uvidíme, tak to bylo takový jako, jo, tak asi to dáme, asi jsme to zvládli. A předtím jsme měli ještě asi 40 nebo 45 kilometrů před sebou, ale to byl hezký moment, no.
0: Byly dny, kdy jste třeba byli tak rozjetí, že by se vám nechtělo končit a že jste cítili, že byste jeli ještě dalších?
1: Jo, pár takových bylo. A zároveň ale bylo pár takových, kdy už třeba těch posledních pár kilometrů bylo nekonečných.
0: Mučení.
1: No.
0: A nebylo to počasím, nebo prostě náhoda?
1: No spíš jo, třeba kde to šlo, já jsem se snažila, aby ty stoupání jsme měli hned ráno, jo. Uh-huh. Ale někde to nešlo, bylo to zrovna hned, myslím, ten první nebo druhý den, kdy vlastně nás tam čekalo jako stoupání, jako před koncem, když už ty síly samozřejmě nejsou, jsme unavený. A to bylo nepříjemný, no.
0: Teď tady vidím, že babička něco. Na Jozívka. Jestli jsi sebou měl králíka. Jestli to čtu správně na těch hodinkách.
1: No, to čteš správně. No povídej, to otázka na tebe. Měl jsi s sebou králíka?
0: Mhm. Máte doma králíka živýho?
2: Ne. Živýho, ne, plyšáka.
0: Plyšáka.
2: Který no. jsem dostal od jednoho ruku a mám ho hrozně rád.
0: A já s váma? Mhm. Vykoupal se v moři?
2: Teda, a neměli jsme ho.
1: A co jsi měl, omičku jsi měl, uh-huh. lamu? Jo, tak králík nebyl.
0: A co měla Johanka?
2: Jednorožce.
0: No, tak... No, ale takže musím, jste jde ve čtyřech.
1: Ale musím říct, že jako jiný hračky jsme s sebou neměli a to je taky tak nějak naše taková něco, o co se snažíme, aby děti se zabavily i prostě tím, co mají kolem sebe a aby jsme prostě netahli spoustu těžkých krámů.
0: A tak to má být.
1: A bylo to skvělý. No,
0: no tak jsme na konci, Jozívko. Já vám děkuju za návštěvu, přeju hodně úspěchu v cestování. Teďka v tom výletě o Skotsku si můžeme tady taky popovídat potom,
1: dobře.
0: Až dorazíš do konce. A další cyklotrasu, tak tu si vybere Jozífek, že jo? Nebo se dohodnete s Johankou a máma prostě poslechne a přesně celý tak. to naplánuje. A pozvu vás na příští pondělí, kdy se budeme taky povídat i o dětech. Mm-hmm. Jo? Ale bude tady Pavla, která odjela před pár lety do Indonésie a už se tam vdala. Má indonéskou rodinu a děti samozřejmě. A teď se nečekaně vracela do Čech pro něco, takže jsme využili
1: super.
0: Její přítomnosti tady a budeme se povídat o tom, jak se žije Češce v Indonésii, ale v indonéské rodině. Ne, že by se tam přeskěhovala česká rodina, ale opravdu tam prožívá Indonésii úplně načisto. Super. Tak ještě jednou díky za to, že jste přijeli.
1: Děkujeme
0: za pozvání. A uslyšíme se příště zase.
1: Dobře, děkujeme.
2: Děkujeme.
0: Tak, takový byl dnešní Ešus. Děkuji vám za vaše uši a uslyšíme se příští týden v 8 hodin večer. Strýček Míša, Rádio 1. Ešus. Pořad o cestování a o jídle. A nebo snad o jídle a cestování. Každé pondělí ve 20 hodin Ešus se strýčkem Míšou.
3: Reklama Rádia 1.
4: Respekt Festival uvádí Snarky Papy. Pětinásobní držitelé Grammy se svou směsí funku, jazzu, R&B, rocku a latinskoamerických rytmů. Snarky Papy, superskupina vzdorující žánrovému zařazení. 14. září Velká Lucerna. Více na racho.cz.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová sherry rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A Excellent 11 kupu litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
7: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
8: Do Brna, do Prahy.
9: Jeďte, jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte, jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem, už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
10: Už je zase září.
11: Škola volá.
10: A Pražský literární dům pořádá literaturu pod širým nebem.
11: A jo, vždyť je to letos už po 7.
10: Přesně tak.
11: A kdy to letos bude?
10: Pondělí, úterý ve středu. 9. září vystoupí Miroslav Laučo, 14. září Anna Bolava, 22. září Marek Šindelka a 30. září Ivana Picháčková.
11: Těšíme se na vás na Portaňce, na Smíchově.
10: Více
11: na literární dům.cz.
10: Vstup volný.
12: Zdar, tak co včera?
13: Ale chtěli jsme si se ženou odpočinout u televize, ale zase nic nedávali.
12: A přes co máš televizi?
13: No normálně, přes anténu.
12: Tak to bude tím. Já mám Sledování TV. Je to telka přes internet. Má spoustu kanálů, které jdou sledovat i zpětně.
13: Sledování TV? A co k tomu potřebuju?
12: Jednoduše jdi na webovou stránku sledovanitv.cz, zaregistruješ se a sleduješ. Sledovanitv.cz. Vaše vstupenka do světa zábavy.
14: Kde najdu pomoc pro svou rodinu?
15: Necítím se psychicky dobře.
16: Já už to nezvládám.
17: Potřebuju poradit.
3: Nejste na to sami.
14: Dny pražské pomoci a péče.
3: Veletrh sociálních služeb.
14: Duševní zdraví.
3: Rodinné poradenství.
14: Služby pro seniory i pečující.
3: Nebo pomoc v náročných životních situacích.
14: Přijďte se bezplatně poradit s odborníky a najděte řešení pro sebe i své blízké.
3: 10. a 11. září od 10 do 19 hodin na Mariánském náměstí a v Klamgalasově paláci.
14: Více na praha.eu.
15: Reklama na Radio 1.

Dobrý večer, dneska už po třetí vám přeje ze studia Rádia 1 Strýček Míša. Steve Rice a jeho nový remix Wicked Game otevřel dnešní hudbu za dobrou práci, pokračoval Jazzy Sticks a Personal Jesus cover Depeche Mode a v podobném tempu se budeme takhle sunout pomalu až k 10. hodině. Pokud by vás zajímalo víc, co všechno ještě dneska bude hrát, tak už teď se můžete podívat na facebookový profil Strýček Míša a tam uvidíte celý playlist hudby za dobrou práci.

dozněla australská skupina Tora a i následující track bude od Australanu, ale ti žijou zase všichni v Berlíně, tak těžko říct, no, ale nicméně Australani žijící v Berlíně, skupina Parcels. To všechno slyšíte z hudby za dobrou práci, kterou vám každé pondělí večer mezi 9. a 10. vybírá strýček Míša, a kdyby jste chtěli vidět, co hraje, tak sledujte instagramový účet strýček Míša, nebo strýček podtržítko Míša. Tam zavěšu už před vysíláním třeba hodinku, někdy kolem 7:30 zavěšu vždycky tracklist toho příslušného dne, abyste věděli, co hrálo. Tak a budete-li mít cokoliv na srdci, pište na facebookový profil Ešusu, to je nejrychlejší, ten mám teď otevřený, anebo to můžete psát právě k tomu Instagramu. Tak to vše a frčíme dál.

0: effortless in every way. I'm losing my way. I'm losing my way. Through this darkness, she was heartless in every way. I'm losing my way.
1: A můj dnešní čas, nebo vymezený čas na frekvencích Rádia 1 se blíží ke konci. Před námi jsou už jenom dva poslední tracky z dnešní hudby za dobrou práci. Doufám, že se vám líbila. Dneska byla taková trošku odlehčená, popovější, zasněnější, usínací, nebo já nevím, jak bych to ještě nazval. Stříček Míša, Rádio 1, hudba za dobrou práci. Uslyšíme se příští pondělí zase v 8 hodin u Ešusu. Podíváme se do Indonésie a hudba za dobrou práci, tak mi zkuste napsat na instagramový účet Stříček Míša, kam bych se s tou hudbou třeba mohl posunout, jestli chcete, aby byla tvrdší, funkovější, tanečnější, prostě cokoliv. Rádio 1, Stříček Míša a hudba za dobrou práci se s vámi loučí.

fanoušku, ahoj faninko, neděs se, nezměnili jsme se v Country Radio, jsi pořád na Rádiu 1 a posloucháš Teplý proud. A proč jsme dneska zahájili takovou výrazně, ale výrazně countryovou sekcí, a to navíc ještě v podání jenom jedné ženy, ten důvod je vlastně docela smutný, protože zhruba, je to zhruba 14 dní, necelých 14 dní, co z nás všech Dolly Parton udělala vdovy a ve svých 80 letech zesnula. A i když nejsme countryový pořad, tak Dolly Parton jako dlouholetá, velmi hlasitá zastánkyně práv menšin, a to včetně práv sexuálních menšin, gay lidí, trans lidí, tak sem patří, protože to je historicky jedna z největších gay ikon historie populární hudby. No a mě osobně to velmi zarmoutilo, protože Dolly Parton byla strašně milá a fajn, nejen vynikající zpěvačka a textařka, ale prostě to nebyla žádná kráva. A přestože to byla teda celoživotně silně věřící katolička, tak nepatřila k tomu proudu, který by jinakost, a to i jinakost sexuálních menšin, odsuzoval. Ona naopak se, přestože to asi nebylo úplně, co se její kariéry týče, úplně bezpečný, ale ona se vymezovala vůči katolikům, kteří si usurpují právo soudit ostatní lidi a říkat jim, jak mají žít. Tak to není bylo velmi, velmi, velmi sympatické. Krom toho byla strašně vtipná a hezká, a já jsem si dal minulý týden takový seriáleček sledování videí z Dolly Parton na YouTube, nejenže jsem 2 dny, nebo možná dokonce 3 dny po jejím úmrtí sjížděl od rána do večera její playlist a zjistil jsem, že byla opravdu excelentní textařka, dobrá zpěvačka a výborná skladatelka, takže taky jako vlastně strašně vtipná. A její rozhovory a její vystoupení televizní byly vždycky hrozně srdečný, byla vždycky hrozně rozesmátá, usmátá, vtipná, dělala si srandu z ostatních i za sebe. A bylo to vlastně hrozně jako osvěžující. Nebyla to žádná taková ta arrogantní americká celebrita, která není schopna vtipu a není schopna rozumět humoru. No, Dolly Parton se narodila před 80 lety na úpatí tenesíských Smoky Mountains. Narodila se do rodiny, která později čítala celkem 12 dětí. Já myslím, že ona byla 4. nebo 5. Ta rodina byla, ty děti byly rozdělený přesně půl na půl, kluci a holky. A rodiče se vzali velmi mladí. Mamince bylo 15, když se brali, a nějakých jako 16, když porodila první dítě. 15, 16. A byli velmi chudí, žili v nějak, myslím, že v 2pokojovém domě. Ten dokonce o tom napsala Dolly písničku, myslím, že se jmenuje My Tennessee Country Home, nebo My Little Tennessee Country Home, něco takového. Je to velmi, velmi upřímná písnička. Ona o tom dětství, který údajně bylo velice chudý, což čemuž se dá tedy věřit, protože její otec dokonce neměl ani číst, ani psát, tak se živil manuální prací. Ona tomu říkala, že měli malou farmu, ale byla to prostě taková lepší chatrč s políčkem, kde si pěstovali plodiny, aby měli co jíst. Tak ona o tom dětství hovoří jako o velmi šťastném a idylickém, a přestože neměli nic materiálně téměř, takže prostě to bylo šťastné dětství, že se měli rádi, že se k sobě chovali hezky. Evidentně tam velkou a důležitou roli hrála víra v Boha.
kterou, jak jsem říkal, si Dolly nesla sebou celý život. No a Dolly velmi, velmi záhy, v nějakých 10, 11, 12 letech, začala projevovat výraznou lásku k hudbě. Začala i vystupovat, zpívat, hrát na kytaru. Ona si všechny své písničky psala sama, jak texty, tak hudbu. Údajně jich napsala snad až 3000, nebo snad až 3000 skladeb má zaregistrovaných u patentového úřadu. A jak tak šel čas s ní, tak prostě se začala hudbou živit a stala se v průběhu desetiletí opravdu nejslavnější americkou countryovou zpěvačkou a obrovskou ikonou. Prorazila na televizní obrazovky, prorazila v pořadu, a teď já to asi popletu, ten člověk, který ten pořad nějak založil, moderoval a hrál v něm, byl countryový zpěvák, který se jmenoval Porter Wagoner nebo něco takového. A ten si ji všiml, oslovil ji a přivedl ji vlastně před televizní kamery někdy na přelomu 60. a 70. let, kdy ona už jako něco za sebou měla, ale zároveň to nebyl žádný velký úspěch. No a tím to začalo, lidi si ji začali všímat, začali mít rádi její písničky, začali mít rádi její výrazný vizuální styl. Ona se vždycky velmi výrazně oblíkala, nosila obrovský paruky a výrazný make-up a velmi, velmi, velmi výrazný, v podstatě nevkusný oblečení, ale byla to ona tu lásku k tomuto vizuálnímu stylu připisovala k tomu, že kdysi, když vyrazili s rodinou do města, tak viděla prostitutku jako malá a že se zamilovala do toho, jak ta paní vypadala a že se prostě usmyslela, že takhle krásná bude celý život. A evidentně ta knížka lásky byla velmi, velmi barevně, velmi barevně výrazně ustrojená a oblečená. Dolly to využívala velmi k tomu, aby jakože klamala tělem. Ona byla evidentně velmi zdatná obchodnice. Byla to výrazně feministická figura v tom, že si tu kariéru svou řídila celou sama. Když jsem říkal, že byla velmi dobrá obchodnice, tak to znamená, že ona velmi záhy založila svoji vlastně vydavatelskou značku, kde shromažďovala všechny svoje texty a všechny svoje copyrighty a o tom, že byla velmi sebevědomá, v tomhle tom svědčí i historka, že její obrovský hit I Will Always Love You, který tenkrát na začátku 70. let byl jedničkou v countryový parádě americký, tak chtěl nahrát Elvis Presley. Všechno bylo domluvený, Elvis byl ve studiu, nebo měl druhý den jít do studia, a předvečer toho nahrávání jí Dolly zavolal Elvisův manažer a řekl, že Elvis tu písničku naspívá pouze v případě, že Dolly přepíše minimálně polovinu autorských práv na tu písničku právě na Elvise. A ona to odmítla, což se prokázalo jako vizionářské rozhodnutí, protože zhruba o 20 let později tu písničku nahrála Whitney Houston a na autorských právech Dolly po těch 20 letech vydělala desítky milionů dolarů. K jejímu podnikatelským úspěchům patří i to, že už asi skoro 30 let, skoro 30 let funguje Dollywood, což je právě v jejím rodném Tennessee i velký zábavní park, který zaměstnává stovky a někdy i tisíce lidí. A krom toho všeho podnikání a psaní a zpívání a vystupování a účinkování v televizních pořadech a
ve filmech. Hrála třeba její první film 9 to 5, hráli jsme si tu písničku jako první, tak na ten natočila někde v roce 1980 nebo 82. Spolu s ní tam hrála Jane Fonda a Lily Tomlin a byla to taková feministická komedie o tom, jak se ženy už rozhodly nenechat se zneužívat v korporátním pracovním prostředí. Co jsem chtěl říct? Jo, že krom toho byla i filantropka, rozdala opravdu desítky milionů dolarů. Například založila charitativní organizaci, která se jmenuje Imagination Library, a v té rozdala doposud asi 350 milionů knih dětem z nemajetných rodin. Funguje to tak, že když se dítě do toho programu přihlásí, tak každý měsíc dostane jednu knihu zdarma, aby mohlo číst. Sponzorovala nemocnice, podporovala chudé lidi, vzdělávání chudých lidí a tak dále, a tak dále. Byla to prostě výrazná postava. A možná dalo by se říct světové popkultury. Já jsem ji měl opravdu fakt velmi rád. No, tak proto jsme udělali takový malý medailonek. Nebudeme samozřejmě nebudeme celý večer, celou noc věnovat Dolly Parton, ale abychom tematicky neuhnuli, tak budeme dnešní pořad, jsem se rozhodl věnovat výrazným, silným, feministickým počinům a osobnostem z řad ženských popových hvězd. Prostě ženám, které si přesto, že světový hudební průmysl je ovládán penězi mužů, tak dnešní pořad bude o ženách, které se dokázaly prosadit i navzdory tomu. Tak já doufám, že se máte všichni na co těšit a zůstaneme dneska vlastně, ano, dneska zůstaneme celou dobu v Americe, máme tady jenom samé šikovné a talentované a krásné Američanky. Tou druhou hned po

Ten fantastický hlas patřil Tíně Turner. Proč je dneska Tina součástí Teplého proudu? Jí se podařilo po 16 letech manželství a profesionální spolupráce s Ikem Turnerem, což byl její manžel, který ji zneužíval jak v manželství, tak právě v tom profesionálním životě. A tak jí se podařilo po 16 letech tohoto vztahu utéct, odejít, vyvázat se ze všech smluv a splácet Ikeovi peníze, které mu sice nedlužila, ale které mu soud přiškrtla právě proto, že ona se rozhodla zrušit budoucí smlouvy, které se měly realizovat jako duo Ike a Tina Turner. Takže příštích několik let ona objížděla strašnou spoustu štací jako solová zpěvačka a stejně jako Cher, kterou tady taky máme, tak která se po odchodu od svého manžela taky, aby se vyvázala z těch smluv, nebo ta zjistila právě při rozvodu, že dluží svému manželovi peníze, protože čachroval s jejich smlouvama. Tak Týně se podařilo po několika hubených letech, tak se jí podařil opravdový majstrštyk. A majstrštyk to je z několika důvodů. Jednak už jí tehdy bylo více než 40. Bylo jí, myslím, že 44, 45, když nahrála a vydala album, které se jmenovalo Private Dancer. A to se stalo jak v Americe, tak v Evropě na mnoha místech nejprodávanější deskou. A krom toho, že teda překonala takovýto klišé, nebo překonala zábrany, které často vydavatelské firmy mají, když mají vydávat desku ženě, která je starší než 35 let. A taky se podařila ještě jedna věc, a to je to, že jako Afroameričanka, která byla do svých 40 let zaškatulkovaná jako R&B, což bylo vlastně takový zaklínadlo, jestli R&B a jestli Afroameričan, tak nemáš šanci uspět v mainstreamovým popu. A to se Týně taky podařilo tento předsudek jaksi vyvrátit a v nějakých 45 letech se stala jednou z nejprodávanějších popových umělkyň světa. Ono to nebylo jako jen tak hned z ničeho nic. Ona jí se podařilo navázat spolupráci s Ježišmarja, jak se jmenuje ta kapela, Rolling Stones. Oni si ji vzali na turné. Oni si vzali na turné, ona s nima vystupovala, myslím, že nebyla jako předskokanka, ale že byla hostem a s Jaggerem zpívala duet. Vystupovala taky s Davidem Bowiem a s tém je tak. A ty jeden takovej s chraplavým hlasem, Angličan. Ježíš, teď se zase spovedu, až domluvím. Ta moje paměť na jména. A jí se dařilo tak nějak pomaličku se jako vracet na výsluní. No a ta deska Private Dancer zabrala

vítězství, protože ty její vystoupení byly obrovsky energický a draví a lidi je milovali. Ta její cesta tím showbiznesem byla opravdu velmi, velmi trnitá, ale zároveň i obrovský úspěšná. Tina Turner zemřela, myslím, že před 2 nebo 3 lety. A bylo jí, myslím, že 81, 82 let. Takže byla o kousíček starší než Dolly Parton. Zemřela ve Švýcarsku a dodnes je to živá legenda. Já teda její zpěv od jak živa zbožňuju. Strašně teda mě funguje. No a když jsme mluvili o Madoně, tak tu samozřejmě ve feministickém okénku na Rádiu 1, to okénko bude trvat dneska až do půlnoci, tak ta v něm samozřejmě nemůže chybět. A to nejen z toho důvodu, že letos vydala před 2 měsíci, myslím, vynikající desku, opravdu vynikající taneční desku, tak i proto, že je živoucím důkazem, že lze dosáhnout, když si usmyslíme. Ona je asi trošku psychopatka, ale tak o tom nebudeme mluvit. What are you looking at?

Krásná, něžná balada Little Star, kterou Madonna naspívala a částečně i napsala pro svoji tehdy velmi čerstvě novorozenou dceru Lourdes Leon. Říkají Lola. Ono to je asi jednodušší. Je Little Star, je nebo je hvězdička, je na albu Ray of Light, aneb jak moje blízká přítelkyně Dorota říká Rife of Life. Je to krásná, něžná písnička, kterou zvukem produkcí opatřil William Orbit, který jsem se dozvěděl nedávno, že letos v létě umřel. A šokovalo mě na tom nejen to teda, že umřel, ale i to, že už mu bylo přes 70 let, což je vlastně šílený, když si vzpomenu, jak si opravdu živě pamatuju, jak jsem si Rife of Life nesl na CDčku domů, tehdy z obchodu v roce 96 nebo 7. A jak jsem byl strašně nadšený z toho, jaký neuvěřitelným způsobem se proměnil Madonin zvuk. Jaký to byl obrovský posun od předchozího alba, který bylo fantastický a jmenovalo se Bedtime Stories. Ale ten zvuk byl naprosto odlišný od Bedtime Stories, kdy byla deska tak jako R&B popová, velmi taková jako sladká, velmi dobrá, já ji mám hrozně rád. Ale Ray of Light je prostě moderní zvuk, taneční, experimentální zvuky přenesený do popu a krásně namíchaný, a Madonin tehdy, myslím si, že hlasový vrchol, protože po Evitě byla rozespívaná, prošla poměrně dlouhým hlasovým školením, aby byla schopná Evitu uspívat se ctí. A ta deska je krásná. A Madonu tady máme, asi o ní nemusíme tolik mluvit, protože je úplně jasný, že Madonna je opravdová královna popu. V 80. a v 90. letech nebylo slavnější ženy v showbiznisu. Nicméně na přelomu 80. a 90. let začala Madonna především v Americe. V Evropě asi tolik ne, ale v Americe určitě šlapat na paty Mariah Carey. Máme ji tady a máme tady dokonce tři písničky, protože Mariah je moje oblíbená, samozřejmě taky moje nejlepší kamarádka. A ten její emancipační příběh je poměrně zajímavý a v některých aspektech možná dramatičtější než Madonin, protože Madonna si tu nezávislost byla schopná ne uhájit, ale v podstatě ona ji od začátku si nastolila. Když to Mariah to měla trošičku složitější, co se a samostatnění od nahrávací společnosti týče. No, ale o tom si řekneme až poté, co teď musím najít myš. Poté, co si přehrajeme několik jejich písní v teplém proudu na Rádiu 1, který uvádí já, jmenuji se Radek Horáček, na Instagramu mě najdete pod přezdívkou Poodle pod tržítko Tails, a moji home hudbu můžete najít na Spotify a nebo na YouTube, nebo možná i někde jinde na

Nádherný hlas Mariah Carey. Mariah je podle mě jednou z žen, kterých se velmi silně dotýká to, že ženy jsou většinou v hudebním průmyslu vnímány jako zpěvačky, maximálně ještě tak jako tanečnice, ale málo kdo už jim připisuje i tu schopnost třeba produkovat nebo psát písně svoje vlastní. Stejně tak jako Dolly Parton, tak i Mariah Carey je autorkou nebo spoluautorkou naprosté většiny svých písní. Ona má v Americe měla, nebo má doposud drží 19 hitů číslo 1 na americkým Billboard Hot 100 a z toho 18 napsala jeden byl cover. Myslím, že to bylo I'll Be There od Michaela Jacksona. Ty ostatní všechny písničky si napsala sama, spoluprodukovala. Ale to, že je vlastně autorkou, skladatelkou, to se s ní zas až tolik jako nespojuje. Spojuje se s ní to, že je zpěvačka, že je vynikající zpěvačka, že je diva, tak ano, všechno tohleto, všechno tohleta označení se v souvislosti s ní skloňují, ale už málo kdo dodává, že je také vlastně písničkářka a skladatelka. Mariah Carey měla takovou velmi zajímavou velmi zajímavý profesní vývoj. Ona svoji první nahrávací smlouvu dostala v 80. letech, na konci 80. let, myslím, že v roce 89, když jí bylo 18 let. Stalo se to tak, že její známá, tehdy zpěvačka, která byla v Americe trochu známá, tak Mariah jí zpívala vokály a naspívávala jí dema. Tak to asi není úplně obvyklý, ale ta zpěvačka prostě pochopila, že Mariah je obrovský talent a že by neměl zapadnout, tak vzala její vlastní demo nahrávky a donesla je řediteli vydávací společnosti Tommymu Mottolovi. A Tommy Mottola samozřejmě jako čerchmanský obchodník rozpoznal, že má v ruce zlatý důl a sam okamžitě nabídl Mariah smlouvu. Ale stalo se jí to, že musela vlastně první tři alba nahrávat podle přísných smluvních podmínek. Nesmělo to být R&B, který ona měla ráda. Byl to především takový ten baladický pop s klenutýma melodiema. Ten R&B vliv tam byl jenom velmi, velmi lehce. Byl to spíš pop. Nesmělo to být moc černožský, protože to by se nedalo prodávat bělochům a tak dále, a tak dále, a tak dále. To, že Mariah později vlastně byla jednou z nejdůležitějších postav, která začala v Americe míchat do popu hip-hop a R&B jako takový, tak to tehdy ještě nebyl úplně ten případ. No a Mariah měla takovou svízel, že ona si toho Tommyho Mottolu v roce, myslím, 93 nebo 94 vzala a tím začala jako nešťastný období, kdy ta kontrola profesionální a nadvláda té nahrávací společnosti nad jejím životem, tak se profiltrovala i do života soukromího. A nebylo to pro ní úplně šťastný období. Nakonec se rozvedli a nastala chvíle, kdy se ona chtěla a osamostatnila. No a nahrávací společnost i to mimo to lají začaly házet klacky pod nohy. Samply, který ona složila a který byly určený pro ní, ale protože je nahrála pod hlavičkou
té vydavatelské společnosti, tak její tehdy už bývalý nebo rozvádějící se manžel je ty samply, melodie poskytoval jiným zpěvačkám a tak dále a tak dále. Potom, když vydala samostatný album první někde jinde, tak velmi loboval proti tomu. Špatnou publicitu si platil proti a tak dále a tak dále a tak dále. A neměla to úplně jednoduchý. Přesto to vydržela, přesto dál natáčela úspěšné desky, udržela si všechny autorský práva ke svým písničkám. Mimochodem na začátku kariéry se jí snažili přinutit k tomu, aby práva na existující i budoucí písničky odprodala za $5,000. Když víme, že třeba jenom All I Want For Christmas Is You jí vydělává každý rok $2,000,000, tak to nebyla asi úplně jako kamarádská nabídka. No, Mariah Carey funguje dodnes. Letos nebo koncem loňského roku vydala novou desku. Je to docela fajn. Samozřejmě v jejím věku a už je to tak, že ty desky vydává spíše už pro svý jakoby existující fanoušky, než že by měla ambici bourat hit parády. Každopádně to, je to super, je to pořád velmi, velmi silná osobnost a výrazná osobnost světového popu. Pořád píše, pořád skládá, pořád zpívá. Už jí to nespívá tolik, jako jí to zpívalo dřív, samozřejmě. Jednak věkem, jednak tím opotřebováním toho hlasu a tak dále, a tak dále. Každopádně Maraja na seznam žen, které si jaksi sami od sebe vydupali z nuly velkou kariéru ve světě show businessu ovládaném muži, jednoznačně patří. Teď tady budeme mít pár legend. Trošku ještě staršího data, než je Maraja. A tou první je podle mýho jedna z nejlepších běložských zpěvaček historie populární hudby a tou je Barbara Streisand. Vy určitě poznáte už od prvních tónů její velký hit Woman in Love.

poslední tón, prosím pěkně, držela Barbara Streisand sama bez pomoci studiové techniky, tak jako by to pravděpodobně proběhlo dneska. Opravdu to tehdy v těch začátkem 80. let naspívala ona sama. Naspívala to tuto písničku, která se jmenovala A Piece of Sky, naspívala do svého filmu Jentl, který režírovala, podílela se na scénáři, hrála v něm hlavní roli a naspívala soundtrack, a což do té doby žádná žena neudělala ve filmovém průmyslu. Mimochodem ten film Jentl se natáčel v Praze, tehdy v komunistické Praze v 80. letech, ale Praha byla vydávána za Krakov. Bylo to velmi úsměvné, jakože když se procházejí hlavní postavy po Krakově a vy vidíte Karlův most a Pražský hrad, tak je to vlastně docela úsměvný. Proč je Barbara Streisand dneska odměněna a hrajeme ji v Teplém proudu? Je to proto, že jako jedna z prvních žen ve světovém showbiznisu si vydobila takovou pozici, že mohla zpívat, co chtěla, že mohla hrát, že mohla režírovat filmy, že si řídila biznis sama a tak dále, což když uvážíme, že ta její kariéra začínala začátkem 60. let, možná dokonce koncem 50., tak to je poměrně neobvyklá věc. Barbara Streisand, taky krom všech těch profesí, které jsem teď vyjmenoval, je obdivuhodná i v tom, že ona je jedna z mála lidí vůbec na světě, který dostali všechny ty hlavní ceny amerického showbiznesu. Tak má tady, ty jsem se to musel jako najít, musel jsem si pomoct. Má 2 Oscary, prosím pěkně. Má 10 Grammy, má 5 cen Emmy a má 1 Tony Award a má 9 Zlatých Globů a 9 Zlatých Globů jakože soutěžních a 2 za zásluhy. Tak to je třeba jako jeden jenom výčet mála jejich úspěchů. A ona začínala v New Yorku, myslím, že se narodila v Brooklynu, začínala v newyorských klubech jako zpěvačka a pak se přesunula úspěšně na Broadway a pak už byl jenom krůček k deskám a k filmům a do Hollywoodu a já ji mám jako zpěvačku, ji mám velmi rád, jako herečka je vlastně tak jako fajn, myslím, že je velmi dobrá komediální herečka a tak ono je taky dneska už no, kolem 80, přes 80, možná 82, 3. A pořád je aktivní, nahrává desky, donedávna koncertovala a nevím, jestli teď, myslím, že se má objevit v nějakém filmu teďka, letos, nebo příští rok ve filmu s Arianou Grande, tak nevím. Myslím, že to je pokračování nějakého toho, nevím přesně. To je to moje paměť na názvy a na jména. No, skoro končíme a máme před sebou ještě spoustu muziky a máme tady před sebou ještě spoustu fantastických zpěvaček, feministických ikon, bože, jedeme dál. Teď tady máme moji oblíbenou a vy určitě poznáte po hlase, protože ten hlas je nezaměnitelný a krátce si o ní pak něco rychle řekneme, protože Ježišmarja, za chvíli je půlnoc.

Prostě říká Cher, která v klipu k písnice If I Could Turn Back Time tancuje, teda spíš tak jako lehce, lehce připodráždívá se sama sebe na děle, teda na hlavní kanónu a přihlíží tam desítky, možná stovky námořníků, tak když hovoříme o feministkách světového popu, tak Cher tam rozhodně patří, nejen kvůli tomu, že si vždycky dělala, co chtěla a říkala, co chtěla, ale i proto, že se jí na přelomu 70. a 80. let podařilo velmi úspěšně nastartovat kariéru po té, co se osamostatnila a utekla od svého tehdejšího manžela Sonnyho Bona, kdy odcházela od soudu rozvodového s dluhem 5 milionů dolarů. Stejně jako Tina Turner kvůli vypovězeným zrušeným smlouvám, které shodně oba dva manželé uváděli, že trvají na tom, aby je Cher a Tina dodrželi, a když je dodržet nechtěli, tak museli platit. A stejně jako Tina Turner i Cher pár let po rozvodu vydělávala na svého manžela. V 80. letech se soustředila na hereckou práci a přestože se jí lidé smáli a vysmívali, když jim řekla, že bude hrát ve filmu, tak skončila tak, že dokonce dostala Oscara jako herečka a v 80. letech hrála v několika filmových hitech. Ty role nějak ustaly nebo přestaly chodit v 90. letech. Já si myslím, že to je kvůli tomu, že Cher se zhlédla v plastických operacích a v podstatě ztratila mimiku. Nicméně pamatuju si ji někdy na přelomu století hrála ve filmu Čaj s Mussolinem. A tam to ještě jako docela šlo, ale jinak myslím si, že pro film už je ztracená, protože v

Shania Twain rozhodně na seznam dnešní seznam žen, které se dokázaly ve světě show businessu prosadit i přesto, že je historicky ovládán muži, rozhodně patří. Ona totiž dosti změnila to, jak se dělá v Americe country, smíchala ho s popem, smíchala tady country s popem a vytáhla ho do vytáhla tuto hudební fúzi do mainstreamových hitparád a stala se jednou z nejúspěšnějších countryových umělkyň všech dob. A přestože její cesta k hudbě nebyla úplně jednoduchá, ona žila v domácnosti s otcem, který byl silným alkoholikem a násilníkem. Koukala třeba na to, jak své manželce její matce tluče hlavou o záchodovou mísu a tak dále a tak dále, takže Shania to neměla úplně jednoduchý a uvádí, že hudba a zpívání po hospodách a barech ve velmi raném věku, třeba od nějakých 12-13 let, pro ní byl prostě únik z tohoto prostředí. No, evidentně se s tím nějak zdárně popasovala a změnila to, jak funguje žánr country a popu v Americe. A já se dokonce myslím, že je Kanaděnka, ale teď se nejsem tím úplně jist, ale myslím, že původně Kanaděnka. Ale působila samozřejmě především v americkém show businessu. No a to je všechno, co jsem vám dneska chtěl říct. Ne, co jsem vám chtěl zahrát, ale co jsem vám chtěl říct. Budeme tady mít ještě pár šikovných žen, zpěvaček a skladatelek. Přijde Janet Jackson, Rihanna, Taylor Swift a Beyoncé. Tak to byl dnešní teplý proud, ke kterému mě inspiroval odchod Dolly Parton. Tak jsme 4 písničky od Dolly doplnili potom několika mnoha písničkami dalších silných žen, které se dokázaly svým talentem a pílí a odhodlaností prosadit ve světovém show businessu. Tak dobrou noc a příští teplý proud bude zase v pondělí. Za 14 dní v pondělí v 10 večer budu se na vás těšit. Mějte se hezky. Dobrou noc.

Simulátor. Dobrý večer, noc či jakýkoliv jiný čas, kdy jste nastražili své slechy k poslechu kardiostimulátoru na Rádiu 1. Dnes se tu již potkáváme po 269. a Petr Ferenc s Matějem Kratochvílem si pro vás v tradičních třech třetinách připravili synchronizaci nejistot a betonové vlny. Nejprve ale nakoukneme do závorek. V závorkách, francouzsky entre parenthèses, se jmenuje nové profilové album rakouského skladatele Thomase Valiho. To obsahuje tři kompozice z poslední dekády a nám již zní ta nejnovější. Jmenuje se konzervativně Concertino, vznikla v roce 2024 a je určena pro sólové housle a malý ansámbl. Ony housle třímá v rukou Ivana Pristašová-Zauk a doprovází soubor Face, psáno Pace, v šestičlenném obsazení. Hudebníci tvoří zvukovou krajinu poskládanou z různých neobvyklých technik, inspirovaných i takzvanou spektrální hudbou, ale také smyčkami.

Z roku 2020 pochází kompozice Thomase Valiho Les Îles des Nombres, tedy Ostrovy čísel. Skladatel si tu pohrává s číselnými kombinacemi převedenými na vzdálenosti mezi tóny a snaží se, podle vlastního vyjádření, proměnit matematické struktury v poezii. Tato skladba je součástí stejnojmenné série, a to již pátou. Vznikla pro soubor Risonance Erranti, který také pod vedením Petera Tillinga hraje.

Nejstarší položkou na albu Entre Parenthèses skladatele Thomase Valiho je Caprice s číslem 8 a podtitulem Parenthétique, což lze díky závorkám číst jako závorkovité nebo patetické. Na rozdíl od předchozího díla, tato skladba prý vznikla bez promyšlené koncepce, prostým intuitivním psaním, přidáváním a mícháním not. Hraje opět soubor Face a tentokrát řídí Michael Vandeberg.

Jeden oscilátor pulzuje pravidelným rytmem. Vycítí-li ale přítomnost dalších oscilátorů, budou po čase usilovat o synchronizaci. Dosažená rovnováha je ale křehká, proměnlivě polyrytmická, tíhnutí ke společnému rytmu ale lze pozorovat v přírodě i u lidí. Cvrčci sladí zvuk, světlušky sladí svit, publikum sladí potlesk, demonstranti sladí skandování, vojáci sladí a před mostem zruší krok. Americký umělec a akademik Brian House to v New Jerseyském Frenchtownu před 5 lety zkusil s 286 nezávisle na sobě pulzujícími elektronickými stroječky.

Znějící stroječky, které Brian House rozvěsil po galerii Art Yard, byly vybaveny i naslouchacím mechanismem naladěným na stroječky sousední. A k synchronizaci opravdu docházelo. Puls se rovnal, rozcházel, proměňoval, zase rovnal, jak ostatně slyšíte. V první ukázce jste poslouchali, jak to zní, když se instalací pohybovali dva lidé. Nyní nasloucháte, jak to může znít, když v prostoru žádný člověk není. Album Synchronizing Uncertainty vychází online na kalifornské značce Line, a to už za 10

Album Concrete Waves vzniklo jako živá nahrávka, záznam dvou koncertů, na nichž se potkala americká průkopnice práce s analogovými syntezátory Susan Ciani a britský elektronický tvůrce známý co by Actress. Vystoupení se konala minulý rok v londýnském centru Barbican a na španělském festivalu Sonar. Záznam letos vyšel péčí britské značky Verk Discs. Naši krátkou ochutnávku z celkem hodinu a půl dlouhého celku zahajujeme v Londýně.

Ve druhé půli alba Concrete Waves se přesouváme do Barcelony na zmíněný festival Sonar, kde Susan Ciani a Actress kouzlili modulárními syntezátory, beaty i terénními nahrávkami. A dodejme, že celý výsledek si můžete užít na dvojvinilu či Bandcampu značky Werk Discs.

A už se zase chýlíme. Matěj Kratochvíl a Petr Ferenc vám tedy mávají od svých mikrofonů a těší se za 2 týdny na kardiostimulátor číslo 270.